železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Young Bloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top 10 hit skupiny Tammy James and the Shondells.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky, žánrové, napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues.

0: This song for the working man.
1: Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie, a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla sis vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Eagles, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání. Tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
3: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
2: Výborně, léto jaké bylo?
3: Dá léto se shrnout už několika krásné. Slovy?
2: Krásné, pořád.
3: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém, jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
2: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
0: Humoriáda.

0: Bára od skupiny Činasky na úvod dnešní Humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, Čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Vždyť jsme tu sami.
3: No tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout, já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Jo, tak on pán je básník.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle.
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle.
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte ticho.
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
1: No, to se mě právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je lamprdolně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koliště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. Dřevěný lavice a kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party. Vzpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šimík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modr, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. docela tichou se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, že se nemusí otvírat pusa, že jenom se takhle... Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, a nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viníka, až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký tý zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrál, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Lámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtějí něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě. Vyprávě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
2: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
1: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
3: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
4: Dobrý večer.
3: Ale můžete jako.
4: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
3: No.
4: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
3: Žihadlo?
4: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, že se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
3: Prostě, tak jste udělali, no?
4: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
3: A loket, to hezký. Loket splasknul?
4: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
3: Že se to
4: no jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
3: To se přelilo z toho lokte, se to...
4: Ne, ten loket byl furt stejnej. Ten byl pořád stejnej. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas. Jo.
1: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
2: Jako měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím, teda vůbec ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo.

0: postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku. No to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty ostny. Takový ty osny. Jako to, no to píchalo, no hrozný. Nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo. No tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny. Tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát... já nevím, good morning, jo, please, a water. A
1: to stačí a pak ukázat na těle.
0: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, ty se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
1: byl problém s
0: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
1: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodničky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tou cestou, tím směrem,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezi tím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bot a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, třeba se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení!

0: Neşitlikleri, Potisim. Neşitlikleri, ya vam daş hadam, ya vas daş mam, da vam hadam ku anno, anno, Neşitlikleri anno. No můžeš mě dát clown hádanku. Pane řediteli, proč má pes v sadu takovej dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipa, aby mohla filharmonie hrát na housle,
2: typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos, jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMSky humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A
1: je tam.
2: Tam tak... je Franček z Javorníku.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už tak to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr. Zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr. Zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg. Ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nižší výnosy jsou letos ze žní v regionu. Nový úřad práce v Olomouci je skoro dokončený. Oprava cesty komplikuje dopravu na nábřeží v Přerově. Skoro jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zemědělci letos v Olomouckém kraji sklidili celkem 544 798 tun obilí, meziročně o bezmála 90 000 tun méně. Hektarové výnosy obilí i řepky z letošní žní jsou v regionu kvůli nepříznivému vývoji počasí v meziročním srovnání nižší, informovalo Ministerstvo zemědělství. V Olomouci se blíží ke konci stavba nového sídla krajské pobočky a kontaktního pracoviště úřadu práce. Rekonstrukci budovy na třídě kosmonautů by dělníci měli mít hotovou do konce srpna. Práce budou stát 324 miliony korun. Bezmála 300 zaměstnanců se do nové budovy přesune zřejmě v první polovině listopadu. Pokračuje ředitel krajského úřadu práce Vlastimil Přidal.
2: Vzhledem k tomu, že dojde ke stěhování veškeré IT techniky, včetně i našich serverů, tak budeme muset ten úřad práce na několik dní zavřít pravděpodobně a s tím, že se budeme snažit to udělat tak, aby to na ty klienty mělo co nejmenší vliv, ale pravděpodobně k nějakému omezení dojde.
0: S objížďkami musí tento týden počítat řidiči projíždějící nábřežím doktora Edvarda Beneše v Přerově. Dělníci opravují silnici a budují nový parkovací pruh. Město do úprav investuje 7,5 milionu korun. Práce budou komplikovat dopravu až do pátku. Více Tomáš Navrátil, náměstek primátora, volený za hnutí ANO.
3: Problémy jsou pro obyvatele ulic Mervartova, Fignerova, kteří se v těchto dnech přes to nábřeží Edvarda Beneše nedostanou, nezaparkují u svých domovů, což samozřejmě komplikace je. Na druhou stranu pak tam vzniknou nová parkovací místa, takže i v těch jejich lokalitách se částečně ta kapacita uvolní.
0: Opravu střechy sportovní haly Věry Čáslavské v Šumperku plánují po svém jednání tamní radní. Jde o další část rekonstrukce, upřesňuje šumperský starosta Miroslav Adámek z hnutí ANO.
4: Pokračujeme, bylo zateplení, vyměňovaly se tam okna a v současné chvíli jsme požádali o dotaci, která nám dopadla, a půjdeme do rekonstrukce střechy a pokud zbydou finanční prostředky, tak bychom je uvolnili i na rekonstrukci šaten. Sport.
0: Tenisté Jakub Menšík z Prostějova a Karolína Muchová z Olomouce postoupili do finále smíšené čtyř hry na US Open. Ruskou dvojici Rubliov Andrejevová zdolali 5-4, 3-5 a 11-9. Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Všechovice prohráli s Prostějovem 0-3 a Záhřeb s Havířovem 0-4. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je 27. srpna a svátek má dnes Otakar. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, opět posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu. No a nachystány jsou písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Helena Vondráčková, já půjdu dál. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 145 lety v roce 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat, víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic, Edita Adlerová. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tady čtvrtek 27. srpna, svátek má Otakar a je čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. No dnes sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete i dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 16 stupňů. Jirku dnes čekají běžné domácí práce, tak se vše daří, jak má. U Ničov svítí měsíček, vypadá to na hezky. Den. Teplota 15 stupňů, hlásí Radek. 14,5 stupně Úsov, to už je vzkaz od Hany.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
3: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 5:30, dobré ráno. Sady pod středověkým Hlštýnem na Přerovsku jsou v těchto dnech plné brigádníků. Tamní zemědělské družstvo v údolí Moravské brány pěstuje ovoce už desítky let, teď aktuálně sklízí švestky. Úroda prý bude průměrná i přes jarní mrazy a suché léto.
1: Švestkovým sadem projíždí traktor a za sebou táhne třepačku a sběračku ovoce. Zařízení obsluhuje 6 brigádníků.
2: Se natahují ty plachty, jo, na ten navíjak, ten stroj si je navine s tím ovocem a tady vlastně dozadu potom se nosí bedínky a ti to odnáší na vlečku potom, no.
1: Denně tady sklidí i 14 tun švestek, říká mi Lucie Maléřová, vedoucí sadů Agrochovu Jezernice. Pěstují je na téměř 40 hektarech.
3: Jako nejsme pod průměrem, za což jsem ráda, čekala jsem to horší, tím jak byly na jaře ty mrazy, tak to vypadalo tak jako docela strašidelně. Co nás postihlo na těch mrazech nejvíc, tak letos to odnesli višně.
1: My jsme teďka ve skladovací hale v Loučce u Lipníka nad Bečvou, těch velkých boxů se švestkami. Ano. Je tady spousta.
3: Teď třepeme top tasty.
2: Třepat budeme asi celý týden ten top taste, pak se bude najíždět na Stanleye a na Hanitu Hagan.
1: Přijíždí sem lidi opravdu, kteří si jedou jen pro pár kilo, i velcí odběratele.
2: Tady to mám zvážené.
3: Dobře.
4: Tak mám to tam házet?
5: Ilona Braunerová. Já vždycky akorát na frgále, že aby bylo jako to povidlo, pak to rozdám stejně.
4: Jsou krásný.
1: Daleko větší množství švestek si odveze Pavel z Uherského Hradiště. Na paletách je nakládá do dodávky.
6: Zase to tak daleko není. Já vozím třeba i ze Slovenska, si někdy koupím. Je to pro vlastní spotřebu.
1: Kolik jste toho bral?
6: 1200 kilo. Budeme pálit. Ano, jenom na Slivovici. Pro rodinu je to.
1: Úroda švestek u profesionálních ovocnářů v Česku letos klesne ve srovnání s loňskem o 35 až 40% na zhruba 5000 tun, odhaduje Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. Můžou za to podle něj jarní mrazy a nedostatek srážek v létě. Ještě nižší výnosy očekává u dalšího ovoce.
7: Předpoklady letošní sklizně je zhruba poloviční. Jsou některé druhy, které na tom jsou nebo byly hůře. Nesklidili jsme ani polovinu u třešní, u jablek to bude možná sotva polovina. U některých druhů je situace o něco lepší. Vychází celkem zatím dobře úroda rybízu.
1: Mrazy v Česku podle Ludvíka letos postihly především sadaře ve východních Čechách a na severní Moravě. Pokles úrody teď vyhodnocují škodní komise. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a v Jeseníku se budou i nadcházející školní rok učit v modulárních kontejnerech, které po povodních v roce 2024 nahradily jejich poškozené školní budovy. Na opravách se bude pracovat i v dalším roce. Celničáři namontují na konci září na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který bude pod mostními závěry tlumit hluk. Stěžují si totiž obyvatelé okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionů. Korun. Prostějov zaplatí zhruba 3 miliony 900 tisíc za výměnu technologie úpravy bazénové vody na koupališti v místní části Vrahovice. Nové zařízení má zprovoznit před příští letní sezónou. Plastika kováře při práci v nadživotní velikosti nově rozšíří expozici středověkého Helvštína na Přerovsku. V hradní kovárně ji vyrábí Václav Noha a jeho kolegové v rámci akce Kovářské fórum. Dílo musí mít hotové do pátečního večera, kdy ho představí veřejnosti. Ze sportu. Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole nečekaně vypadli po penaltovém rozstřelu na hřišti divizních Kozlovic. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo polojasno. Teploty je 24 až 28 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů a slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli stavebním úpravám je v Olomouci stále uzavřena Stupkova ulice na úseku mezi křižovatkami s Junáckou a Karafiátovou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou, 6:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď a jste na cestách, dobře dojeďte. Už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Kopřivná je malá vesnice v kopcích nad Šumperkem. Patřila k velkým obcím někdejšího bludovského panství. Jak se tam žilo v minulosti? Čím se lidé živili a kdo nechal postavit tamní majestátný kostel? Prozradí Mirek Kobza o půl desáté. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 27. srpna, svátek má dnes Otakar, vše nejlepší, za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. No dnes sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Litovel 15 stupňů, sluníčko bude za chvíli vstávat, zdá se být polojasno, hlásí Jana a přeje všem hezké ráno. Lukáš z Přerova, ten naměřil 15,5 stupně, zdraví z práce, hranice 14 stupňů, všem hezké ráno a zbytek prázdnin, napsala Iveta.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza, je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlil profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:03. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisérka a scénáristka Pavlína Moskalíková. Dozvíte se například i to, jestli ji profese tatínka, režiséra Antonína Moskalíka, ovlivnila ve výběru povolání.
1: Víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo. A mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. Takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Moskalíkovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Silničáři v září nainstalují protihluková opatření na dálnici u Přerovských Dluhonic. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V kontejnerech se budou dál učit děti v Jeseníku a v České Vsi. Protihluková opatření budou na dálnici u Dluhonic. Moravské divadlo v Olomouci dnes chystá první prodej kostýmů. Tenisté Jakub Menšík a Karolina Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open. Skoro jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a v Jeseníku se budou i nadcházející školní rok učit v modulárních kontejnerech, které po ničivých povodních na podzim 2024 nahradily jejich poškozené školní budovy. Podle ředitelů škol se na jejich opravách bude pracovat i v dalším roce. V Jeseníku je v plánu kompletní rekonstrukce budovy za zhruba 200 milionů korun. Náklady na provoz kontejnerů výjdou ročně na miliony korun. Zřizovatelé doufají, že peníze opět pokryjí z velké části dotace. Silničáři namontují na konci září na D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který bude pod mostními závěry tlumit hluk. Stěžují si totiž obyvatele okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů. Pokračuje Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
2: Chtěli jsme místní části pomoci, v průběhu konce září by mělo dojít samotné realizaci tohoto opatření. Dobrou zprávou pro všechny řidiče je, že nedojde k omezení dopravy na dálnici D1 kolem Přerova.
1: Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat až do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
3: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady.
1: Olomoucké Moravské divadlo dnes v 9 dopoledne zahájí historicky první prodej kostýmů ze svých skladů. Takzvaný fundus aktuálně čítá 10 000 kusů ošacení. Kostýmy, které už na jevišti nenajdou uplatnění, si dnes a zítra můžete koupit v divadelním skladu v Holické ulici. Pokračuje mluvčí divadla Vlasta Pechová.
4: Můžeme tak podpořit ochotnické i zájmové spolky a nabídnout jim kvalitní vybavení. Zároveň chceme dát možnost každému Olomoučanovi odnést si symbolický kus divadla sebou domů a využít kostým třeba na maškarních plesech nebo různých oslavách. V nabídce máme jak moderní, tak i historické oděvy. Naše divadlo si totiž většinu kostýmů vyrábí samo. Máme k dispozici vlastní návrháře i krejčovské dílny.
0: Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík z Prostějova a Karolina Muchová z Olomouce vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open. Ve finále porazili pár Flavio Cobolli, Belinda Benčičová 6-3, 1-6 a 10-6. Dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil prošel na veslařském mistrovství světa do finále. V semifinále dorazili Češi do cíle třetí. Stejným umístěním si finále na dvojce bez kormidelnice vybojovali i Anna Šantručková a Pavlína Flamíková.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Práce na vozovce částečně omezují provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech. Mezi 312. a 320. kilometrem se jezdí jen dvěma pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Pohled do kalendáře napovídá, že se pomalu, ale jistě blíží září. Někdo se na tento měsíc těší. Jiní teď trnou a říkají si, proč to zase někdo připomíná. No, štěstí přeje připraveným, tak nezapomeňte zkontrolovat, jestli vám či vašim dítkám nechybí něco do školy. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, věnovali se živnostenským provozovnám a hrajeme písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Spálený a právě teď skupina Redikirken. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno, mohou býti ve vilové čtvrti stavěny živnostenské provozovny? Ptali se novináři katolického deníku Našinec v srpnu 1926 a odpověď v jejich článku našla Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Tuto otázku řešila totiž před 100 lety Olomoucká městská rada. Ve vilové čtvrti na Letné chtěl jeden živnostník stavět řeznickou a uzenářskou dílnu společně s udírnou, proti čemuž se postavili všichni sousedé a obyvatelé této čistě vilové čtvrti. Obávali se obtěžování kouřem a pak také vzhledem k tomu, že v místě ještě nebyla postavena kanalizace, zápachu splašků, které se budou muset vylévat do žumpy. Tyto důvody však ani magistrátní sbor jako živnostenský úřad, ani městská rada jako úřad stavbu povolující neuznal za dostatečné a stavba byla povolena. Bylo uváděno, že kouř udírny nebude o nic více obtěžovati, nežli kouř z jiných komínů a závadám, které by se vyskytly v příčině zápachu provozováním řeznictví a uzenářství, může být i čeleno prostředky stanovenými živnostenským řádem. Čtenáři se z článku dozvěděli, že na Letné bude postavena také pekárna a že tato dosud čistě vilová čtvrť tak ztratí svůj charakter.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má dnes Otakar. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká moc hub srpnových, moc vánic sněhových. No dnes sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Břeťa napsal štíty jasno 10 až 14 stupňů, vítr do 20 km za hodinu je po deštích. V Mohelnici máme dnes po ránu 15 stupňů jasno a zatím klidno, zdraví Naďa, Bohdíkov jasno. 11 stupňů mírný vítr, to už je vzkaz od Vlaďky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, tak jsem doma loupal brambory mým oblíbeným nožem. Mám ho už léta. Či spíše měl jsem. Slupky jsem zdařil a zanechal v ošatce a následně je vysypal do biopopelnice, kterou ještě v ten den vyvezli. Včera chci opět loupat brambory a nůž nikde, hledám všude, není. No a pak mi to došlo, zůstal mezi slupkami brambor. A je tedy nenávratně pryč. Stalo se to někdy i vám? Vyhodili jste někdy omylem něco, co jste neměli? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, ať v tom nejsem sám. Vaše vzkazy uslyšíte už v příští hodině. Těším se na ně.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo půl sedmé.

0: Nový parkovací pruh, práce budou komplikovat dopravu do pátku. Opravu střechy sportovní haly Věry Čáslavské v Šumperku plánují tamní radní, jde o další část rekonstrukce, uvedl šumperský starosta Miroslav Adámek z hnutí ANO. Ze sportu bez nemocného pivota Adama Kejvala se budou muset obejít čeští basketbalisté v úvodním utkání před kvalifikace o Eurobasket 2029 v Ostende proti Belgii. Duel začne dnes ve 20 hodin a 30 minut. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů a slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním úpravám je v Olomouci stále uzavřená Stupková ulice na úseku mezi křižovatkami s Junáckou a Karafiátovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Prostějovské nemocnici nově funguje dětská infekční ambulance, za chvíli se tam vydáme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Prostějovská nemocnice nedávno otevřela novou ambulanci, určená je dětským pacientům s infekčními onemocněními. Podle tamní lékařky je ambulance jediná svého druhu v Olomouckém kraji. V září se přesune do zmodernizovaného zázemí.
1: Tak, mamka říkala, že ty jsi dneska přišla na očkování.
2: Jo.
1: Ještě na mě vyblázni, já si řekni velké A. Pořádně, počkej, pořádně musím vidět, velké A.
3: Se svojí dcerou do dětské infekční ambulance přišla Andrea Štecová.
4: A chtěla bych ji očkovat proti preventivním nákazám, takže teď momentálně je to proti hepatitidě typu A.
3: Štecová je vůči nemoci sama očkovaná. Jako vrchní sestra místního infekčního oddělení ví dobře, jak se projevuje.
4: Jsme aj byli v terénu v Přerově, když tam byla epidemie hepatitidy A v těch vyloučených lokalitách, takže víme, jak to potom člověka omezí.
3: Zájem o tento typ očkování je podle zdejší lékařky Jany Pavlíčíkové mezi lidmi právě kvůli nedávným epidemiím žloutenky stále zvýšený. Ochranu proti hepatitidě lidem doporučuje.
1: Pro ty děti to má i důvod toho, že když je dáte v dětství, tak to očkování už je potom vytváří celoživotní ochranu a nikdy nevíte, kdy vaše dítě bude kam cestovat, takže i třeba z tohoto důvodu si myslím, že je to pro ty děti benefit.
3: Se žloutenkou typu A se prostějovští zdravotníci setkali třeba u rodiny ze Šternberska. Nemoc si přivezla z dovolené v Egyptě. Pacienti sem ale chodí například i s limskou boreliózou či střevními virózami. Péče o děti má svá specifika, dodává doktorka Pavlíčíková.
1: V té ambulanci my vlastně pracujeme i s rodiči, domlouváme se. Je ten přístup jiný, i co se týká třeba právě vyšetřování. A těšíš se do školy? A řekni mi, nebojíš se?
2: Ne.
1: Nebojíš se? Ne, zvládnem to spolu.
3: Dětská infekční ambulance v Prostějově je podle Pavlíčíkové jedinou svého druhu v Olomouckém kraji.
1: Tak vyšetřujeme i kojence. Většinou se k nám dostanou tak kolem toho třetího měsíce nebo půl roku. Jsou to třeba teda ale kojenci, kteří jsou narozený maminkám, které mají rizikovou anamnézu.
3: Ambulance kvůli rekonstrukci momentálně sídlí v náhradních prostorách pavilonu F. Zpátky do zmodernizovaného zázemí sousední budovy G by se měla přesunout v půlce září. Z Prostějova Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak bude to počasí spíše slunečné, teď z rána na jihu kraje zvětšená oblačnost, oblačno, může být přechodně skoro zataženo, ale během dne postupně převládne jasno až polojasno. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28, těch 28 spíš na jihu kraje, na horách teplota kolem 18. Vítr během dne postupně mírný, severovýchodní, východní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci ještě málo oblačnosti, skoro jasno, ráno v údolích, zejména v horách, se mohou vytvořit mlhy. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů a slabý proměnlivý vítr. Zítra opět slunečno, jasno, polojasno, až večer bude přibývat od západu oblačnost. Teploty zítra budou nejvyšší v tomto týdnu 28 až 32, na horách kolem 23, ale vítr bude zesilovat postupně na čerstvý jeho východní až jižní z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a v noci na sobotu pak čekáme studenou frontu, na ní přehánky, déšť, místy bouřky.
0: Děkuji za informace, přeji krásný den a opět brzy naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Posadíme se. Hlava a trup v jedné rovině. Opřeme se o dlaně, pokrčíme kolena a položíme chodidla na zem. S výdechem zatlačíme do dlaní a chodidel a vytlačíme pánev vzhůru. S nádechem se vrátíme zpět do sedu. Cvik opakujeme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Silnici u Mohelnice uzavře rekonstrukce. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Neprůjezdná je silnice mezi Květínem a Slavoňovem na Mohelnicku. Bez lešení bude již brzy sloup Nejsvětější trojice. Prostějov dá bezmála 4 miliony za úpravnu vody na koupališti ve Vrahovicích. Skoro jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Jiří Kořínek. Na Mohelnicku je kvůli opravám až do 19. září uzavřený úsek silnice mezi místní částí Květínem a Slavoňovem. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka týká 4 autobusových linek. Informace k jízdním řádům autobusů a možnému zpoždění najdete na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Po více než 2 letech zmizí z Olomouckého sloupu Nejsvětější trojice lešení. Restaurátoři budou ještě ve spodní části památky pracovat. Opraví se taky osvětlení na prstenci kolem sloupu. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
4: Během oprav restaurátoři objevili i časovou schránku ve vrcholovém sousoší Nejsvětější trojice. Uvnitř kaple zase objevili podzemní prostor. Rozsáhlá obnova začala před 2 roky, vyjde na 30 milionů korun. Během ní restaurátoři ošetřili pískovec i zlacená sousoší.
3: Prostějov zaplatí 3 miliony 900 tisíc korun za výměnu technologie úpravy bazénové vody na koupališti v místní části Vrahovice. Nové zařízení má zprovoznit před příští letní sezónou. Město původně počítalo s cenou 3 miliony korun, náklady nakonec vzrostly o 900 tisíc, uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová. V rámci kovářského fóra na středověkém Helvštíně vyrábí umělecký kovář Václav Noha se svým týmem sochu kováře v nadživotní velikosti. Plastika nese název Zrozen v ohni. Návštěvníkům hradu ji představí v pátek na zahájení Hefajistonu.
5: Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně pracují i více než 12 hodin denně. Vyrábí 2metrovou plastiku kováře při práci. Je složená ze silných kovaných pásovin. Vzájemně jsou probíjené a nýtované. Zástěru má Stepané Mosazy.
6: Jsem strašně dlouho přemýšlel nad tím, jestli vůbec tady takovou složitou vízu jako zvládnem, protože je to opravdu těžký a je to už level nad levelem. No.
5: Nové dílo návštěvníci hradu můžou poprvé obdivovat v pátek při zahájení Hefajstonu. Letos na něm přislíbilo účast 600 mistrů černého cechu z celkem 20 zemí světa. Z Helvštína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Fotbalisté Kozlovic ze 4. ligy ve 2. kole poháru MOL Cup vyřadili obhájce trofeje z Karviné po vítězství 2-1 po penaltách. Kozlovice od 12. minuty prohrávali. V 66. minutě vyrovnával hlavou po rohovém kopu kapitán Alex Řehák. Poslední penaltu v 7. sérii rozstřelu chytil brankář Jakub Obzina. Z výkonu hráčů byl nadšený trenér Kozlovic Roman Matějka.
8: Sloužil hráči absolutorium, protože do druhé půlky, co předvedli hráči Kozlovic, včetně střídajících, zase snad lepší výkon ještě neviděl. To se dobře kaučuje pak. Já jsem byl zápas klidný. Já jsem říkal hráčům před zápasem, hrajte tak nejlíp umíte a vlastně my nemůžeme prohrát. My jsme mohli jenom překvapit, což se stalo, ale my jsme si to zasloužili. Takže klobouk dolů před hráčem.
3: Postoupil i Prostějov, na hřišti Všechovic vyhrál 3-0. Vypadl Zábřeh po porážce 0-4 s Havířovem. Los dalšího kola bude v pátek. Prvního letošního soupeře se dozví Sigma Olomouc.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a slabý přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se kyvadlově jedním pruhem, provoz se řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, také když vaříte, tak ve velkém. No, včera jsem dělal rajskou, povedla se, ale nějak jsem neodhadl množství a tak myslím, že do konce týdne mám obědy naprosto jasné. Také chystáte-li se dnes vařit, ať se to vydaří. V kritickém stavu je kvůli suchu většina menších vodních toků a přítoků řeky Moravy v Olomouckém kraji. Více to probereme do 16:15. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Jitka Zelenková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, vyhodili jste někdy omylem něco, co jste neměli? No já naposledy nůž na brambory zůstal mezi slupkami brambor v biopopelnici, kterou vyvezli. Stalo se něco takového i vám? Pochlubte se, ať v tom nejsem sám. Vzkazy posíláte na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše zážitky a zkušenosti. Se starým papírem se mi podařilo vyhodit do kontejneru i rodný list. Naštěstí jsem si to uvědomila a našla ho v něm. Takovou zkušenost má Marie z Postřelmova. Velké štěstí. Manželka mi vyhodila sako do kontejneru na charitu. Měl jsem v něm schovány 3000. Snad na to přišli dřív, než ho vyprali, napsal Milan z Olomouce. Není to tak dávno, co jsem šel vynést odpadky a hodil do popelnice mobilní telefon místo nich. To už píše Patrik z Olomouce. Roztrhala jsem recepty a hodila je do koše. Ovšem ty dobré, už jsem je neslepila, vzkaz od Lenky z Litovle. No, vyhodili jste někdy omylem něco, co jste neměli? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 27. srpna, svátek má Otakar a je čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. No dnes sluníčko, teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Doloplazy u Nezamyslice 17 stupňů, oblačno, vlhkost 77%. Těším se na měsíc září, bude opět turistika ve Vysokých Tatrách, tak jako každý rok, co si užívám důchodu již 17. rokem, napsal Miroslav. Užijte si to tam. V Javorníku máme polojasno, bez větří, 13 stupňů, po snídani půjdu s Kytkou na hřbitov, žena by měla narozeniny, napsal František. A Honza z Písečné, je jasno, teplota 13 stupňů, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu vysoká, 97%, po snídani půjdu na zahrádku, tam se vždy nějaká práce najde.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Čtvrtečního dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Koryta některých potoků a říček v Olomouckém kraji dnes připomínají spíš kamenité cesty. Kvůli suchu v nich neteče voda a zmizel z nich téměř všechen život. Jak upozorňují vědci, obnova ekosystému trvá týdny až měsíce od chvíle, kdy se vyschlá koryta znovu naplní vodou.
1: Tamhle vrátit nějaký kámen, možná, že se tam něco objeví.
2: S Martinem Rulíkem z katedry ekologie a životního prostředí na Univerzitě Palackého procházíme koryto vyschlého Trusovického potoka u Bohuňovic na Olomoucku a pod kameny pátráme po zbytcích života.
1: Na těch kamenech tady třeba vidíme, to jsou kokony pijavek. Pokud ty kokony jsou dostatečně ještě zvrhlé někde v tom sedimentu, tak se potom z nich můžou vylíhnout nový pijavky.
2: Prázdné koryto připomíná spíš kamenitou cestu a moc života tu nezůstalo.
1: Z těch bezobratlých si troufnu říct, že tady mohlo přežít jako několik málo procent, ale spíš to budou jednotky a u ryb, ty tady nezůstaly vůbec.
2: O kus dál se díky nedávným dešťům voda v korytě objevila, ale i když se zdá, že je v potoce vše jako dřív, život se sem bude teprve vracet, upozorňuje Martin Rulík.
1: Čím déle samozřejmě to sucho trvá, když bude trvat 3-4 týdny, tak i ten návrat bude trvat, řekneme, zhruba měsíc a půl. To znamená, bude poměrně dlouhý, samozřejmě teď se bavíme například o bezobratlých. Pokud jde o ryby, tak se ty ryby natáhnou zpětně z toho hlavního toku Moravy. Jo? To znamená, pokud dojde k tomu zaplavení, tak ty ryby se můžou vymigrovat.
2: A za jak dlouho tady budou zpátky?
1: Do ty Moravy to máme něco málo, já nevím, asi 2,5-3 kilometry, takže ty ryby tady mohou být třeba do týdne.
2: Trusovický potok kvůli vedru mu v posledních letech přišel o vodu už několikrát. Ryby tak odsud mizí každý rok a rybáři proto potok ani už nevyužívají pro lov. Upozorňuje Jan Kohout z pobočky Českého rybářského svazu v Domašově nad Bystřicí, která má Trusovický potok z podstatné části na starost.
3: Když tam vysadíme rybu v hlavné velikosti, řekněme v podstatě pro rybáře, tak ona ta ryba jde okamžitě prostě s vodou dolů a potom právě nacházíme ty uhynulé kusy níže po proudu.
2: Obnova populace ryb, která by v potoce přežila a přivedla na svět další generace, by podle Jana Kohouta zabrala 4 až 5 let práce. Ovšem za podmínky, že potok během té doby už nevyschne. Z Bohuňovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a v Jeseníku se budou i v nadcházejícím školním roce učit v modulárních kontejnerech, které po povodních v roce 2024 nahradily jejich poškozené školní budovy. Na opravách se bude pracovat i v dalším roce. Silničáři namontují na konci září na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihlukové opatření. Půjde o speciální vak, který bude pod mostními závěry tlumit hluk. Stěžují si totiž obyvatelé okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun. Prostě

0: 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů a slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Právu kolem dálnice D35 sečou dělníci na obchvatu Olomouce. Potkáte je na úseku mezi Křelovem, Bruchotínem a Přáslavicemi. Jedou mezi 283. a 264. kilometrem po krajnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Sady pod středověkým Helštýnem jsou v těchto dnech plné brigádníků. Proč, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Sady pod středověkým Helvštýnem na Přerovsku jsou v těchto dnech plné brigádníků. Tamní zemědělské družstvo v údolí Moravské brány pěstuje ovoce už desítky let. Teď aktuálně sklízí švestky. Úroda prý bude průměrná i přes jarní mrazy a suché léto.
1: Švestkovým sadem projíždí traktor a za sebou táhne třepačku a sběračku ovoce. Zařízení obsluhuje 6 brigádníků.
2: Se natahují ty plachty, jo, na ten navíjak, ten stroj si je navine s tím ovocem a tady vlastně dozadu potom se nosí bedínky a ti to odnáší na vlečku potom, no.
1: Denně tady sklidí i 14 tun švestek, říká mi Lucie Maléřová, vedoucí sadů Agrochovu Jezernice. Pěstují je na téměř 40 hektarech.
3: Jako nejsme pod průměrem, za což jsem ráda, čekala jsem to horší, tím jak byly na jaře ty mrazy, tak to vypadalo tak jako docela strašidelně. Co nás postihlo na těch mrazech nejvíc, tak letos to odnesli višně.
1: My jsme teďka ve skladovací hale v Loučce u Lipníka nad Bečvou, těch velkých boxů se švestkami. Ano. Je tady spousta.
3: Teď třepeme top tasty.
2: Třepat budeme asi celý týden ten top taste, pak se bude najíždět na Stanleye a na Hanitu Hagan.
1: Přijíždí sem lidi opravdu, kteří si jedou jen pro pár kilo, i velcí odběratele.
2: Tady to mám zvážené.
3: Dobře.
4: Tak mám to tam házet?
5: Ilona Braunerová. Já vždycky akorát na frgále, že aby bylo jako to povidlo, pak to rozdám stejně.
4: Jsou krásný.
1: Daleko větší množství švestek si odveze Pavel z Uherského Hradiště. Na paletách je nakládá do dodávky.
6: Zase to tak daleko není. Já vozím třeba i ze Slovenska, si někdy koupím. Je to pro vlastní spotřebu.
1: Kolik jste toho bral?
6: 1200 kg. Budeme pálit. Ano, jenom na slivovici. Pro rodinu je to.
1: Úroda švestek u profesionálních ovocnářů v Česku letos klesne ve srovnání s loňskem o 35 až 40% na zhruba 5000 tun, odhaduje Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. Můžou za to podle něj jarní mrazy a nedostatek srážek v létě. Ještě nižší výnosy očekává u dalšího ovoce.
7: Předpoklad té letošní sklizně je zhruba poloviční. Jsou některé druhy, které na tom jsou nebo byly hůře. Nesklidili jsme ani polovinu u třešní, u jablek to bude možná sotva polovina. U některých druhů je situace o něco lepší. Vychází celkem zatím dobře úroda rybízu.
1: Mrazy v Česku podle Ludvíka letos postihly především sadaře ve východních Čechách a na severní Moravě. Pokles úrody teď vyhodnocují škodní komise. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 27. srpna, svátek má Otakara, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. No dnes sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Zdena z Holubic napsala, u nás je 13 stupňů, sluníčko začíná svítit, chystám se dělat špízy, také ve větším množství, ale do konce týdne to asi nevydrží. Dobré ránko z Malé Morávky, tak u nás dnes máme 15 stupňů, pohodička, klídek, jen ať to vydrží. Pěkné pozdravení všem od Jarušky a Pepy, také vám letí. Litovel 15 stupňů, sluníčko o sobě dává vědět, hlásí Jana a přeje všem hezké ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza, je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček, stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlil profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Vyhodili jste někdy omylem něco, co jste neměli? No já naposledy nůž na brambory zůstal mezi slupkami brambor v biopopelnici, kterou vyvezli. Stalo se něco takového i vám? Pochlubte se, ať v tom nejsem sám. Vzkazy posíláte na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše další zážitky a zkušenosti. Vyhodila jsem starou kabelku do popelnice. V zadní kapsičce jsem měla čipovou kartu do práce. No nová za 500, napsala Alena z Moravičan. Jarda z Prostějova. Manželka mi kdysi omylem vyhodila evidenční průkaz historického vozidla a podruhé balíček se zapalovacími magnety. A zatím naposledy své vlastní klíče. A pak si pusťte ženskou do dílny. Od té doby má vstup zakázán, ale stejně to nedodržuje inu ženská. Co jsem kdysi vyhodil za jisté omylem, raději neuvádím pro jistotu, píše Jarda. Dala jsem si do kapsičky 500 a jak mám tendenci vše papírové z kapes vyhazovat, ať se mi to nerozpadne v pračce, vyhodila jsem taky tu 500 do koše. Někdo ji našel dřív jak já. Vzkaz od Radky z Prostějova. Vítku, já jsem také vyhodila škrabku na brambory se slupkama. Věra z Prostějova. No Věro, jsem rád, že v tom nejsem sám a doufám, že máte nějakou novou a ještě lepší. Od pici v krabici, už dva nože v popelnici. Pavel z Olomouce. No, vyhodili jste někdy omylem něco, co jste neměli. Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Zimní stadion v Přerově čeká oprava za 70 milionů korun. Více ve zprávách v celou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Charita Olomouc uzavře skupinu Lištička. Zimní stadion v Přerově čeká oprava za 70 milionů korun a Moravské divadlo Olomouc zahájí příští týden novou sezónu. Nabídne 12 premiér. Skoro jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Charita Olomouc uzavře na konci srpna provoz dětské skupiny Lištička, která od března 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Důvodem je především ekonomická neudržitelnost provozu v době, kdy v Olomouci přibyly další dětské skupiny s nižšími cenami a zároveň ubývá dětí v předškolním věku. Volná místa jsou proto také v mateřských školách, které byly v minulosti plně obsazené, řekla vedoucí střediska pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc Petra Pavlíčková. Rozsáhlá oprava čeká zimní stadion v Přerově. Radní schválili záměr vypsat veřejnou zakázku na rekonstrukci chladicího zařízení a ledové plochy. Práce budou stát více než 70 milionů korun. Úpravy mají zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz stadionu. Vysvětluje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora, volený za hnutí ANO.
3: Projekt navíc počítá s vytvořením víceúčelové plochy, která umožní po skončení zimní sezony využití stadionu také pro letní sporty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Naším cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezená zimní sezona roku 2027-2028.
2: Nové schody povedou zanedlouho ke hřbitovu v Horním Benešově na Bruntálsku. Město se pustilo do rekonstrukce původního schodiště, bylo v havarijním stavu. Pokud vše půjde podle plánu, hotové budou nejpozději do poloviny září. Pokračuje nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
4: My jsme postavili novou smuteční síň a ten hlavní přístup k té nové budově už byl prostě tragický. Naprostá většina občanů využívá právě toto schodiště. Když to schodiště bylo rozbité, tak byla chůze po něm nebezpečná. Byly tam staré zámkové kostky, které odpadávaly. Služby města Horní Benešově musí neustále přidělávat, proto té opravy dojde.
2: Kvůli odstávce elektrické energie je dnes od 8 hodiny ranní zavřená městská knihovna Tomáše Garrigua Masaryka v Šumperku. Elektřinu energetici znovu zapnou v 16 hodin. Plánovaný koncert pěveckého sboru Teptída bude na dvoře knihovny od 17 hodin beze změny, píše se na sociálních sítích knihovny.
1: Sport.
2: Tenisté Jakub Benčík z Prostějova a Karolína Muchová z Olomouce postoupili do finále smíšené čtyřiny na US Open a tu nakonec vyhráli, porazili ruskou dvojici Rublov Andrejevová. Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Všechovice prohráli s Prostějovem 0-3 a Zábřeh s Havířovem 0-4.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18, slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Rozlitý olej je na vozovce silnice mezi Štenberkem a obcí Babice v délce zhruba půl kilometru. Na místo už jedou hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Užíváme si poslední srpnový čtvrtek tohoto roku, no už příští úterý máme září. Někdo se na něj těší, jiní nejsou moc rádi, že září připomínám. No nezapomeňte zkontrolovat, jestli vám či vašim dítkám, vnukům, vnučkám nechybí něco do školy. Víte, kdybyste našli nejdelší plot na světě, tak už za chvíli nám to poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Helena Vondráčková a právě teď bude znít skupina Čechomor. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Odpověď má v tuto chvíli Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je čtvrté na 9, dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Otakar.
1: Počasí.
0: Pranostika říká moc hub srpnových, moc vánic sněhových, no dnes sluníčko, teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Petr z Lhoty u Pačlovic, ten hlásí slunečno a protože mu svítí na teploměr sluníčko, ukazuje už 22 stupňů. Šternberg 15 stupňů hlásí Jiřina, která zavařuje poslední okurky a je spokojená s letošní úrodou. V Žárové jasno, slabý západní vítr a teplota se blíží k 15 stupňům na Vsaltonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Prostějovská nemocnice nedávno otevřela novou ambulanci, určená je dětským pacientům s infekčními onemocněními. Podle tamní lékařky je ambulance jediná svého druhu v Olomouckém kraji. V září se přesune do zmodernizovaného zázemí.
1: Tak, mamka říkala, že ty jsi dneska přišla na očkování.
2: Jo.
1: Ještě nám mě vyblázni, já si řekni velké A. Pořádně musím vidět, velké A.
3: Se svojí dcerou do dětské infekční ambulance přišla Andrea Štecová.
4: A chtěla bych ji očkovat proti preventivním nákazám, takže teď momentálně je to proti hepatitidě typu A.
3: Štecová je vůči nemoci sama očkovaná. Jako vrchní sestra místního infekčního oddělení ví dobře, jak se projevuje.
4: Jsme aj byli v terénu v Přerově, když tam byla epidemie hepatitidy A v těch vyloučených lokalitách, takže víme, jak to potom člověka omezí.
3: Zájem o tento typ očkování je podle zdejší lékařky Jany Pavlíčíkové mezi lidmi právě kvůli nedávným epidemiím žloutenky stále zvýšený. Ochranu proti hepatitidě lidem doporučuje.
1: Pro ty děti to má i důvod toho, že když je dáte v dětství, tak to očkování už je potom vytváří celoživotní ochranu a nikdy nevíte, kdy vaše dítě bude kam cestovat, takže i třeba z tohoto důvodu si myslím, že je to pro ty děti benefit.
3: Se žloutenkou typu A se prostějovští zdravotníci setkali třeba u rodiny ze Šternberska. Nemoc si přivezla z dovolené v Egyptě. Pacienti sem ale chodí například i s limskou boreliózou či střevními virózami. Péče o děti má svá specifika, dodává doktorka Pavlíčíková.
1: V té ambulanci my vlastně pracujeme i s rodiči, domlouváme se. Je ten přístup jiný, i co se týká třeba právě vyšetřování. A těšíš se do školy? A řekni mi, nebojíš se?
2: Ne.
1: Nebojíš se? Ne, zvládneme to spolu.
3: Dětská infekční ambulance v Prostějově je podle Pavlíčíkové jedinou svého druhu v Olomouckém kraji.
1: Tak vyšetřujeme i kojence. Většinou se k nám dostanou tak kolem toho třetího měsíce nebo půl roku. Jsou to třeba teda ale kojenci, kteří jsou narozený maminkám, které mají rizikovou anamnézu.
3: Ambulance kvůli rekonstrukci momentálně sídlí v náhradních prostorách pavilonu F zpátky do zmodernizovaného zázemí sousední budovy G by se měla přesunout v půlce září. Z Prostějova Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Zemědělci letos v Olomouckém kraji sklidili 544 798 tun obilí, meziročně o bezmála 90 000 tun méně. Kvůli počasí jsou nižší výnosy také u řepky. V Olomouci končí stavba nového sídla krajské pobočky úřadu práce. Rekonstrukci budovy na třídě kosmonautů by dělníci měli mít hotovou do konce srpna. Datové schránky fungují od dneška na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění na nové doméně, ale budou muset znovu zadat své heslo. S objížďkami musí tento týden počítat řidiči v Přerově kvůli opravám na nábřeží doktora Edvarda Beneše. Dělníci tam budují nový parkovací pruh. Práce budou komplikovat dopravu do pátku. Opravu střechy sportovní haly v Jary Čáslavské v Šumperku plánují tamní radní. Jde o další část rekonstrukce, uvedl šumperský starosta Miroslav Adámek z Hnutí ANO. Ze sportu. Tenistka Daria Vidmanová porazila ve druhém kole turnaje v Monterrey 6-4-7-5 Španělku Kristinu Buskeovou a ve čtvrtfinále se utká s Nikolou Bartuňkovou. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 18 stupňů. Slabý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Vyhodili jste někdy omylem něco, co jste neměli? O tom jste mi dnes ráno psali. Vaše další vzkazy uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Vyhodili jste někdy omylem něco, co jste neměli? Já naposledy nůž na brambory. Zůstal mezi slupkami brambor v biopopelnici, kterou vyvezli. Stalo se něco takového i vám? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše další zážitky a zkušenosti. Podařilo se mi spláchnout náušnice do toalety, byly uloženy v ubrousku a ten jsem bez uvažování spláchl. Takovou zkušenost má Jana z Olomouce. Také jsem vyhodila škrabku na brambory, už mám novou, stejnou, doufám, že ji nevyhodím zase, napsala Marie. Tak ať slouží a držme si palce, ať nám dlouho zůstanou. Do krabičky od čokoládek jsem dala skoro 1000 korun, že si do ní budu spořit. Přišla jsem od doktora, dcera uklízela a vyhodila krabičku do odpadu, napsala Věra z Rapotína. Vyhodil jsem do popelnice staré hrnky z půdy, ležely tam roky, nevěřili byste, jak na mě manželka řvala, byly po babičce a prý staré vzácné, napsal Petr z Mohelnice. Zaparkoval jsem auto, vzal do jedné ruky klíče, do druhé plechovku k vyhození, do kontejneru na plechovky letěly klíče, no nikomu nepřeje z něho lovit. To je vzkaz od Radka. Pravidelně sypu do koše, co nemám, naposledy utěrku na vyprání. To už píše Hanka z Protivanova. Tak děkuji za vaše vzkazy. Jsem rád, že nejsem jediný, kdo kdy něco omylem vyhodil. Držím palce, ať se nám to stává co nejméně. A když už, tak ať je z toho aspoň veselá příhoda.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li v srpnu horykalný, budou v zimě mrazivalný. No dnes sluníčko a teplota do 28 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách i na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Konice 15 stupňů, svítí sluníčko, píše Pavlína, která dnes na oběd vaří vepřová líčka a k ním bude bramborovo-mrkvová kaše. Tak ať se vše vydaří. Luděk z Horky hlásí slunečno 16 stupňů, chystá se zavařovat jablíčka, letos moc velká úroda není a protože jsou drobná a jejich málo, tak je raději zavařuje. A Jeseník 14 stupňů, píše Andrea, zdraví z práce a přeje všem hezký den i vám.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 9 hodin. Měsíc srpen nám vrcholí, vrcholí také sklizně a stále je dost další práce pro každého zahradníka. No, nastává čas řezu a roubování ovocných stromů i jehličnanů. Po sklizni můžeme řezem upravit ovocné stromy i keře. Výhodou včasného řezu je, že strom lépe regeneruje a neplýtvá výživou na větve, které by byly na jaře nakonec stejně odstraněny. Prořezání koruny prospěje třešním, višním, meruňkám, broskvím, angreštům a rybízům. Tak držím palce, ať se nám na zahradách a zahrádkách daří.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Husounský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: se zhrtnu třeba zítra. Komu je to všechno puk, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Moravské divadlo v Olomouci dnes chystá první prodej kostýmů, více o tom už ve zprávách a v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Prezident České republiky přijede na návštěvu Prostějovska. Ode dneška budou datové schránky fungovat jen na nové doméně. Moravské divadlo v Olomouci dnes chystá první prodej kostýmů. Skoro jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Prezident Petr Pavel přijede v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku. Dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Oznámila to kancelář prezidenta. Starostové chtějí prezidenta informovat o společných projektech a problémech. S nimiž se tato odlehlá oblast na okraji Olomouckého kraje potýká. Řekl starosta Konice Michal Obrusník ze Starostů a nezávislých. S blížícím se začátkem školy nakupují rodiče školní potřeby pro své děti. Největší nápor v papírnictvích čekají na začátku září. Ceny psacích potřeb, sešitů nebo obalů jsou podobné jako loni. Popsala například Jitka Šidlíková, vedoucí jednoho z papírnictví v centru Olomouce.
2: Teďka se to drží na té úrovni těch loňských cen, aspoň naše sešity jako jsou za tu cenu, která byla loni. Jestli je někde koruna, tak jo, ale nejde o 10 koruny, nejde o 5 koruny.
1: Datové schránky budou ode dneška fungovat jen na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele do datových schránek nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
3: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
1: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Olomoucké Moravské divadlo právě v těchto chvílích zahajuje historicky první prodej kostýmů ze svých skladů. Takzvaný fundus aktuálně čítá 10 000 kusů ošacení. Kostýmy, které už na jevišti nenajdou uplatnění, si dnes a zítra můžete koupit v divadelním skladu v Holické ulici. Pokračuje mluvčí divadla Vlasta Pechová.
4: Můžeme tak podpořit ochotnické i zájmové spolky a nabídnout jim kvalitní vybavení. Zároveň chceme dát možnost každému Olomoučanovi odnést si symbolický kus divadla sebou domů a využít kostým třeba na maškarních plesech nebo různých oslavách. V nabídce máme jak moderní, tak i historické oděvy. Naše divadlo si totiž většinu kostýmů vyrábí samo. Máme k dispozici vlastní návrháře i krejčovské dílny.
0: Sport.
1: Tenisté Jakub Benčík z Prostějova a Karolína Muchová z Olomouce vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Koboli Benčičová 6-3, 1-6, 10-6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii v hodnotě $1 milionu.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto se srazilo s nákladním vozem v Prostějově v ulici Drozdovice. Nehoda skončila bez zranění. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Díky našim zprávám v 9 hodin už víte, kudy, když jedete, dát si pozor, jaké bude počasí a co se děje. Teď už budete i vědět, co vás čeká v příští hodince vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil. Připraven je předposlední díl, věřte tomu nebo ne, předposlední díl četby na pokračování z pověstí z Olomouckého kraje, protože se blíží konec srpna, tím pádem konec letních prázdnin. Změní se i naše složení nejrůznějších pořadů a tak dále. Ale to až za chvíli. Ještě předtím Igor Bareš bude číst pověsti o založení města Olomouce, proč u svatého Václava zvoní poledne už v 11 a mrtvá z Jakubského mlýna. Připravena je další rozhlasová pohlednice od pradědu na Hanou od Mirka Kobzy. Tentokrát se vydáme do obce Kopřivná, do malé vesnice v Kopcích nad Šumperkem a v 9 hodin a 45 minut, což je přesně za 40 minut, abyste věděli, je připraven další díl pořadu Zámecké léto. Do toho zpěv Pavel Bobek, Petr Kotwald nebo Robbie Williams. Krásný, co je za den? Krásný čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Mám naději, že uslyšíš

0: by, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek zpíval píseň O ruby, nechtěj mi lásku brát. My vám už za chvíli vezmeme četbu na pokračování, konkrétně pověsti z Olomouckého kraje, protože dnes je připraven jejich předposlední díl. Prázdniny se blíží ke svému konci a tak Igor Bareš dostane zase na chvíli volno. Dnes vám přečte pověsti o založení města Olomouce, proč u svatého Václava zvoní v poledne už v 11 a mrtvá z Jakubského mlýna.

O založení města Olomouce. Vypráví se, že k brodu přes řeku Moravu kdysi v dávných dobách přijeli legionáři vedení samotným Gájem Juliem Cezarem. Neboť na protějším břehu uslyšeli lomos a křik, vyslal Cezar přes řeku zvědy, aby se tam trochu porozhlédli. Zvědové se vrátili s tím, že se nachází za vodou malá osada, kde právě probíhá trh. Cezar po těch slovech překonal brod, zdolal na svém koni nejvyšší ze tří návrší a odtud se zálibně rozhlédl po celé širé, rovinaté krajině. Kolem osady spatřil lužní lesy, jen sem tam přerušované drobnými políčky. Na severním obzoru se vlnily vysoké hory. Poručil u brodu rozbít stany, nakrmit a napojit koně i vojsko. Na zítří nechal za řekou vybudovat příkopy a valy, jež dal následně opevnit. Návrší bylo pak nazváno podle svého slavného zakladatele Juliův vrch, neboli Julimons, z čehož se mnohem později zrodilo jméno Olomouc. No, je to než legenda. A teď o tom, proč u svatého Václava zvoní poledne už v 11. V červnu léta páně 1432. v čele husických vojsk přitáhl k Olomouci sám Prokop Holý. Celé 4 týdny již drželi husité město v obklíčení a pokoušeli se je dobít, leč marně. Traduje se, že Prokopu Holému jednoho rána došla trpělivost. Nechtěl déle čekat, až obráncům Olomouce dojde jídlo a síly. Dočista mu ruply nervy. Zrudl prý a vyhlásil, že buď budou husiti dnes o polednách obědvat na horním rinku, a pokud ne, pak potáhnou o dům dál. No, jak říkám, byl to poděs. Na opačné straně hradeb se obránci města, mezi nimi i biskup Jan Železný, drželi statečně, ale pravda, z posledních sil. Neustálé husitské výpady, jejich odhodláním vytrvat, řádně zamávali. Věděli, že další bitku s Kališníky téměř najisto prohrají. Dopoledne se nicméně od zajatců dozvěděli o Prokopově emotivním vyhlášení. Informovali o něm biskupa Jana. Ten nelenil a nechal na katedrále vyzvánět zvony na místo v poledne už o hodinu dřív. Husité ctili Prokopovo rozhodnutí a odtáhli od města jinam. Díky této malé, ale účinné lsti byla Olomouc zachráněna. Od Kališníků určitě. Každopádně od těch časů se na památku oné události zvoní u svatého Václava poledne už v 11.

Mrtvá z Jakubského mlýna. Pod olomouckými hradbami u jednoho z ramen řeky Moravy, kterému se říká Mlýnský potok, stával před lety Jakubský mlýn. Byl to mlýn rozlehlý a dobře zaběhnutý. Hospodařil na něm Vít Vypínal. Pravou rukou mu byl šafář Martin. S manželkou Lenkou žil Martin v jednom z hospodářských stavení k mlýnu přiléhajících. Děti neměli, práce bylo nad hlavu a Lenka byla mladá a zdravá, tedy nikam nechvátali. Byl právě Silvestr, když se stalo, že šafář Martin našel svou půvabnou a milovanou manželku ráno v posteli mrtvou. Ležela tam chladná, bledá, bez života. Trvalo mu celé dopoledne, než se zmátořil a dal mlynáři Vypínalovi a ostatním vědět, že je Lenka tak náhle a nečekaně opustila. Pak poprosil ženské, zda by mu pomohli přistrojit a upravit nebožku do rakve. Žena to nemá sil. Ženské přišly, mrtvou omyly, do rubáše oblékly a učesali. Bylo jim divné, že Lenčino tělo není vůbec tuhé, jen jakoby tvrdě spala. Ale pak si řekli, že jim to možná jenom tak připadá, protože umřela teprve nedávno. Nebožku uložili do zadní komory, rozžehli svíce a odešli. Venku mrzlo až praštělo a v mlýně už málem taky. Martin v tom bezbřehém smutku ani nezatopil. Když za ním na večer přišli kamarádi, aby ho utěšili, z komína se stále nekouřilo. Jen za okýnkem u mlčí komory se komíhala světla svíček. Mládek hned zatopil v kamnech, další ze sklepa vyvalili soudek vína, našli tam i kapku čehosi ostřejšího. Dyť je sakra Silvestr! A za chvíli se už rozdávali karty. Kamarádi chtěli čerstvého vdovce, který stále jen sklesle seděl v koutě a nepřítomně zíral, trochu rozveselit. Nakonec se jim to přeci povedlo. Nalévali a pili. Kolik vína a pálenky už padlo, nepočítali. Kolem půlnoci počal Mládek v rozverné náladě do šafáře rýpat a vést opilecky táhlou řeč o tom, že se Martin přece může znova oženit, když bude chtít. Že Lenka byla stejně taková nemastná, neslaná. No prostě pro jedno kvítí slunko nesvítí. Vem si chlape třeba mladičko Ševcovo Mariánku z Ostružnický, čerstvá vdova, nebo hostinskou od Bílé Labutě, taky vdova, k tomu bohatá a má velký oči. A vdovec Martin se smál a Mládek zas vedl řeč a hubu nezavřel, leda když pil. Ani si nevšimli, že odbyla 12. a nastal nový rok. Někdy tou dobou se zvolna otevřely dveře světnice a v nich stála nebožka Lenka. Na sobě bílý rubáš, vlasy obřadně zčesané, obličej bledý, jak smrt. Vy si tady topíte a chechtáte se na celé stavení a mě necháte mrznout vzadu v komoře. Všichni v tu ránu vystřízlivěli a jako na povel se rozutekli. Martin zíral na svou ženu. A ona mlčky pohlédla na něj. Zpráva o Lenčině z mrtvých vstání se po městě rozkřikla rychlostí blesku. Lidé se z opatrnosti začali Jakubskému mlýnu obloukem vyhýbat. Vždyť to přeci nende, aby si nebožka sama otevřela dveře u mlčí komory a procházela se mírnik styrnik z postavení, jak by se nechumelilo. Lenku smrtelná bledost neopustila. Nejedla, nepila, na žádného nepohlédla, s nikým slovo nepromluvila. Martin už si s ní nevěděl rady. Musíš s ní mít trpělivost. Zase bude taková jako dřív, jen co se z toho otřesu vzpamatuje, radil mu laskavý farář od svatého Michala.
A skutečně, 10. dne Lenka vstala, pustila se do obvyklých činností a úklidu. U večeře pak Martinovi vypravovala, že když spala, zdálo se jí, jak k ní přišel malý hoch a odvedl ji na břeh široké řeky. Tam jí přikázal, ať na něj počká, že se jde zeptat, může-li Lenka pokračovat dál. Čekání na chlapce bylo nekonečné. Když se vrátil, oznámil Lence, že ještě dál pokračovat nemůže. Dosud nenastal její čas a odvedl ji zpátky. No a na to se probudila. Manželé se snažili vrátit k normálnímu životu, ale nešlo to. Lenka se změnila. Často se jí stávalo, že se uprostřed práce dlouze zamyslela a matnýma očima se zahleděla do prázdna. Odmítala se s kýmkoliv setkat. S Martinem hovořila jen vzácně, žila ve svém světě. Přesně za 10 let poté, opět o silvestrovské noci, ji uložili do rakve. Tentokrát na dobro. O 10 dní později ji Martin následoval. Do jejich stavení se nikdo nechtěl nastěhovat a tak dal mlynář vypínal barák zbourat. A stejně to nepomohlo. Lidé do Jakubského mlýna neradi chodili. To byl taky důvod, proč osiřel a spustl.

Tím skončila předposlední část pověstí z Olomouckého kraje. Byli jsme tentokrát v krajském městě Olomouci. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je čtvrtek 27. srpna, vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Právě dospíval Dalibor Janda 10 prstů pro život a pro vás právě teď je připravena další rozhlasová pohlednice, která přijde od někud mezi pradědem a Hanou od Mirka Kobzy. Tentokrát nás Mirek vezme do Kopřivné, což je malá vesnice v kopcích nad Šumperkem. Přesto, že je v této oblasti, tak se může pochlubit půvabným kostelem s rokokovým interiérem. Zjistíme, jak se tam žilo v minulosti, čím se lidé živili a kdo

0: však dnes nevíme. Nápovědou může být původní německé jméno kopřivné, znějící Geppersdorf. Jazykovědci se domnívají, že Gepper je v tomto případě zkomoleninou osobního jména Gebhardt. V 19. století, kdy se hledali české názvy jinak ryze německých vesnic, byl počátek jména vesnice Gepper přeložen jako Kopřiva. A tak obec dostala nejprve jméno Kopřinov, který se později proměnil na Kopřivnou. V roce 1577 se jako součást vesnice objevuje osada Velvíz, dnešní Lužná, která postupně rostla a v 17. století tady žilo už 19 rodin. Na katastru této osady dodnes najdeme rozsáhlé ruiny Nového hradu. Pevnost tady byla postavena už v polovině století 14. pravděpodobně panovníkem a hrad byl často zastavován i s panstvím, které se kolem vytvořilo a k němuž náleželo i město Šumperk. Posledními držiteli hradu byli zábřeští Tunklové, kterým však byl za česko-uherských válek hrad pobořen a následně ruinu koupili Žerotínové a celé panství opět vrátili do bludovského dominia. Samotná Kopřivná v 17. století uvádí 46 usedlých rodin. Byla to tedy velká vesnice, ke které patřil i kostel s farou. Ta je tady poprvé uváděna už v 16. století, ale pravděpodobně je ještě starší. Nakrátko zaniká za 30leté války, ale už k roku 1630 byla fara opět obnovena a u ní je uváděna i farní škola. Ta získala po roce 1833 vlastní budovu. O podobě původního kostela v Kopřivné toho moc nevíme. V polovině 18. století však místní přistoupili ke stavbě kostela zcela nového. Díky podpoře Jana Ludvíka ze Žerotína tak byla postavena současná rokoková chrámová stavba. Je to monumentální kostel a svou bílou barvou krásně kontrastuje s okolní zelení. Pozoruhodná je vnitřní výzdoba. Klenba kostela je vyzdobena barokními freskami malíře Ignáce Oderlického a obzvláště cenný je hlavní oltář. Nad nímž je socha Immaculaty z Andílky, která je možná dílem bavorského dvorního sochaře a řezbáře Františka Ignáce Gintra. Kopřivná se po roce 1848 stává součástí šumperského politického i soudního okresu. Přes svou polohu v kopcích, jejíž výška převyšuje i 700 metrů nad mořem, byla obec vždy zemědělskou enklávou. Do konce 19. století tady působil pouze vrchnostenský pivovar a vodní mlýn. Od roku 1914 pak zřídili místní sedláci v Kopřivné družstevní lihovar a kromě toho tady měl své sídlo i vrchnostenský lesní velkostatek. Lidé často docházeli za prací i do okolních průmyslových center, zejména do Hanušovic a do Šumperka. Po roce 1945 se charakter obce výrazně změnil. Starousedlíci byli vysídleni a noví obyvatelé osídlili zhruba jen asi pětinu obce. Osada Lužná se proměnila v rekreační lokalitu a spolu s Kopřivnou byla v roce 1975 připojena k Hanušovicím. Obec se osamostatnila až po roce 1990. Dnes, kromě památek, nabízí Kopřivná překrásnou krajinu v okolí s dalekými výhledy, horskými stezkami, které vedou lesy i pastvinami. A v zimě se často mění i v běžkařské trasy. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Kopřivné, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
1: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: a Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řídnutí kostí, osteoporóza, je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlil profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice. Poslechněte si ve čtvrtek po 10. hodině prázdninovou reprízu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školu, ale to nechci házet všechny do jednoho pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvodce.
0: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jaký dnes známe.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavou, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a o patro výše, kde nyní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či erb rodu Veselých.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třešť, je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parkování po dobu pobytu, 1 tříchodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale notnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: To byla doba, jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem, vysílali jsme také výlety odtamtud. Já nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda, je to asi 15 roku nebo 20, teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo a tam bylo snad 10-12 druhů polévek, gulášová, držková, rajská a tak dále, tak jsme se divili, tak jsme si vybrali, no a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi Třeboň byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra. Za B. Magdaleny Sklenové. Za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to.
1: Nej. Tak se nedá.
0: Není to Žofie, tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo.
2: Dobrý, dobrý den. Den.
0: Stejná otázka.
2: Dobrý den.
0: Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie, ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Odpadl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9.45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dodavatele stavby dálnice Svitavy Mohelnice vybírá ministerstvo dopravy. Skoro 2/3 Čechů neprovádějí pravidelné revize elektroinstalací. Můžou kvůli tomu přijít i o plnění ze strany pojišťovny. Moravské divadlo zahájí příští týden novou sezonu. Nabídne 12 premiér. Skoro jasno nebo polojasno. Teploty až 28 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Stavba dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí by měla začít příští rok. Dva úseky, které budou měřit skoro 35 kilometrů, vzniknou formou takzvaného PPP projektu. Nechá je postavit soukromý investor, kterého vybere ministerstvo dopravy. Více šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Cílem ministerstva dopravy je vybrat koncesionáře do konce letošního roku a stavbu de facto po té formální stránce zahájit samozřejmě fyzicky v roce 2027. Musíme počítat s tím, že tam je zhruba pětiletá výstavba, takže pak se směřuje někam k roku 2032 z hlediska dokončení celé dálnice D35.
0: Češi podceňují kontroly elektroinstalací ve svých domácnostech. Pravidelné revize neprovádí. Skoro 2/3 z nich, vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. Odpovídalo v něm 1000 lidí. Na rozdíl od firem nejsou pravidelné kontroly jističů, zásuvek nebo drátů povinné. Nutné jsou jen při kolaudaci a pak třeba při rekonstrukci nebo instalaci fotovoltaických elektráren. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka pojišťovny požadují dokumenty k elektroinstalaci třeba při šetření požáru v domě.
3: Podmínky se mohou mezi jednotlivými pojišťovnami lišit, proto je vhodné řídit se pojistnou smlouvou a doporučením odborníků. U běžných domácností pojišťovny zpravidla nestanovují jednotnou povinnost pravidelných revizí v konkrétním intervalu.
0: Operní inscenací Čert a Káča otevře příští týden v pátek Moravské divadlo Olomouc novou divadelní sezónu. Nabídne v ní 12 premiér. Slavnostní zahájení sezóny plánuje divadlo o týden dříve. Jeho součástí budou dny otevřených dveří nového kulturně výukového centra. Uvedla mluvčí divadla Vlasta Pechová. Sport. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku vyhrál. Fotbalisté Kozlovic ze čtvrté ligy ve druhém kole poháru MOL Cup vyřadili obhájce trofeje z Karviné po vítězství 2-1 po penaltách. Kozlovice od 12. minuty prohrávali. V 66. minutě vyrovnával hlavou po rohovém kopu kapitán Alex Řehák. Poslední penaltu v 7. sérii rozstřelu chytil brankář Jakub Obzina. Z výkonu hráčů byl nadšený trenér Kozlovice Roman Matějka.
4: Sloužil hráči absolutorium, protože do druhé půlky, co předvedli hráči Kozlovic, včetně střídajících, zase snad lepší výkon ještě neviděl. To se dobře kaučuje pak. Já jsem byl zápas klidný. Já jsem říkal hráčům před zápasem, hrajte tak nejlíp umíte a vlastně my nemůžeme prohrát. My jsme mohli jenom překvapit, což se stalo, ale my jsme si to zasloužili. Takže klobouk dolů před hráčem.
0: Postoupil i Prostějov, na hřišti v Šechovic vyhrál 3-0. Vypadl Zábřeh po porážce 0-4 s Havířovem. Los dalšího kola bude v pátek, prvního letošního soupeře se dozví Sigma Olomouc. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 18 a slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci obsekávají svodidla kolem dálnice D35 u Olomouce mezi exitem 0 Křelov a výjezdem do Pražské ulice. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: O osteoporóze neboli o hřídnutí kostí často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji jde o zápěstí, krček, stěhení kosti nebo třeba obratel. Rozhodně se ale netýká jen žen v té nejvyšší věkové kategorii a je to onemocnění, které se dá odhalit a následně léčit. To vše vysvětlí profesor pan Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude právě teď hostem prázdninové reprízy Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Profesor doktor Pavel Horák, přednosta třetí interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, už usedl k mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, takže ho můžeme přivítat. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchačky a posluchače.
2: Tématem dnešní apatiky bude osteoporóza, takže na úvod, k jak početnému publiku tedy vlastně budeme mluvit? Jinými slovy, o jak častý problém se jedná?
3: Jedná se o časté onemocnění, postihuje především ženy nebo častěji ženy než muže a mluvíme teda k velmi široké populaci lidí a týká se to samozřejmě i mladší populace, i děti, takže mluvíme v podstatě ke každému.
2: Lidově řečeno mluvíme o řídnutí kostí. Máte to rádi, toto označení vy lékaři, je přesné?
3: Je to označení, které je poměrně přesné a které vyjadřuje tu skutečnost, že osteoporóza je charakterizovaná ztrátou vlastně té kostní hmoty, že ubývá té kosti v kosti. Jako, takže já bych definoval osteoporózu jako málo kosti v kosti.
2: Laicky bych si vysvětlila, že za to může třeba ten věk, který jsme zmínili, že něco řídne, něčeho ubývá, ale vy už jste k tomu doplnil, že budeme hovořit k mnohem mladším ročníkům. Jak to, že i u nich se to děje?
3: No, věk je totiž pouze jeden z těch faktorů, které přispívají ke ztrátě kostní hmoty. Nesmíme si to představovat izolovaně. Kost je taky živý orgán, jako každá součást našeho organismu, obsahuje mnoho i organických složek a tvoří takovou velice pevnou jednotku se našimi svaly, takže je velice ovlivněna také stavem našeho svalstva, cvičením, pohybem a taky samozřejmě genetikou, faktory naší stravy, faktory našich případných nemocí nebo léku, které užíváme, takže je toho spousta, co může to kostní zdraví ovlivnit.
2: Když ubývá té kosti, jak dramaticky se to může dít?
3: Je to různé. U někoho to může být proces, který je v podstatě velice pomalý a který skutečně souvisí se stárnutím. U někoho to může být dramatická změna, která může souviset s nějakým dalším onemocněním. Jak už jsem říkal, všechno je propojeno se vším v tom lidském těle a někdy může dojít k tomu kostnímu úbytku velmi rychle a může se objevit i ta osteoporotická zlomenina.
2: Poslouchají nás starší lidé, ale také hodně mladí. Dá se proti tomu bojovat už od třeba dětského věku a jakým způsobem?
3: Ono se říká, že osteoporóza je v podstatě choroba dětského věku, protože na tu zdravou kost si zakládáme celý život. Jo. V podstatě ta kost nám naroste asi do věku 25-30 roku a pak už jenom pomaličku ubývá a u žen a potom o něco později u mužů dojde k tomu zlomu, potom v souvislosti s těmi hormonálními změnami v přechodu nebo u mužů se tomu říká potom andropauza. Ale je skutečně nutné, aby člověk do toho v tom mladém věku pracoval na té své kvalitní kosti tím, že se bude dobře stravovat, že bude užívat dostatek proteinů a proteinové stravy a také, že se bude pohybovat a že se bude vyhýbat těm rizikovým faktorům, které přispívají negativně k tomu kostnímu vývoji.
2: Když vás tak poslouchám, tak dá se říct, že sportovci jsou z obliga, protože ti si to hlídají, mají dostatek pohybu.
3: Závisí to na druhu sportu. Některé sporty jsou pro to kostní zdraví a pro svalové zdraví výhodnější. Určitě výhodným sportem je takové to silové cvičení, posilování, kdy skutečně ta kost posílí současně s tím svalovým systémem. Jsou ovšem na druhou stranu některé sporty, které nepřispívají kostnímu zdraví, tak například šachy samozřejmě, že nebo některé karetní hry.
2: Co se týče toho řídnutí kostí, my to můžeme pozastavit, ale zastavit úplně asi ne, i když se budeme snažit právě s tím pohybem a s tou stravou. Nebo můžeme zastavit?
3: Můžeme výrazným způsobem zpomalit ten úbytek kosti, ale samozřejmě nemůžeme obrátit chod času, nemůžeme se vrátit o 20-30 roku zpátky, takže samozřejmě jedná se spíš o to zpomalit ten úbytek kosti tak, aby se nepřekročila ta určitá mez, za kterou ta lomivost kosti významným způsobem se zvyšuje.
2: A s tím souvisí má další otázka, jak je to s tím pohybem třeba u vyšších ročníků. Velmi často za námi chodí paní profesorka Eliška Sovová, která je velká propagátorka Nordic Walking a chůzy. Ale co byste právě těm vyšším ročníkům doporučil vy?
3: Samozřejmě já s Eliškou určitě na 100% souhlasím, nedovolil bych si nějakým způsobem ji odporovat. Jako jo. Nordic walking je určitě výborná aktivita, ale na tu kost a na tu svalovou tkáň to úplně nestačí. Jako jo, skutečně je dobré to silové cvičení jako jo, doplnit samozřejmě v rozumné míře, ale doplnit také i pohyb, který je náročnější.
2: Když začínáme s tím sportem mnohem později, i to se vyplatí. Nebyli jsme na to zvyklí, hráli jsme 50 let šachy a teď najednou nám došlo, že to nebylo úplně vhodně zvolené.
3: Určitě to chce postupné zvyšování té zátěže a nepřehnat to v těch prvních chvílích s tím nadšením pro novou sportovní aktivitu, ale přistupovat tomu samozřejmě s určitým rozumem.
2: Jste schopni vy to potom odhalit, že jsme se na to dali? Je to prostě poznat na těch kostech a na naší tělesné schránce?
3: Je to poznat, ale samozřejmě to běh na dlouhou trasu a ty změny na kosti, které jsou měřitelné, se vyvíjejí v měsících a spíš letech.
2: Říká profesor doktor Pavel Horák, host apatiky Českého rozhlasu Olomouc, která je dnes zaměřena na osteoporozu.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, v tuto chvíli konkrétně apatiku, dnes zaměřenou na osteoporózu. Naším hostem u mikrofonu je profesor dr. Pavel Horák, přednosta třetí interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Už jsme to lehce naznačili, ale teď to společně rozvedeme. Jaké jsou rizikové faktory? Proč máme osteoporózu? Vy jste naznačil, že tam určitou roli hraje genetika.
1: Genetika je důležitá. Důležité je taky faktory pohlaví a toho hormonálního stavu toho organismu. Vlastně všeobecně známo, že tou osteoporózou rozhodně více trpí ženy než muži. To dáno taky stavbou toho organismu. No a potom jsou to rizikové faktory, které můžeme ovlivnit. Je to třeba nedostatek pohybu nebo nadměrná konzumace alkoholu, kouření. To jsou všechno rizika, které přispívají negativně k tomu kostnímu zdraví. Pak jsou to faktory, které těžko ovlivníme, protože za většinu chorob si nemůžeme, že jsou to onemocnění endokrinní, hormonální povahy, jsou to onemocnění také zažívacího ústrojí, neurologické choroby, které vedou třeba k oslabení toho svalstva, to negativně přispívá k osteoporóze. Můžeme taky zmínit i choroby ledvin, revmatické choroby a taky to, co třeba může ovlivnit lékař, to je používání některých léků, některé léky víme, že můžou být pro ten rozvoj osteoporózy významným rizikovým faktorem. Zmínil bych zejména kortikoidy nebo některé léky, které se užívají také k léčbě nádoru prsu nebo prostaty.
0: Pokud máme ten výskyt v rodině, třeba u maminky, můžeme to nějakým způsobem ohlásit a začít s tím preventivním programem a hlídáním už dříve a jakým způsobem?
1: Jsou různé osteoporotické zlomeniny. Taková ta nejvýznamnější osteoporotická zlomenina je zlomenina krčku stehenní kosti. Takže pokud máme v tom přímém rodinném našem stromu skutečně přítomnost tady této závažné osteoporotické zlomeniny, tak se vyplatí na to upozornit lékaře a každopádně tento pacient, zejména pokud by měl ještě další rizikové faktory určitě přítomny, tak by mohl to denzitometrické vyšetření, které představuje určitý standard pro tu diagnostiku, podstoupit i dříve.
0: Pane profesore, proč jsou ženy tou početnější skupinou, kterou trápí osteoporóza?
1: Jednak za to zodpovídá stavba těla. Ženy mají menší muskulaturu než muži. Kosti jsou menší u žen také, no a samozřejmě jsou zde významné ty hormonální vlivy, protože vlastně nedostatek těch estrogenních hormonů nastupuje u žen velmi rychle, je to velmi rychlý proces, takže dochází velmi rychle k úbytku hormonů, které vlastně kontrolují významným způsobem ten kostní metabolismus a přispívají k držení té integrity té kosti. Takže pokud nám přestanou fungovat hormony, pokud nám přestanou fungovat estrogeny, dochází k významnému nárůstu toho odvápňování v té kosti. Roztočí se proces, který vede k tomu, že během několika roků ta žena může ztrácet 10-15% té kostní hmoty.
0: Takže jsme, dejme tomu, u gynekologa, když zjistíme, že je žena v přechodu, po přechodu, tak jde na první nějaké vyšetření. Kdy se to doporučuje těm mužům?
1: Muži trpí osteoporózou o něco později. Samozřejmě jsou výjimky, jsou lidé, kteří mají řadu těch významných rizikových faktorů a kteří mohou osteoporózou onemocnit už třeba v tom mladém věku nebo dokonce v dětském věku, ale u mužů se za ten rizikovější věk považuje všeobecně 65 až 70 roku.
0: Taková naivní otázka. Umíte doplnit tu kost?
1: Kost doplnit podle toho činíme. Jsme schopni doplnit minerály kostní, jsme schopni substituovat třeba i ty hormony, které chybí, jsme schopni podat léky, které mohou určitým způsobem vést k zpomalení toho procesu a máme dneska k dispozici i léky, které mohou pomoci tu kost určitým způsobem dostavět. Samozřejmě jejich účinnost je určitým způsobem omezená, ale přece jenom u těch velmi těžkých forem osteoporózy jsme schopni těmi takzvanými osteoanabolickými přípravky, tedy přípravky, které jsou schopny stimulovat novotvorbu kosti i ten proces obrátit.
0: Protože mě velmi zajímá, jak postupujete v případě pacientů, kteří jsou opravdu v tom dětském věku, nebo jsou to lidé, kterým je 30, jsou opravdu mladí. Co s nimi děláte?
1: U této kategorie je velmi důležité vyloučit ty takzvané sekundární faktory rozvoje osteoporózy a ty se snažit ovlivnit. Pokud se osteoporóza objeví v takto mladém věku, tak s velkou pravděpodobností v pozadí stojí nějaké onemocnění, které to vyvolalo, nebo nějaký velmi závažný faktor, který je potřeba objevit a tento primárně na něho působit, protože jsme schopni u těch sekundárních forem osteoporózy tady touto intervencí to kostní zdraví významným způsobem zlepšit. Ty osteoporotické léky můžeme můžeme samozřejmě také použít. Měli bychom dodat dostatek vápníku, dostatek vitaminu D, to jsou takové ty základní faktory pro úspěšnou léčbu osteoporózy. S těmi léky, které působí potom specificky na ty kostní buňky, tak jsme opatrnější u těch mladších věkových skupin, ale u některých lidí je musíme použít také.
0: Pokud se osteoporóza objeví takto brzy, jakým způsobem, jak často hlídáte ty klienty, ty pacienty?
1: Pokud je přítomná ta osteoporóza, tak se provádí takzvané to denzitometrické vyšetření, už jsem to zmiňoval. Pokud nasadíme nějakou léčbu, jsme schopni to denzitometrické vyšetření opakovat nejdříve za rok až za dva roky. Dříve nemá to vyšetření smysl opakovat, protože ty změny jsou velmi pomalé a to měření je také zatíženo určitou chybou, která může způsobit, že třeba ten výsledek není porovnatelný nebo není to úplně jasné z tohoto vyšetření. Úplně takovým tím nejrychlejším způsobem, jak se zorientovat v tom, zda nasazená léčba funguje, je provedení některých biochemických testů, které reagují na léky velmi rychle a které už po třech měsících ukáží skutečnost, zda ten pacient vůbec ty léky užívá, zda to nemá zavřený jenom v šuplíku doma, jestli je skutečně použil.
0: I to se stane?
1: To se může stát samozřejmě, protože osteoporóza nebolí, že není to choroba, která by byla bolestivá, takže člověk na to často zapomene, nebo to nepovažuje za prioritu svého zdraví, což je chyba samozřejmě. A můžeme se také přesvědčit o tom, že nasazená léčba tedy funguje.
0: Říká profesor doktor Pavel Horák, host apatiky Českého rozhlasu Olomouc, která je dnes zaměřená na osteoporózu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, posloucháte Apatiku, dnes na téma osteoporóza s profesorem doktorem Pavlem Horákem, který za námi přišel z fakultní nemocnice v Olomouci. Už jste tady mluvil, pane profesore, o měření hustoty kostí, o takzvané denzitometrii. Vysvětleme, jak probíhá.
2: Ta kostní denzitometrie je vyšetřovací metoda, při které používáme přístroj, který je kalibrovaný na měření kostní hustoty. V podstatě on měří množství toho vápníku v kosti nebo toho kostního minerálu a porovnává to s určitým normativy, které jsou stanoveny pro tu danou populaci, pro ženy, pro muže, pro ženy takového nebo onakého věku a ukáže vlastně, o jaké procento nebo tu směrodatnou odchylku se ta naměřená hodnota liší od té normy. To vyšetření probíhá velmi jednoduše, je vyšetřovací stůl, na který se položí ten pacient nebo pacientka, nad ním jezdí takové rameno, které sbírá ta data a používá pro sběr těch dat nízké radioaktivní záření, jako je to rentgenový přístroj na rentgenovém principu, ale ta dávka, kterou pacient během toho vyšetření dostane, je velmi nízká, je takřka zanedbatelná, takže je to vyšetření velmi bezpečné, příjemné, nebolestivé. Měří tradičně kostní denzitu v oblasti páteře a v oblasti toho krčku stehenní kosti. Někdy se také dá měřit předloktí, takže dá se naměřit i víc těch míst, která mohou být ohrožena tou osteoporózou.
1: Je to základní vyšetření, kterým projdou všichni klienti, kteří se k vám na doporučení svých lékařů dostanou?
2: Je to základní vyšetření pro diagnostiku té osteoporózy, ale měla by mu předcházet vlastně zjištění té anamnézy od toho pacienta, detekce těch rizikových faktorů a taky základní i vyšetření toho pacienta. Já bych třeba zde zdůraznil, teďka zrovna na to myslím, protože se na to hodně zapomíná, naměření tělesné výšky, jako, protože tělesná výška se s věkem snižuje, ale může také to v sobě skrývat nebezpečí přítomnosti zlomenin obratlových těl, které mohou být asymptomatické, tedy nebolestivé a může být teda prvním příznakem třeba té osteoporózy snížení té tělesné výšky, takže to je určitě nějaký varovný signál, zmenšení výšky ve vyšším věku třeba o 2 cm oproti té maximální. Je asi normální věc, se kterou se setkáváme běžně, ale snížení třeba už o 5 cm je určitým způsobem faktor, který by nás měl vést k pozornosti.
1: Takže už jste naznačil snížená výška a zlomenina toho krčku. Ještě jsou další už varovné signály, že se nás osteoporóza týká?
2: Osteoporóza je taková tichá zlodějka, se říká, jako jo, probíhá pomalu, častokrát jako jo, dochází k úbytku té kosti a často prvním příznakem je až přítomnost té osteoporózy. Protické zlomeniny, až se něco zlomí, že? Takže těch varovných signálů je méně, proto také existuje k dispozici takový systém, jmenuje se to FRAX, nástroj, který můžete si najít na internetu, který je vlastně primárně určený pro pacienty nebo pro jejich praktické lékaře, kdy dosazením jednoduchých demografických dat a jednoduchých rizikových faktorů si můžete spočítat to desetileté riziko osteoporotické zlomeniny. Spočítá to s určitou přesností a pokud to riziko je vyšší, třeba než 10-15%, tak samozřejmě to už je riziko, které se vyplatí určitým způsobem brát v potaz a snažit se ho snížit.
1: Posluchačské dotazy přicházejí na řadu. Dobrý den, léčím se s osteoporózou 10 let, je mně 77, výsledky mám jednou dobré a po druhé ne. Proč se to pořád mění? Jinak se hýbu, jím hodně jogurty a tvarohy, chodím ven. Za odpověď děkuje paní Ludmila.
2: To je možná problém toho denzitometrického vyšetření. Mělo by se provádět vždycky na stejném přístroji. Měl by to být ten stejně kalibrovaný přístroj. Pokud měříme jednou na přístroji jiné firmy, tak se může stát, že ty výsledky se mohou i významným způsobem lišit. No a jako každý měření je zatíženo určitou chybou. Jako jo, ten rozdíl do 3% není potřeba považovat za nějakým způsobem významný, takže to se často může lišit i ve smyslu plus nebo minus. Nemusí se vůbec nic dít, ta léčba může být pořád jako celkem jako efektivní tady v tomto případě. Děláte určitě, paní Ludmilo, dobře, že se hýbete, že máte zdravou stravu a já vám přeji, ať vám to dlouho vydrží a ať se nic nezlomí.
1: Mimochodem jsou to právě ty bílkoviny, které bychom měli od určitého věku dodávat?
2: Tak bílkoviny by měly tvořit součást naší stravy v každém věku, jsou strašně důležité právě pro zdravou svalovou tkáň, pro funkci našich orgánů a také pro tu funkci kosti, takže dostatek proteinu je jedna z těch základních věcí, které bychom měli v té stravě si hlídat.
1: Tak děkujeme za dotaz paní Ludmile a máme tady posluchačku z Jeseníku, která píše. Dobrý den, užívám už 12 let omeprazol na žaludek. V příbalovém letáku je informace o vlivu na zlomeniny krčku. Jak vyrovnávat riziko? Děkuji za odpověď.
2: Některé léky, které se používají na léčbu vředové choroby žaludku, tak mohou při tom dlouhodobém užívání mít také nějaké nežádoucí účinky. Samozřejmě to riziko je spojeno určitým způsobem s užíváním léku, který jste zmiňovala, ale není nějak excesivní.

0: potřebujete.
1: Od roku 2023 máme tady v České republice program zaměřený na včasnou diagnostiku právě osteoporózy a o tom se budeme bavit zápětí.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Děkujeme profesoru doktoru Pavlu Horákovi, že za námi přišel do studia Českého rozhlasu Olomouc, aby odpovídal na mnohé otázky týkající se osteoporózy. Další téma už jsem naznačila před chvílí. Máme tady program, který je zaměřený na včasnou diagnostiku. Prostě i v této oblasti ten čas hraje velmi důležitou roli.
1: Je to program, já jsem tedy měl to štěstí, že jsem stál u jeho zrodu a u toho, když jsme ho plánovali jako spustit, a vlastně podnětem pro tento program byla zpráva Mezinárodní organizace pro léčbu osteoporózy, která zjistila, že v České republice ta incidence zlomeniny je zvlášť vysoká a proléčenost té naší populace je poměrně velmi nízká. Takže nakonec jsme

0: se setkali s gynekology praktiky a také za naši společnost odbornou těch metabolických chorob kosti. No a ve spolupráci s největšími pojišťovnami, především z VZP a následně se přidali i ostatní pojišťovny, byl spuštěn populační program. Ten spočívá v tom, že je významným způsobem posílená role praktických lékařů a gynekologů v té časné detekci osteoporózy nebo rizikových faktorů pro tu osteoporózu tím, že vlastně u žen ve věku od toho přechodu se v určitých časových intervalech doporučuje provést vyhodnocení toho osteoporotického rizika a v 60 letech potom poslat tu ženu na densitometrické vyšetření. U mužů stejný postup, akorát je to posunuto asi o to desetiletí později. Takže tímto způsobem si od toho slibujeme, že ten záchyt osteoporózy a i ta proléčenost české populace bude vyšší. A myslím si, že ten program je zatím jako velmi úspěšný. Přidalo se k němu už více než 50% praktických lékařů a kolem 60% gynekologů, kteří provedli několik set tisíc vyhodnocení rizika osteoporotické zlomeniny a bylo provedeno více než 80 tisíc denzitometrických vyšetření v těch rizikových populacích. Takže myslím si, že to je program, který je velmi potřebný a velmi úspěšný.
1: S tím bude souviset určitě další dotaz. Mě gynekolog nikam na vyšetření neposlal. A to by měl, ne? Mám 69 roků, zajímá Blanku od Javorníku. Je to povinností těch lékařů?
0: Je to samozřejmě doporučení odborné společnosti, není to forma úplně, že by byl tím vázaný ten lékař, ale je to určitě věc, na kterou bych ho na vašem místě asi upozornil, že existuje taková možnost, aby vás poslal na to densitometrické nebo na to vyšetření, nebo aspoň zhodnotil to riziko osteoporotické zlomeniny a stejně tak dobře můžete oslovit svého praktického lékaře, který taky s velkou pravděpodobností o tomto programu informovaný bude.
1: Další dotaz. Dobrý den, nikdy jsem neměla nic zlomeného, vždy mě lékaři říkali, že mám pevné kosti, pevnou kostru. Můžu na to spoléhat? Ptá se Dobra.
0: Nevím, Dobro, kolik máte roku, jako jo, ne, to by byla možná dobrá otázka, potom také nevím, jestli jste měla zlomeniny v rodině, u někoho se vyskytly, je to na to, aby se to rozebralo s nějakým lékařem, ale možná pro ten začátek bych vám doporučil už zmiňovaný Frax Index a spočítejte si to sama, jaký to riziko zlomeniny asi máte a s tím potom můžete pracovat dále.
1: Pane profesore, v různých článcích, které se týkají právě osteoporózy, jsem velmi často narážela také na vitamin D. Jakou roli hraje?
0: Absolutně zcela esenciální. Vitamin D je v podstatě hormon. Sice ty látky, ze kterých se tvoří, můžeme přijímat stravou, ale on se vlastně tvoří v našem těle, v kůži po oslunění. Vlastně si ho syntetizujeme sami, tu aktivní formu vitaminu D. A ten má spoustu pozitivních efektů, nejenom tedy na kost a sval, ale také na další orgány, na imunitní systém. Lidi, kteří mají nedostatek vitaminu D, tak trpí více infekčními chorobami. Tuberkulóza se pojí taky s nízkými hladinami vitaminu D. Víte, že i v té covidové době lidé, kteří prodělali závažný covid, tak častokrát se potýkali s tím, že jejich hladiny vitaminu D byly velmi nízké. Takže na to je potřeba myslet, protože v našich zeměpisných šířkách toho slunečního svitu nejméně 8 měsíců v roce není dostatek, abychom si ten vitamin D vytvořili. Takže musíme pamatovat na to, že je potřeba si ho doplnit i jako doplněk stravy a užívat ho jako prevenci nejenom osteoporózy, ale i dalších chorob.
1: Takže můžeme ho nasadit třeba i dneska bez toho konkrétního lékařského doporučení, nic s tím nespůsobíme.
0: Existují volně prodejné formy vitaminu D, které bych doporučil, které si můžete koupit v lékárně a které můžete užívat. Samozřejmě nesmí se to přehánět. Musíte se podívat na to, jaká je doporučená dávka toho vitaminu D. Protože vitamin D patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a vitaminy rozpustné v tucích můžete za určitých okolností i předávkovat. Takže pozor na to, podívejte se na tu doporučenou dávku.
1: Děkujeme za doporučení. Další dotaz. Hezký den, mám dotaz, pane doktore. Lékaři mi dali chodítko, mám problém s chůzí a nikdo mi neřekne, o co jde. Aha, tak to vy ale asi nevyřešíte, asi zajímá našeho posluchače diagnóza, proč chodítko dostal.
0: Těch příčin může být samozřejmě celá spousta, může se jednat o postižení pohybového aparátu, ať už tedy kloubu, artrózu těch kloubů, nebo se může jednat také o onemocnění svalstva, neurologické choroby, takže těch příčin může být více, to vám nejsem schopný takhle prostě na dálku zdiagnostikovat.
1: Zajímavý dotaz poslal pan Bláha. Dobrý den, pane profesore, má osteoporóza nějaký vliv i na zuby?
0: Ku podivu ne. Zuby určitým způsobem nejsou tímto způsobem postiženy při té osteoporóze. mají značnou míru autonomie toho svého vývoje, ale upozornil bych na určité riziko, které se pojí s léčbou osteoporózy. Na to je potřeba upozornit všechny pacienty, kteří užívají léky. Před zahájením léčby je potřeba navštívit vašeho zubního lékaře a poptat se ho na stav toho chrupu a zda neplánuje nějaké extrakční zákroky, tedy trhání zubu, protože to trhání zubu v té antiporotické léčbě může představovat určité riziko špatného hojení té zubní extrakce. Takže pokud je to možné, tak provést vytrhávání zubu nebo trhání zubu, nebo tedy vůbec ty invazivní zubařské zákroky předtím, než zahájíte tu léčbu osteoporozy, nebo ji potom na určitou dobu přerušit. Samozřejmě po poradě s tím zubařem i lékařem, který vám ty léky předepsal.
1: Máme tady pozornou posluchačku, která reaguje už na to, co jste říkal. Zmínil jste, že je to dědičné, moje matka má osteoporózu, mám 43 let, už teď se můžu nějak nechat vyšetřit, abych věděla, píše paní Hlásková.
0: Asi nespadáte ještě do toho populačního programu. Samozřejmě můžete se nechat vyšetřit jako samoplátce na osteoporózu, můžete si objednat denzitometrické vyšetření, nestojí to za stolik peněz, jako, ale asi bych vám doporučil dopředu si ještě spočítat to riziko, jo, jak je vysoké skutečně.
1: To je ten zmíněný Frax index.
0: Ano, a pardon, ještě jednu poznámku, ten Frax index už ve vašem případě si spočítat můžete, ale já jsem to neřekl, ten Frax index platí od 40 roku, je validizovaný od 40 roku věku, jak pro muže, tak pro ženy.
1: Důležité upozornění profesora doktora Pavla Horáka, hosta Apatiky Českého rozhlasu Olomouc, ve které se bavíme a bavit určitě ještě budeme o osteoporóze.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Nahromadili se nám ve studiu Českého rozhlasu Olomouc dotazy, které se týkají osteoporózy, dnešního tématu apatiky, které probíráme s profesorem doktorem Pavlem Horákem, tak nebudeme otálet a rovnou se dostaneme k prvnímu z nich. Dobrý den, potřebuji na objednání se na vyšetření přístrojem na denzitometrii doporučení od lékaře nebo se na pracoviště mohu k vám objednat sama. Mám už přes 50 let, děkuje posluchačka Martina.
2: Tady jde o to, jestli bude to vyšetření, které vám bude hradit zdravotní pojišťovna, tak v tom případě potřebujete doporučení odesílajícího doktora, musí být z toho patrný ten důvod odeslání, to znamená třeba přítomnost nějakých rizikových faktorů a nebo nějaká choroba, která může způsobovat osteoporózu. Takže to je ta věc, na kterou potřebujete žádanku, ale můžete si objednat taky jako samoplátce a na tu žádanku samozřejmě nepotřebujete, můžete si objednat to vyšetření a přímo si ho zaplatit.
1: Mohou léky na cholesterol zhoršovat osteoporózu, ptá se Marie?
2: Ne, tady tahle ta souvislost nikdy popsána nebyla, byť teda zajímavé je, že ty léky, které se používají na osteoporózu a které se používají na léčbu toho vysokého cholesterolu nebo těch poruch metabolismu lipidu, mají někdy společnou cestu, ale vzájemně spolu nějak neinteragují a vzájemně se nějak negativně neovlivňují.
1: Další, trošku delší dotaz. Dobrý den, pane profesore, mám osteoporózu, je mě 58 roku, ale jsem po operaci páteře a mám problémy s chůzí, nemůžu se moc hýbat. Mám navíc asi 30 kilo na dva a nevím, co s tím, Lenka. Možná se bojí právě osteoporózy jeho průběhu.
2: Je to takový komplexní dotaz, samozřejmě tam těch potíží u vás je asi více. Možná bych začal i s tou nadváhou, jako jo, ta vyšší tělesná hmotnost do jisté míry představuje takový protektivní faktor oproti osteoporotické zlomenině. U těch silnějších lidí většinou i ta kost bývá pevnější díky té zátěži na tu kost, takže ta osteoporóza nemusí být tak závažná, ale každopádně nevylučuje přítomnost toho kostního onemocnění, takže na vyšetření samozřejmě máte taky nárok a pokud ta osteoporóza je prokázaná, tak by se měla taky léčit.
1: Dobrý den, pořádně bolí kolena. Jak můžu zjistit, že je to právě osteoporóza? Jinak řečeno, může být v kolenou, zajímá Daniela.
2: Víte, to jsou takové složité dotazy, kdy v podstatě je problém, který se třeba řeší delší dobu. Na něm nejsem schopný během krátké doby jako odpovědět, ale pokusím se stručně. Osteoporóza je většinou nebolestivá. Kolenní klouby nepostihuje. Kolenní klouby jsou postiženy většinou buď osteoartrózou nebo artritidou. To bude pravděpodobně jiné onemocnění.
1: Teď jsem chtěla říct, že jste posluchače uklidnil, že tedy osteoporózu nemá, ale vy jste hned diagnostikoval něco dalšího, samozřejmě. Pane doktore, v 19 letech jsem měl várku prasklou pánev, teď je mi 76 let, mám čím dál větší bolesti. Mám strach, že nebudu za chvíli chodit. Jsou na to léky?
2: Opět je to stav, který si zasluhuje podrobnější vyšetření, zrentgenování těch kostí, těch kloubů, posouzení přítomnosti artrózy, třeba kyčelního kloubu, který může negativně ovlivnit schopnost toho pohybu, vyšetření páteře, případně i ortopedické vyšetření, takže zasluhuje si to podrobnější vyšetření a podrobnější odpověď na vaši otázku.
1: Když už jste zmínil tu artritidu, tak já tady mám poznámku, která se jmenuje sekundární osteoporóza. Ta s tím souvisí?
2: Ta s tím může souviset. Myslím, že jsme sekundární osteoporózu zmiňovali, ano, u těch mladších. Jako jo, ona, řada i těch takzvaně primárních osteoporóz má nějakou další sekundární, byť třeba menší příčinu. Artritida může souviset s rozvojem osteoporózy, patří mezi ta onemocnění, která mohou negativním způsobem ovlivnit tu kost, a to už jenom třeba z toho důvodu, že ten člověk není schopný se více hýbat a není schopný větší pohybové aktivity, ale i taky ten samotný dlouhotrvající zánět v těle negativním způsobem ovlivňuje řadu věcí, včetně teda kostí, včetně svalů.
1: Už jsme tady zmínili vyšetření, mluvil jste o lécích, ale kdy nastupuje a jestli vůbec něco jako fyzioterapie pomáhá?
2: Fyzioterapie nastupuje, samozřejmě je absolutní nutností po prodělané zlomenině, tam je velmi nutné začít intenzivně a pod vedením zkušeného fyzioterapeuta cvičit, aby se napravily vlastně škody, které ta osteoporóza a osteoporotická zlomenina jako způsobovala, ale samozřejmě o nutnosti pohybu a té fyzioterapii jsme už mluvili, takže to platí u osteoporózy dvojnásob.
1: Co bylo nejdůležitější, bylo to, že jsme zmínili prevenci s panem profesorem doktorem Pavlem Horákem, přednostou 3. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, který byl dnes hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. A my za to moc děkujeme.
2: A já moc děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště.
1: Určitě bereme vás za slovo. Dnešní Apatiku připravila a slovem provázela Dita Vojnarová. Hodně zdraví.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Písečné plánují opravu mostu zasaženého povodní. Charita Olomouc uzavře skupinu Lištička. Městská knihovna v Šumperku je do 16 hodin zavřená. Skoro jasno nebo polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Písečná na Jesenicku připravuje rekonstrukci mostu přes řeku Bělou, poničila ho předloňská povodeň. Vedení teď vybírá dodavatele stavby. Oprava bude stát zhruba 3 miliony korun. Obec chce požádat o dotaci. Pokračuje nezávislý starosta Jan Konečný.
2: Tady se nachází nad řekou Bělou v blízkosti panelových domů a autobusové zastávky v centru obce. Most byl poškozený docela dost původně v roce 2024 a chtěli bychom, pokud se nám to podaří, do konce letošního roku opravu mít hotovou.
0: Charita Olomouc uzavře na konci srpna provoz dětské skupiny Lištička, která od března 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Důvodem je především ekonomická neudržitelnost provozu v době, kdy v Olomouci přibyly další dětské skupiny s nižšími cenami a zároveň ubývá dětí v předškolním věku. Volná místa jsou proto také v mateřských školách, které byly v minulosti plně obsazené, řekla vedoucí střediska pro rodiny a krizovou pomoc Charity Olomouc Petra Pavlíčková. Prostory kasáren generála Zahálky v Hranicích na Přerovsku dnes ožily prvním ročníkem dne otevřených dveří vojenské posádky. Návštěvníky čekají ukázky vojenské činnosti, stála expozice o vojenské historii v regionu. Součástí jsou taky atrakce pro děti. Pokračuje tiskový mluvčí 71. mechanizovaného praporu Radek Hampl.
3: Době od 9 do 13 hodin se zvání do kasáren generála Zahálky, kde uvidíte ukázky bojové techniky a zbraní všeho, čím je 7. mechanizovaná brigáda vyzbrojena. Uvidíte také ukázky bojové činnosti, bojového umění.
0: Kvůli odstávce elektrické energie je dnes od 8 ráno zavřená městská knihovna Tomáše Garrigua Masaryka v Šumperku. Elektřinu energetici znovu zapnou v 16 hodin. Plánovaný koncert pěveckého sboru Taptída bude na dvoře knihovny od 17 hodin beze změny, píše se na sociálních sítích knihovny. Sport. Tenisté Jakub Menšík z Prostějova a Karolína Muchová z Olomouce vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open. Ve finále porazili pár Flavio Coboli, Belinda Benčičová 6-3, 1-6 a 10-6. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, vane slabý, přechodně místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Proti smykové zkoušky provádějí technici na dálnici D1 do Ostravy na trase Kroměříž Lipník nad Bečvou. Mezi 260. a 300. kilometrem jedou pravým pruhem. Trávu kolem silnice první třídy číslo 35 sečou dělníci na trase Olomouc Křelov Břuchotín. Jedou po krajnici, pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách v 11 hodin pokračuje dnes ve čtvrtek 27. srpna dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. S vámi je stále Vilém Pospíšil. Co vám nabídneme v příští hodince? Vydáme se znovu do zoologické zahrady na Svatý Kopeček. Tentokrát si představíme zvířata, která pochází z vysokohorských oblastí Peru. Ano, pokud jste si vzpomněli na lamy, tak máte pravdu, lamy alpaky, na ty se zaměříme. Také dnes v Česku končí jedna velká legenda. Lidé budou moci na obloze naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Albatros. Přineseme podrobnosti už za pár minut a připravený další díl pořadu Babské rady. Elán, Věra Špinarová, Sagvan Tofy, Václav Neckář a další legendy české pop music také zaspívají během následující hodinky. Krásný poslech.

0: Ráno, o kterém zpíval právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc Valdemar Matuška, už je za námi, máme dopoledne, pomalu, ale jistě se blíží 12. hodina, to je ale daleko. Ještě předtím se znovu dnes vydáme do zoologické zahrady na Svatý Kopeček u Olomouce, kde se zaměříme na lamy alpaky. Lamám alpakám se říká horští velbloudi, domestikované byly už starými Inky a z jejich vlny se vyrábějí taková ta typická jihoamerická ponča. Mají mírnou povahu a proto se do jejich blízkosti mohou pod dohledem zkušené ošetřovatelky Libuše Veselé dostat i děti.
1: Takže přátelé, my půjdeme teďka dovnitř a já vás poprosím, abyste se nerozbíhali po výběhu, protože ty lamy jsou velice hodné, nejsou nebezpečné, ale když lama běží, tak takového malého živočicha, jako jste vy, by mohla klidně porazit.
2: Jak dostat všechny lamy na jedno místo?
3: Všichni doprava.
2: Podstrčit větev.
3: Přesně tak. Tady, že jak vám to chutná?
1: Takže lamy, alpaky jsou domácí zvířata, která se vyskytují v Jižní Americe, převážně na území států Bolívie a Peru. A jako domácí zvířata žijí asi 5000 let. A chovají se ve dvou plemenech. Jedno plemeno se jmenuje Suri a druhé se jmenuje Huacaya.
2: Ty lamy jsou různobarevné.
1: Oni se chovají v různých barvách, především teda hlavně v různých odstínech hnědé barvy, od úplně béžové až po takovou čokoládově hnědou, ale můžou být i lamy bílé nebo černé varianty a taky můžou být bez toho hnědého faktoru, takže takové stříbrné, třeba takové světlé a taky můžou být lamy strakaté. V té Americe většinou se snaží, aby měli linie jednolité, jednobarevná stáda. A tady u nás my se zase snažíme, protože se to návštěvníkům víc líbí, tak se snažíme, aby byly ty lamy různých barev a velice oblíbené jsou lamy strakaté.
2: Teď za námi přišlo mládě, protože je menší a jednak je více chlupaté.
1: Mládě je narozené kolem Velikonoc a že je víc chlupaté, to je proto, že ty ostatní lamy jsou stříhané. Oni se každý rok stříhají a vlastně i tam, odkud lamy pocházejí, tak se chovají na vlnu. Chovají se na maso samozřejmě taky, ale v žádném případě ne na nějakou práci, protože jsou to malá zvířata, takže nikoliv jako tažná a nikoliv jako jezdecká.
2: Mají dost velký výběh?
1: Mají k dispozici boudu a mají taky ve výběhu přístřešek, kde mají seno. Vlastně oni jsou to výběhy dva, které se dají rozdělit a můžou být jiný zvířata tady a jiný zvířata v tom výběhu vedle. Takže třeba na jaře tady bývají kozy na porody a mají tu boudu. No, co se chtěl?
4: Jak dlouho se třeba ta lama dožívá?
1: Lama se asi dožívá třeba 20 let.
2: Jedna lama se teď složila na zem a nechá se hladit.
1: Ona to tak má, no, tohleta.
2: A jak početné je to stádo?
1: 14 dohromady a jeden samec, který ale momentálně tady není ve skupině a ostatní jsou holky.
2: Psouni běhají po výběhu?
1: Oni běhají po více výbězích tady v té vrchní části zoologické zahrady a jsou i zde u lam. Původně byli u klokanů, ale u těch klokanů nějak ta populace vymizela. Teď jsou tady v těch okolních výbězích jako u lam, u pakoňů, ale i na druhé straně u oryxů, sobů a tak.
2: Nejen lamy, ale také psouny si můžete prohlédnout v jednom z výběhů v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.

Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Česku dnes skončí jedna velká legenda. Naposledy totiž na oblohu vyletí podzvukové cvičné proudové podzvukové letouny Aero L39C Albatros. Poletí i nad Moravou. Podrobnosti přineseme za chvíli

0: Dnešek je velkým den pro mnoho pilotů, leteckých instruktorů a také fanoušků letectví. Skupina tří letadel Aero L39C Albatros se rozloučí s více než 20-letou službou v Centru leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. A to ve velkém stylu. Rozlučkový okruh začnou letouny v Pardubicích a poletí směrem na Moravu. Chystají také loučení v metropoli.
1: Nádherné letadlo, po schůdkách lezete nahoru, sedáte si do kokpitu, jste vepředu, za vámi je ještě jedno sedadlo, létá se tedy ve dvou.
2: Létá se ve dvou, může se samozřejmě lítat i v jednom, je to cvičné letadlo, takže většinou samozřejmě vzadu sedí instruktor.
1: Tomáš Merta, výcvikový pilot, spousta přístrojů.
2: Po levý ruce možná můžete vidět, tak to je páka ovládání motoru.
1: Nahýbám se.
2: Páka ovládání motoru a to je takový vlastně plyn u auta.
1: Jak rychle to letadlo dokáže letět?
2: Tohle letadlo je výcvikový, takže to lítá, řekněme, maximálně kolem 700 km za hodinu.
1: Jak se tento stroj ovládá?
2: Je to velmi pohodlný na ovládání. Je to pro ty žáky hrozně hodný letadlo. Odpouští to chyby. To znamená, že můžeme jakoby v bezpečí pouštět na ty solový lety toho žáka.
1: Teďka před námi projelo zrovna letadlo, které přistálo. To bylo co?
2: Ano, to byl L39NG neboli Skyfox.
1: Takže vlastně to je ten nástupce.
2: Přímý nástupce vlastně tohoto letounu L39 Charter.
1: My jsme na vojenském letišti v Pardubicích, letadlo umí spustit motor, samo má baterie, u vzletu pak asistuje několik techniků. S letadlem létají roky i další piloti, třeba vedoucí proudového výcviku Kamil Kopáč.
3: My jsme skoro na těch letadlech začínali, ty éra byly v podstatě skoro nový, bylo jim pár let, byly pár let starý a teď, vlastně, když my jsme se sem vrátili jako instruktoři, tak ty letouny končí. Takže i pro nás je to takový jako trošku, jak bych to řekl,
4: nostalgie.
3: Malinko nostalgická záležitost.
1: Pilot Erwin M.
4: Je to vlastně nostalgie jako výcvikový. Byl zamýšlen pro letouny, řeknu, MiG-21, MiG-23.
1: C-čko v označení letadla znamená cvičný. Jinak základní variantou byl letoun Aero L39 Albatros, proudový podzvukový letoun vyvinutý v 60. letech minulého století v československém Aeru Vodochody. Pokračuje Jaroslav Špaček, ředitel Centra leteckého výcviku Pardubice státního podniku LOM Praha.
5: Ve výcvikové centru v Pardubicích máme poslední tři provozoschopné L39C.
1: Ředitel Špaček připomíná rozlučkové lety. Dnes letadla vzlétnou v 15 hodin a 30 minut odsud z Pardubic.
5: Naším hlavním cílem bylo navštívit vojenské letecké základny, to znamená náměšť Čáslav Přerov, kde provozujeme my. Samozřejmě finálně Praha k Beli a nemůžeme zapomenout na Vodochody.
1: Do pražských Bel se letouny vydají ve středu 2. září. Jeden stroj tam zůstane v muzeu, další dva se vrátí do Pardubic. Co s nimi bude dál, se teprve rozhodne. Z Pardubic Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Poselství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Přímo z místa.
4: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Už za pár chvil bude tři čtvrtě na 12, je čtvrtek 27. srpna. Vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Právě dospíval George Harrison. No a za malou chvíli jsou pro vás připraveny další babské rady. Tentokrát vám řeknou, jak se chovat, jak předcházet takovým těm drobným mléčným nehodám, protože mléko, jak víme, se snadno připálí nebo srazí. Ještě předtím spolu s Nezmary, ale budeme mít bodláky ve vlasech.

0: Hygienické rady.
1: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko skysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem. Pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta – kefírovka.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za malou chvíli je tady poledne, dnes ve čtvrtek 27. srpna. Vy stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vilém Pospíšil vám přeje krásný zbytek dne.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ministerstvo dopravy vybírá stavitele dálnice Svitavy Mohelnice. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Muzeum umění Olomouc prodlužuje výstavu fotografa Jindřicha Štrajta. Odpoledne čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavba dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí by měla začít příští rok. Dva úseky, které dohromady budou měřit skoro 35 kilometrů, vzniknou formou takzvaného PPP projektu. Nechá je postavit soukromý investor, kterého vybere ministerstvo dopravy. Říká šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Cílem ministerstva dopravy je vybrat koncesionáře do konce letošního roku a stavbu de facto po té formální stránce zahájit samozřejmě fyzicky v roce 2027. Musíme počítat s tím, že tam je zhruba pětiletá výstavba, takže pak se směřuje někam k roku 2032 z hlediska dokončení celé dálnice D35.
2: Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým má stát sjednotit své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Skoro dvě třetiny Čechů podceňují pravidelné kontroly elektroinstalace ve svých domácnostech. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo před úrazem elektrickým proudem. Podle prezidenta Elektrotechnické asociace České republiky Jiřího Holoubka je problém v tom, že pro domácnosti je revize povinná jen při kolaudaci domu nebo bytu.
5: A od té doby už nikdo nemusí provádět žádné revize, pokud nezasahuje do té svojí elektroinstalace, do části zdrojů, do části spotřeby.
2: Muzeum moderního umění v Olomouci prodlužuje do 18. října kvůli velkému ohlasu veřejnosti výstavu Z města ven. Ta představuje dosud neznámé fotografie Jindřicha Štrajta a jeho kurátorskou činnost na Sovinci. Navíc přidává komentované prohlídky přímo s jejich autorem. Informace jsou na webu Muzea umění. Sport. Zápasem proti Bulharkám zakončí české volejbalistky základní skupinu evropského šampionátu. Před utkáním hraným od 19 hodin má domácí tým jisté druhé místo ve skupině a postup do osmifinále. Trenér Janis Atanasopoulos řekl, co to znamená pro duel s Bulharskem.
6: Je velmi důležité získat 3 body i proto, že zápasy mistrovství Evropy mají velký vliv na světový žebříček. Nemůžeme si tedy dovolit žádné polevení, ale doufám, že zápas odehrajeme trochu uvolněněji než předchozí utkání.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 20 a mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 mezi 283. a 264. kilometrem na obchvatu Olomouce ve směru z Lipníku nad Bečvou do Mohelnice sečou cestáři Ukrajince trávu, tak na to pamatujte, pokud tudy budete projíždět.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tři
7: Přejeme vám krásné poledne ve čtvrtek 27. srpna, v den, kdy v českém kalendáři slaví svůj svátek Otakar nebo také Otokar, tak doufám, že nezapomenete na ty své oty, otíky, otouše, otakárky, či jak jim krásně říkáte. Mimochodem význam tohoto jména, strážce majetku nebo ten, kdo střeží blaho. Milí otíci, blahopřejeme a všechno nejlepší k vašemu svátku. Blahopřejeme i vám, kteří dnes máte narozeniny. A to blahopřání samozřejmě to platí, protože právě v tuhle chvíli už také startují písničky na přání a ty jsou určeny hlavně vám, kteří něco slavíte a také vám, kteří chcete ty své milé pozdravit anebo třeba poslat písničku i sami sobě, tu, kterou máte rádi. Tak jsem s ní na telefonu 221 555 444. Pojďme si i hudebně užít a oslavit ten krásný slunečný den, který se nám dnes po nějaké době zase rozzářil, rozsvítil. Těšíme se na vás na telefonu 221 555 444 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Tak přátelé, víte, že tahle písnička už se dá také nazvat šuplíkovkou, ta, kterou jsme právě slyšeli. Červená řeka s Helenkou Vondráčkovou. Ano, už do roku 1964 se můžeme podívat, abychom našli vlastně ty první verze tohoto velkého hitu. Helena Vondráčková tedy s námi. No a my v tuhle chvíli už zdravíme v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc vás všechny, kteří máte chuť pozdravit své blízké. Na telefonu 221 555 444 anebo můžete využít také SMS-kové číslo k nám 723 70 33 51. První s námi dnes pan Robert z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Takže vybral jsem posledního kovboje, takovou hezkou šuplíkovku, dlouho jsem neslyšel. Bylo by to pro všechny redaktory a moderátory rádia, znační linky i jako co nám vysílají. Tak by to bylo pro všechny šuplikáře i hodně. Tak by to bylo pro všechny znační linky prostě posluchače. A bylo by to i pro moji nejlepší kamarádku Mirečku. Mám ji strašně rád, je to moc prima kamarádko. Je to prostě bezvadná holko. No tak by to bylo i pro pana Roberta Křesťana, protože je to sympatický chlap a má moc hezký písničky. Takže
1: dobře.
2: To pro vás, pro všechny a moc děkuju za písničku. To je nejlepší rozhlas na světě. Vám děkuju.
1: To jsme za to moc samozrádi. Děkujeme. Michal Tučný už připraven zaspívat a vám krásný den naslyšenou. My si dáme také jedno veršování a to veršování má být od paní Zdeničky z Holubic, ale paní Zdeno, já už se na tu vaši básničku dívám a nepřišla nám celá do vysílání, je tam jenom první věta, takže prosím, napište tu zprávu celou úplně znovu a úplně od začátku celou ji znovu pošlete, protože takhle vlastně bychom tu básničku nemohli přečíst a bylo by to velikánská škoda. Ale podíváme se na další vzkazy. Zahrajte prosím písničku Do bělé pod pradědem. A je to panu Otovi Jelenovi, který dnes slaví svátek. Milý otíku, všechno jen to nejlepší. Přeje Ruda od Hřiště a spolužáci. Otovi Jelenovi blahopřejeme. Snad se

0: Český rozhlas Olomouc, Michal Tučný, poslední kovboj dozněl. Byla to také písnička pro Roberta Křiskena. No tak připomeňme, že pokud byste si chtěli připomenout jeho vystoupení tady v Olomouci v rámci výročního koncertu živě oslavujícího vlastně tuhle celou sérii, tak poslouchejte v neděli v 6:30 a na koncertě živě můžete být i prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc s Robertem Křeskenem. Tak tohle byl Michal Tučný, ale teď změníme žánr. Jiří Schellinger už je připravena, také paní Tonička z Ludmírova. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, paní Zorko, a všem vašim zaměstnancům v Českém rozhlase Olomouc a všem věrným posluchačům. Dnes bych prosila nechat zahrát našim bratrancům. Je to, dnes má narozeniny pan Vašek Hajniš z Konice a ve středu 2. se dožívá 80 let jeho bratr Bedřich Hajniš, věsenci z domova seniorů. Přejeme jim oběma hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání a také přejeme všem zaměstnancům jesenského domova a mezi nimiž je i naše neteř Liduška Zapletalová. Ludmily je 16. září má svátek a 30. září má narozeniny. Tak Liduško také všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání ti přeje teta Tonička, strýc Petr, teta Lida a teta Aneška všichni s rodinami. A vám odkrát do Českého rozhlasu děkuji a naschledanou.
0: Velmi pozdravujeme všechny jmenované a také všechny do domova seniorů v Ludmírově, volala paní Tonička. Děkujeme, naschledanou. Pěkná děkuji, písnička, ano, letí také pro paní Danu Tomanovou z Olomouce. Paní Dana Tomanová slaví 82. narozeniny a my přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky do dalších let a spokojenosti. Z celého srdce vám paní Dano Tomanová blahopřeje dcera Monika s rodinou. Monika tady píše o jeseníky krásné. Moniko, tak zkuste zatelefonovat a pak určitě budou i jeseníky krásné, jak víte, přednost ve výběru písniček vždy mají ti, kteří nám zavolají na 221-555-444. Pěkný pozdrav letí také do Mohelnice, Sokolce, Jarušce, Kunrtové. Jaruško, šťastný život, bez starosti, stále dobrou náladu, na každý den radost malou a po celý rok pohodu. Co je špatné, ať tě mine, zase sejdeme se v tělocvičně. Pohodové narozeniny, milé Jarušce Kunrtové, přejí Mohelnické Sokolky.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání, tak pojďme se ponořit do dalších krásných hitů. Zdeněk Krásný tentokrát bude zpívat. Paní Liduška z Olomouce vybírala. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Zorinko, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat tuto písničku paní Jindřišce z Chropině, která má dnes krásné narozeniny, sice je v Kroměříži, ale snad má rádio a uslyší tento pozdrav s písničkou. Přeji všechno nejlepší, hodně zdravíčka do dalších roků. Dále Marušce z Kroměříže, Milace z Přáslavic, Vládičkovi z Tovačova, do Senice, všem přátelům posílám taky tuhle písničku a všem posluchačům posílám krásný pozdrav i vám, paní Zorinko. Mějte se moc krásně a zase někdy naslyšenou. Děkuji vám.
3: Děkujeme, děkujeme. Rovnou tady pro vás máme, paní Liduško, jedno pozdravení. Zahrajte prosím pěknou písničku paní Lidušce Loničkové z Olomouce. Krásný pozdrav z prosluněné Písečné a dobrou chuť k obědu přeje Lidka a Honza. Tak předáváme.
4: Děkuji.
3: Tak pozdrav pro vás, děkujeme a pozdravujeme. Naschledanou. Dáme si Ramonu. Písnička letí také pro paní Marii Pavlovičovou do domova Laudon a pro paní Hanku Kašparovou z Dolní Moravy. Pro radost a pro potěšení posílá Zdeněk z Červené vody. Paní Pavlovičová, paní Kašparová, pozdravujeme. Pěkný pozdrav letí také. A už tady máme celou zveršovanou básničku a pozdrav od paní Zdeny z Holubic. Chtěla bych nechat zahrát Aničce a Jendovi do Štětovic, Lidušce, Alence a Jirkovi do Jeseníku. Já vám přeji k snídani čaj z bylinky a k tomu dobré topinky. Život ať máte skvělík a k obědu knedlo, vepřo, zelí. Na jídlo ať máte chuť velikou, k večeři si dáte lečo s paprikou. Ať se vždycky dobře najíte, když vám bude něco malé, tak ať si to větší koupíte. Napití vychlazené pivečko a ať vás potěší moje přáníčko. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme a pozdravujeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Ramona, Zdeněk Krásný, myslím, že válec to byl, víte, dámy tanečnice by určitě řekly, věděli, já bych řekla, ale že válc se tančí na tuhle krásnou píseň na Ramonu. No, když jsme u toho válcu, u toho tance, tak se nám blíží další řada té slavné taneční soutěže na vlnách nebo na programech České televize, víte, Stardance, tak určitě si s tancem zase alespoň takto užijeme. Ale teď už si pojďme užít další písničku. Já mám na telefonu paní Emilku ze Zábřehu. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu. Přátelé, paní Gottwaldová, pan Cerhák, nemili a moje sestra, každý den čekají, jestli pošlu písničku. Všichni jsme rádi, že zase sluníčko nás hřeje. Veselo je každý den a já vám přeji, abyste si písničku poslechli a měli z ní radost. Všichni občané a posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Mm-hmm. Děkuji vám, Zorinko.
1: Tak písnička je připravená, trošku k ní něco řekneme. A díky moc, paní Emilko, pozdravujeme do Zábřehu, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Paní Emilka vybrala písničku Tam u nebeských bran. Vy ji znáte především v podání Michala Tučného, ale možná nevíte, že hudbu k této písni složil Jiří Zmožek. Text napsal Zdeněk Rytíř a kdy si tuhle písničku právě Jiří Zmožek spolu s Radkem Brzo Bohatým také naspívali. Takže teď si odmyslíme Michala Tučného, kterého už jsme také dnes v písničkách na přání slyšeli a dáme si Jirku Zmožka, Radoslava Brzo Bohatého, Tam u nebeských bran.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Trochu radosti si do života můžeme přinést třeba i tím, že si vyjedeme někam na výlet, pokud můžeme, tak jak to umí naše posluchačka, cestovatelka paní Marta Zavířová. Paní Markičko, dobrý den, vítejte.
4: Krásné odpoledne, čtvrteční Zorinko, já vás zdravím. Všechny moderátory tam na Olomouci, všechny lidičky aj v okolí Olomouce, do celého světa. Všechny oslavence zdravím, Aničku do Krnova, Danu do Krnova, Slavku do Brumovic, úplně všechny, které znám osobně, kteří mě znají od dětství. No a chtěla jsem říct, že už se končí pomalu dětem prázdniny, takže já zatím mojich 79 cestuju, dokud mám síly. Zdravíčko sice ubývá, ale hory a jiné výlety mě nabíjí, no takže těším se z každého dne. No a všem bych přála, prostě dokud vám chutná jídlo, je dobře, aby se zbytečně jídlem neplýtvalo, aby se nevyhazovalo.

0: Ke si jenom, co vám oči a srdíčko říká, tak si dopřejte, nenechávejte, prostě nevyhazujte, jo, protože jinde zase děti mají hlad. A tady v naší republice, když jsem na letišti v Mošnově, jo, tak lidičky hubujou a já říkám, lidičky, když se vám tady nelíbí, tak můžete zůstat tam, kde jste byli.
1: Tak jo, paní Martičko.
0: Dobře. Jo, takže vlastně si každodenního života.
1: Tak,
0: Zorinko, to
1: děkujeme.
0: Je všechno, jsem toho nakecala hodně.
1: Tak děkujeme za to ponaučení, ano. Ale pošleme pěknou písničku a uděláme si naschledanou radost s Pavlinou Filipovskou. Do Mohelnice hrajeme Marušce Štěpánové, posíláme pozdrav, Maruško, až k tobě domů. Přejeme krásný den, štěstí, zdraví a boží požehnání. Děvčata ze Sokola, zdravíme Marušku Štěpánovou. Pozdrav letí ke krásným dnešním narozeninám také paní Alence Rýdlové z Nové Vsi. Ali, přejeme ti vše nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a krásný den. Alence Rýdlové přeje Angelika s celou rodinou. Hrajeme paní Evičce Skrnová. Krásné odpoledne. Hodně zdraví přeje Květa. Pozdravujeme paní Evu Skrnová. A pan Břeťa Píska si stěžuje, že hřiby nejsou. Ale přesto zdraví všechny na 106,8 FM. Mějte fajn pohodu. Zahrajte prosím k narozeninám Věrušce Navarové z Kovářova. Milá Věruško Navarová, všechno jen to nejlepší, co život přináší, to ti přeje Anna. Blahopřejeme. Krásný sluníčkový den přejeme do milého rozhlásku. Zahrajte milým přátelům Lidunce Loničkové do Olomouce, Zdeničce z Holubic, Vlaskyčce z Krnova, Božence Staňkové z Bílovic a Evičce z Modřic u Brna. Všem krásný zbytek léta, radost v srdci, ve zdraví. Ze srdíčka přeje Věrka Halousková s Adámkem.

0: Pavlína Filipovská nám dospívala, včera neděle byla, tak se nám ten víkend, ano, už zase blíží, máme čtvrtek a už dnes budeme předávat celou řadu krásných pozvánek a tipů na víkend prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc. Ale teď předáváme další pozdravy paní Zdena z Lipníku nad Bečvou. Paní Zdeničko, dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát paní Okurkové do oseka a jí z vnučce. Ona se o ní stará, protože je na vozíčku a ona už má taky 80, tak máte ho plný zuby s ňou. No a chtěla bych nechat zahrát panenko z Kouta jim.
0: Ano, ano. Rádi zahrajeme písnička i pro vás do Lipníku a spoustu pozdravu. Děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
0: Pozdrav letí i paní Aničce Bartošové pro krásný den. Posílají Havránkovi. Aničko Bartošová, zdravíme. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a spokojenosti k narozeninám přejeme. Paní Daně z Olomouce. Danuško, písničku posílají všichni z Nemile. Hrajeme také k narozeninám Jindřišce z Chropině a písnička je také pro pana Vláďu, pro bratra, přeje Marie z Pečovateláku v Přerově. Tak zdravíme Jindřišku z Chropině, pana Vláďu od Marušky. A ještě jeden vzkaz a ten letí do Žádlovic. Je to rodině Plankové. Za krásné přivítání, hezké pokoukání a zajímavé pohoštění rodině Plankové děkuje Hana s celou rodinou.

0: Marcel z Muži, jak nám dospíval, tak už jsme tady měli otce i syna z Moškovy, ale teď už na telefonu písniček na přání paní Eva Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Zorinko, já vás ještě jednou zdravím, celý kolektiv v redakci a všem přeju pěkný den, se nám to vyčasilo. Písničku chci zahrát paní Květušce z Bohutina a paní Marušce a pak paní Tihlaříkové a Tihelkové. Vám, Zorinko, přeji pěknou službu a hezké dny, hezký víkend se blíží, no tak si to užijte. Děkuji vám za vyhledání písničky a příště zase na slyšenou.
0: Budeme se těšit. Paní Eva Skrnová, Iveta Simonová a Milan Chladil. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A další pozdrav. Písnička letí jako poděkování za přání Honzovi a Lidušce Vinarským z Písečné. Krásný den jim přeje Liduška. Pozdrav letí také Janě Heindrichové do Bouzova k nádherným narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Jano Heindrichová přeje drahá. Zahrajte mojí milé tetičce. Je to Alenka Rýdlová z Nové Vsi u Rýmařova. Dnes slaví narozeniny. S přáním pevného zdraví, štěstí a pohody písničku paní Alence Rýdlové posílá Neteř Eva s celou rodinou. A do Jeseníku hrajeme babičce Bužence a dceři Naděnce, je to pro radost, pro odpolední pohodu, také dědovi Otakarovi vzpomínku k svátku posílá manželka.

0: a teď ještě v samém závěru písniček na přání stihneme dva vzkazy. Jako první je na telefonu paní Zdena z Uničova. Paní Zdeničko, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro pěkný a pohodový den bych poslala Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Doubravice a Jitřešce do Chropině, tam má asi narozeniny, tak hlavně hodně zdraví. A všem přátelům a známým taky vám do rozhlasu. Mějte se hezky, zdraví vás Zdena z Uničova, děkuji.
0: Ano, moc pozdravujeme i vás, paní Zdenička z Uničova.
1: Děkuju.
0: Děkujeme, nashledanou. No a ještě se vzkazem přichází pan Josef ze Zborova. Třešinka na závěr.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, pane Josefe, máte slovo.
2: Zdravím taky Český rozhlas a všechny posluchače. Písničku a přání posílám panu Antonínu Kotrašovi do Klášterce k jeho dnešním narozeninám. Milý Tondo, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. Přeje strýc Josef s rodinou. Vám děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Budeme se těšit, děkujeme za pozdravy, nashledanou, pan Josef ze Zborova a blahopřejeme oslavenci. A poslední vzkaz, písnička letí také drahé Alence Doležalové ze Tří dvorů. Alenko, si velká šikulka, že si udělala státnice, gratuluje teta Bruně. Za 4:13 poslechněte si nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak povídání Alex Minářové. S dnešním hostem bude to režisérka Pavlína Moskaliková.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ve Vápené na Jesenicku mají novou autobusovou zastávku. V Čechách a části Moravy i Slezska zítra hrozí silné bouřky. Charita v Moravské Třebové nově poskytuje terénní odlehčovací službu. Odpoledne čekejte jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Dělníci dokončili novou autobusovou zastávku ve Vápenné na Jesenicku. Obec ji nechala postavit kvůli větší bezpečnosti obyvatel, vysvětlil starosta Leoš Hanik z TOP 09.
4: V současné době žádáme o kolaudaci autobusového zálivu, restaurace, který jsme vybudovali právě z důvodu bezpečnosti našich občanů, protože dlouhá léta tam žádný záliv nebyl. Přes Vápenou vede komunikace 1,60, takže ta doprava je tady celkem velká, proto jsme se rozhodli vlastně zainvestovat a tam jsme investovali 3,5 milionu.
2: Do Česka zítra odpoledne dorazí silné bouřky. Přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Cvičné proudové letouny L-39C Albatros po více než 20 letech končí ve výcvikovém centru v Pardubicích. Na první rozlučkový let ve výšce zhruba 300 metrů se vydají dnes o 15:30 odpoledne z pardubického letiště. Proletí třeba nad základnami v Přerově, Vodochodech nebo v Čáslavi. Charita v Moravské Třebové nově poskytuje terénní odlehčovací službu. Její pracovníci dojíždějí do domácností na Moravskotřebovsku a Jevíčsku a pomáhají lidem, kteří pečují o své handicapované blízké. Podle vedoucího služby Michala Hrdličky je o ní velký zájem, zatím ji ale Charita nabízí jen v omezeném rozsahu.
5: Funguje vlastně od 6 hodin ráno běžně do 22 hodin do večera. S tím, že to je běžná pracovní doba, ale pokud by byl požadavek a měli bychom kapacitu ohledně směn a dalších možností pracovníků, tak jsme schopni zajistit tu službu i v průběhu noci. Sport.
2: Tenisté Jakub Menšík z Prostějova a Karolína Muchová z Olomouce vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Koboli Benčičová 2-1 na sety.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 20 a mírný severovýchodní vítr. Zítra má být skoro jasno až polojasno, k večeru potom oblačnosti přibude. Teploty 28 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 24 a vát má čerstvý jihovýchodní až jižní vítr, ovšem v nárazech může mít 55 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 na 267. kilometru ve směru z Olomouce do Lipníku nad Bečvou stojí kvůli defektu nákladní auto. Projíždějte tudy opatrně. A kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici na mostě přes Moravskou Sázavu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech?
1: No tak jenom
0: Amoří?
1: Jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: To jsem řekla.
0: Ne, neřekla jste právě jo, českým, našim no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: jinak. Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát
1: někdo, scénář v letadle? No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu o těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o to o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo vás i toto?
1: Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě strýček Jedlička, takový je. co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: strašný. Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: Co je pro režisérku
0: náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí a taky, když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo

0: prostě zrovna se mu nechce nebo spí nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
1: věta,
0: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Jo, asi ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom ještě nějaký ty druhý oči, že jo?
0: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Písečné na Jesenicku plánují opravu mostu zasaženého povodní. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. Muzeum Šumperku prodloužilo výstavu o dravcích. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení Písečné na Jesenicku připravuje rekonstrukci mostu přes řeku Bělou, který poničila předloňská povodeň. Aktuálně vybírá dodavatele stavby. Oprava bude stát zhruba 3 miliony korun. Obec chce požádat o dotaci, řekl nezávislý starosta Jan Konečný.
2: Který se nachází nad řekou Bělou v blízkosti panelových domů a autobusové zastávky v centru obce. Most byl poškozený docela dost původně v roce 2024 a chtěli bychom, pokud se nám to podaří, do konce letošního roku opravu mít hotovou.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 42 koruny a 8 haléřů. Před týdnem byl o 25 haléřů levnější. O 69 haléřů na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 45 korun 78 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o 7 korun a 74 haléře na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 12 korun a 73 haléřů méně. O zhruba 2 měsíce déle potrvá oproti původnímu plánu výstava ve vlastivědném muzeu v Šumperku s názvem Draci a sovy Šumperska a Jesenicka. Návštěvníci si ji můžou prohlédnout až do 25. října, říká mluvčí muzea Pavla Hejtmanová.
3: Výstavu Dravci a sovy Šumperska a Jesenicka už vidělo bezmála 400 návštěvníků. Základem výstavy jsou naše bohaté zoologické sbírky, ty doplňují fotografie divoce žijících denních zdravých ptáků a sov. Výstava obsahuje i řadu interaktivních prvků, užít si tak mohou návštěvníci všech věkových kategorií.
0: Na hradebním parkánu muzea u vodní branky v Uničově se dnes budou promítat filmy. Pod širým nebem si lidé můžou prohlédnout vybrané krátké snímky z letošního ročníku festivalu Mladá kamera. Promítání začne o 8:30 večer. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do muzea Šatlava. Další podrobnosti jsou na webu Festivalu současného umění Uničov. Sport. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa do semifinále. Na trati 500 metrů svoji rozjížďku jasně vyhrál. V Polsku startuje i navzdory zdravotním problémům proto, že se na mistrovství světa uděluje víc bodů do olympijské kvalifikace.
4: Jsem tu musel jet, protože někdo vlastně z Čechů by nebyl asi schopný zajet lepší výsledek než já, i když nemám úplně 100% fyzickou kondici i zdravotní. A musím tyhle závody absolvovat indisponovaný, což z toho zdravotního hlediska dlouhodobého není vůbec dobrý. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibyde. Teploty 28 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 24 a k tomu čerstvý jihovýchodní až jižní vítr. V nárazech může mít 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S dopravními komplikacemi počítejte v Jeseníku v Šumperské ulici. Havarovalo tam auto a opatrní buďte na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce na 37. kilometru ve směru na Prostějov. Tam stojí porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině. Dobré odpoledne přeje Český rozhlas Olomouc. Máte rádi Angličáky, ta krásně nablízkaná malá autíčka. No tak něco v tomhle duchu tady pro vás také máme jako cenu v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Je to nablízkaný kovový model Renaultu Rafale. Tuhle cenu do soutěže věnoval dealer vozu Renault a Dacia Auto Kubiček Olomouc. Máme tady ale také třeba dvoj CD Příběhy lásky. Felixe Slováčka můžete získat i další CDčka nebo audioknihy, anebo knihu o muži, který našel klid. Je tohle ale vůbec možné? No přesvědčíte se sami, pokud si tuhle knihu vyhrajete. Telefon do hřebíku 221 555 444. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se těší Zora Ježková.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc vás vítají ve hře a telefon 221 555 444 už je váš. První už z vás také na telefonu. Dobrý den, kdo pak volá?
2: Dobrý den, to je Svaťa Pňovice.
0: Pane Svaťo, vítejte. Tak 10 otázek, pojďme na to.
2: Tak jedničku.
0: Otázka číslo 1 se ptá, kterému státu patří ostrov Rujána? Rujána patří za A Bulharsku, za B Rusku nebo za C Německu?
2: Tak Bulharsku.
0: Rujána říkáte, že patří Bulharsku.
2: To je Německo, to prv.
0: Takže...
2: No já jsem nemyslel.
0: Co?
2: Já jsem nemyslel, hodil jsem to moc rychle. Německu, no, teď už to vím, no.
0: Tak já se přiznám, že jsem teď na váškách, protože aniž bych něco řekla, tak jste se ještě tak nějak zvládal, jakoby opravit v tom časovém limitu. Dívám se do naší produkce, na naši Soničku Mackovou, známe to? Sonička říká, že ano, kýve hlavou,
2: no,
0: že...
2: Nepáli to od boku, ale trochu se tím zamyslet. To je moje slabost.
0: Jo, opravil jste se ještě v limitu, aniž bychom cokoliv poznamenali, takže ano. Hmm. Dobře, pojďme dál.
2: Takže dvojku.
0: Otázka číslo 2. Spisovatel a básník Jan Neruda žil v dětství na Malé Straně. V jakém domě, jak se ten dům jmenoval? V domě u dvou slunců za A, nebo za B v domě u dvou sumců, a nebo za C v domě u dvou srnců?
2: Já myslím, že to bylo to Ačko.
0: Určitě ano, u dvou slunců. Posíláme potlesk a do Čekice.
2: Tak trojku.
0: Tak se ptám na kukmáka. Kukmák je druh za A houby, za B brouka, za C ptáka.
2: Tady zkusím toho ptáka, ale nejsem si jistý.
0: Říkáte pták, kukmák.
2: Buď to bude štěstí, nebo nebude.
0: Kukmák, já se přiznám, že slyším toto pojmenování také poprvé, ale houbaři jistě vědí, protože je to druh houby z čeledi, no. Štítovkovitých. Jauajs! Škoda. Tak nevadí, ale děkujeme za hru. Naschledanou. Pokračujeme dál. Na telefonu hřebíku je kdo? Dobrý den.
3: Já vás všichni zdravím. Dobrý den. Tady je Luděk Sunčová.
0: Vítejte. Dobrý den, pane Luďku. Od čtverky do desítky.
3: Tak jestli bych mohl, tak bych to dělal po pořadě.
0: Čili od čtverky nahoru?
3: Ano. Ano, ano.
0: Číslo 4. Kterého roku byla Přemyslu Otakarovi prvnímu vydána Zlatá bula sicilská? Zlatá bula sicilská. Bylo to za A 1312, nebo za B 1212, a nebo za C 1412.
3: Mně se to hezky pamatuje, protože mám 12-12 narozenin, takže je to za to B.
0: To byla určitě v dějepise jednička jako vyšitá. Výborně. Tak, pojďme dál. Vy jste to chtěl po pořadě. Jak se jmenuje první krční obratel? Tak, máme krk. A ten první krční obratel se jmenuje za A Radličný, za B Čepovec, za C Atlas. No,
3: ten Čepovec, nevím, Čepovec.
0: Čepovec říkáte.
4: Jauajs.
0: Je to Atlas, to je ten první, ten pevný, který to drží.
3: Jasně, Atlas.
0: Škoda. Škoda. Příště, děkujeme, nashledanou. Míříme teď kam a za kým, kdo je dalším hráčem? Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady Pavla z Litovelska.
0: Dobrý den, paní Pavlo, zdravíme vás v naší soutěži 6, 7, 8, 9, 10.
5: Tak zkusím osmičku.
0: Co to je kalandr? Kalandr je za A parní válec na silnicích, nebo za B pouliční osvětlení, a nebo kalandr může být žehlící válcovací stroj.
5: Zkusím Bčko.
0: Kalandr, říkáte, že je pouliční osvětlení. Tak. To není, je to žehlící valcovací stroj. Škoda. Nevadí, tak nashledanou. Hřebíky teď míří za kým a kam. Kdo je teď s námi ještě? Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Marcela z Hanušovic. Zkusíme něco.
0: Dobrý den, paní Marcelo. Držíme palce. 6, 7, 9, 10.
4: Tak to vememe po pořadě, když to dneska jde po pořadě.
0: Takže šestku, ano?
4: Ano.
0: 53. narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová, ve kterém krimiseriálu si zahrála spisovatelku Klaudii Wolfovou. Soňa Norisová a Klaudii Wolfovou hrála v seriálu za A. Polda, za B. VIP vraždy, a nebo za C. Zákony vlka.
4: Já bych zkusila toho Poldu.
0: Představte si, byly to VIP vraždy.
4: VIP vraždy, no, ono je těch seriálů. Tak děkuji.
0: Kdo to má sledovat pořád, víte?
4: No.
0: Tak děkujeme, nashledanou. Asi už poslední hráč, dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady Julie od Moravičan.
0: Dobrý den, paní Julie, ne asi, ale určitě poslední, takže 7, 9, 10.
6: Tak 7.
0: Kdo z těchto hudebních skladatelů je autorem opery Káťa Kabanová? Za A. Leoš Janáček, za B. Antonín Dvořák, za C. Bedřich Smetana. Káťa Kabanová.
6: Já bych řekla B.
0: Káťa Kabanová a Dvořák, říkáte. Káťu Kabanovou složil Leoš Janáček.
7: Jauajs.
0: Škoda. Tak nevadí, mějte se krásně, nashledanou. Dnes zůstáváme bez výherce, ale to nevadí, zítra je také den, také zítra v tomto čase spolu s námi můžete hrát hřebíky.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Také jste si všimli, že letošní léto patří vosám, je jich opravdu hodně. Proč jsou tak přemnožené? Co jim svědčí? Povíme za chvíli v Českém rozhlasu Olomouc.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Stává se to opravdu výjimečně, ale musím říci, že před chvílí jsme tady v rozhlasovém studiu mezi tou rozhlasovou vší křehkou technikou honili a ze studia vyháněli vosu. No a o vosách si teď také budeme povídat v Českém rozhlase Olomouc shodou okolností, protože vos je letos podle vědců v Česku opravdu mnohem víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd a dokonce i celých kolonií. Vyšší aktivita ale nekomplikuje život jen lidem. Přináší potíže také včelařům a jejich včelstvům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndal z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních vos toho opuštěného hnízda, která unikla z nájezdu sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršní v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být, i když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je vos více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout aj dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: K vosám a také likvidování třeba vosích či sršních hnízd se budeme věnovat také hned v druhé dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Bude to v úterý 8. září. Se členy Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje dopoledne po 10. hodině.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině v pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: My se blížíme ke 3:15 tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc, tomu čtvrtečním 27. srpnovém. Pojďme se teď podívat na Šumpersko do malé vesnice v Kopcích nad Šumperkem. Jmenuje se Kopřivna, přestože se může pochlubit půvabným kostelem s rokokovým interiérem, tak zas až tak navštěvovaná není a je to docela škoda. Tak vás tam právě teď pozve pohlednice od pradědu na Hanou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Poměrně velká obec Kopřivna se nachází na Šumpersku na svazích úžlabiny stejnojmenného potoka, stékajícího do Moravy z kopců Hanušovické vrchoviny. Počátky této obce sahají hluboko do minulosti. První zmínka o ní je zaznamenána už k roku 1414, kdy byla tato oblast součástí bludovského panství. Kdo obec založil, však dnes nevíme. Nápovědou může být původní německé jméno Kopřivné, znějící Geppersdorf. Jazykovědci se domnívají, že Gepr je v tomto případě s komoleninou osobního jména Gebhard. V 19. století, kdy se hledali české názvy, jinak ryze německých vesnic, byl počátek jména vesnice Gepr přeložen jako Kopřiva. A tak obec dostala nejprve jméno Kopřinov, který se později proměnil na Kopřivnou. V roce 1577 se jako součást vesnice objevuje osada Velvíz, dnešní Lužná, která postupně rostla a v 17. století tady žilo už 19 rodin. Na katastru této osady dodnes najdeme rozsáhlé ruiny nového hradu. Pevnost tady byla postavena už v polovině století 14. pravděpodobně panovníkem a hrad byl často zastavován i s panstvím, které se kolem vytvořilo a k němuž náleželo i město Šumperk. Posledními držiteli hradu byli zábřeští Tunklové, kterým však byl za česko-uherských válek hrad pobořen a následně ruinu koupili Žerotínové a celé panství opět vrátili do bludovského dominia. Samotná Kopřivna v 17. století uvádí 46 usedlých rodin. Byla to tedy velká vesnice, ke které patřil i kostel s farou. Ta je tady poprvé uváděna už v 16. století, ale pravděpodobně je ještě starší. Nakrátko zaniká za 30leté války, ale už k roku 1630 byla fara opět obnovena a u ní je uváděna i farní škola. Ta získala po roce 1833 vlastní budovu. O podobě původního kostela v Kopřivné toho moc nevíme. V polovině 18. století však místní přistoupili ke stavbě kostela zcela nového. Díky podpoře Jana Ludvíka ze Žerotína tak byla postavena současná rokoková chrámová stavba. Je to monumentální kostel a svou bílou barvou krásně kontrastuje s okolní zelení. Pozoruhodná je vnitřní výzdoba. Klenba kostela je vyzdobena barokními freskami malíře Ignáce Oderlického a obzvláště cenný je hlavní oltář. Nad nímž je socha Immaculaty z Andělky, která je možná dílem bavorského dvorního sochaře a řezbáře Františka Ignáce Gintra. Kopřivna se po roce 1848 stává součástí šumperského politického i soudního okresu. Přes svou v kopcích, jejíž výška převyšuje i 700 metrů nad mořem, byla obec vždy zemědělskou enklávou. Do konce 19. století tady působil pouze vrchnostenský pivovar a vodní mlýn. Od roku 1914 pak zřídili místní sedláci v Kopřivné družstevní lihovar a kromě toho tady měl své sídlo i vrchnostenský lesní velkostatek. Lidé často docházeli za prací i do okolních průmyslových center, zejména do Hanušovic a do Šumperka. Po roce 1945 se charakter obce výrazně změnil. Starousedlíci byli vysídleni a noví obyvatelé osídlili zhruba jen asi pětinu obce. Osada Lužná se proměnila v rekreační lokalitu a spolu s Kopřivnou byla v roce 1975 připojena k Hanušovicím. Obec se osamostatnila až po roce 1990. Dnes, kromě památek, nabízí Kopřivna překrásnou krajinu v okolí s dalekými výhledy, horskými stezkami, které vedou lesy i pastvinami. A v zimě se často mění i v běžkařské trasy. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Kopřivné, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: No a když už jsme na tom Šumpersku, tak pojďme se ještě podívat na dvě zajímavé akce, které na Šumpersku můžete absolvovat už zítra. A na tu jednu byste se mohli vydat už na 9:00 do Šumperku. Bude se od 9:00, ale také v sobotu konat na hřišti Cannibals Baseball Šumperk. A je to mistrovství České republiky v Kůbu. Na dvoudenní vrcholnou akci švédské hry se sjedou nejlepší hráči a týmy z celé republiky, aby bojovali o titul mistrů České republiky. Jenom doplním, že Kůb je švédská venkovní hra pro dva týmy, které házením dřevěných kulíků schazují soupeřovi špalíky a po jejich odstranění se snaží porazit krále, který stojí uprostřed hřiště. No ještě jeden tip. Zítra se od 15. do 17. hodiny bude konat v Bludově v zahradě kulturního domu Burza knih. Vyřazené knihy z místní knihovny budou k prodeji za 5 korun za kus, takže pokud máte knížky rádi a máte jich doma rádi opravdu hodně, tak přijďte do zahrady kulturního domu v Bludově a můžete také nabídnout své vlastní knihy. Pokud by náhodou pršelo, tak se akce přesune do sálu kulturního domu. Ostatně o tom, jaké počasí bude, vás informujeme ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc a podrobně se také zeptáme vedení v kraji meteorologů po 17. hodině.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my tady pro vás máme důležité informace z Všeobecné zdravotní pojišťovny, která varuje před falešnými podvodnými SMS-kami. Ono jich je opravdu hodně, které se objevují v poslední době z různých stran, takže podrobnou informaci ve zprávách v 15 hodin za 5,5 minuty. No a budeme mluvit také například o leteckých nadšencích z Moravy, kteří se dnes symbolicky rozloučí s Albatrosy. Více za chvíli, teď ještě kapela YouTube.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Letečtí nadšenci z Moravy se dnes symbolicky rozloučí s letouny Albatros. VZP varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Moravská Třebová plánuje obnovit prostor po bývalé tržnici. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Nad Moravou dnes proletí skupina tří letounů L-39C Albatros. Rozlučkový let má připomenout dlouholetou službu tohoto typu strojů při výcviku vojenských pilotů. Postupně je nahrazují modernější letadla Skyfox. Nad Přerovem Albatrosy proletí krátce po 16. hodině a poté zamíří přes Olomouc do Pardubic, řekl Pavel Lang, mluvčí státního podniku LOM Praha.
5: Odstartují v 15.30 z mateřského letiště Pardubice a po vybraných destinacích a nad vojenskými určenými letišti provedou společný průlet. Tenhle ten průlet bude ve výšce zhruba asi 300 metrů, to znamená 1000 feetů, a bude řádově několika desítkách prostě vteřin.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně. Letos už je to potřetí. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíc od roku 2012. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. Prostranství po bývalé tržnici na okraji městské památkové rezervace v Moravské Třebové dostane novou podobu. Ještě letos začne první ze dvou etap proměny tohoto místa v Komenského ulici. Za 12 milionů korun tam vznikne nové parkoviště s kapacitou 130 míst, místo pro parkování karavanů nebo veřejné WC, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
6: Novinkou a zásadní změnou bude vytvoření bezpečného průchodu pro pěší, který povede od ulice Cihlářová až k obchodnímu centru Byla a dále do ulice Marksova. Dojde také k připomínce původního radebního parkánu, což podtrhne historický význam místa na okraji městské památkové rezervace. Sport.
3: Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem vyhráli smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open. Ve finále porazili italsko-švýcarský pár Koboli Benčičová v rozhodujícím super tiebreaku 10-6. Pro oba české tenisty jde o premiérový grandslamový titul. Podle Menšíka přitom nebylo ze začátku vůbec jasné, jestli do mixu nastoupí.
7: Je to poprvé, co tady stojím. Před začátkem turnaje jsem nečekal, že to přijde. Byla to skvělá zábava. Jsem rád, že jsem mohl začít US Open právě tímto způsobem. Samozřejmě ta hlavní část turnaje tady začne až příští týden, takže to byla i výborná příprava. Užil jsem si každý moment na kurtu.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě. Skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibude. Teploty 28 až 31 stupeň a v Jeseníkách okolo 24. A k tomu čerstvý jihovýchodní až jižní vítr v nárazech může mít i 55-kilometrovou rychlost.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně na Jesenicku na silnici v úseku Bernardice Horní Heřmanice, došlo tam k nehodě dvou aut.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Český rozhlas Olomouc přeje dobré odpoledne. Pokud se podíváte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz, tak hned na titulce uvidíte skutečný architektonický skvost. Je to prostě nádhera. Romantická perla Čech. Je to zámeček, který opravdu působí, jako kdyby byl rovnou vystřižený z pohádky. A je to tak krásné, čisté, že se řeknete, že to snad ani nemůže být pravda. Ale skutečně je to tak. Je to jeden zámek na jižní Plzeňsku, na který vás už za malou chvíli pozve v zámeckém létě František Kinský.

0: Švédská čtveřice ABBA v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a teď už honem na zámek. Ale než se tak stane, ještě připomínám, že zítra dopoledne nás čeká losování hlavních cen zámeckého léta, víkendových zámeckých pobytů. Možná už se na ně těšíte, možná jste se do losování ještě nedostali, ale pozor, to nevadí, protože šanci dostat se do losování máte ještě zítra krátce před 10:00. Každý den vám zámecké léto nabízí pozvánku na jedno ze šlechtických sídel. No a ta dnešní návštěva je před námi právě v tuhle chvíli s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavou, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila. A pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a o patro výše, kde nyní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
6: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My se dnes budeme věnovat také ještě albatrosům. A proč? Nad Moravou totiž zanedlouho proletí tři letouny L-39C Albatros. Rozlučkový let připomene dlouholetou službu těchto legendárních strojů při výcviku vojenských pilotů. Trasa vede také přes Přerov a Olomouc. Kdy přesně bychom měli zvednout hlavu k obloze? Uslyšíte za chvíli. Tady v Českém rozhlase Olomouc. Teď posíláme Michala Davida.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9:00 s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Za chvilinku se s námi můžete podívat k nebi. Z pardubického letiště by totiž v těchto chvílích měly startovat tři letouny L-39C Albatros. Po letech služby při výcviku vojenských pilotů dnes naposledy obkrouží Moravu při rozlučkovém letu. Legendární stroje prolétnou také nad Olomouckým krajem. Kudy přesně a kdy? Teď doplní v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc kolega Josef Čermák, který má pro nás další podrobnosti. Vítej, hezký den.
1: Krásné odpoledne. Rozlučkový let pro Moravu má začátek i konec na mateřském letišti v Pardubicích. Start cvičných letounů organizátoři naplánovali na 15 hodin a 30 minut. Trasa letů vede přes Havlíčkův Brod, Jihlavu, Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Brno. Tam by letadla měla proletět v 15 hodin a 53 minut. O pár minut později by už měla být nad Vyškovem a minutu po 16. pak letadla poletí nad letiště Přerov. Tam se taky jeden ze strojů postará o několikaminutovou dynamickou ukázku. Následovat bude průlet nad Olomoucí, tady můžeme letadla na obloze vyhlížet v 16 hodin a 14 minut. Trasa rozlučkového letu pak bude pokračovat přes Moravskou i Českou Třebovou a Vysoké Mýto zpět na letiště v Pardubicích. Tam by letadla měla po hodinovém letu přistát o 16:30 odpoledne.
0: Proč se rozlučkový let vlastně koná?
1: Tak je to symbolické rozloučení s mnohaletou službou letounů L-39C Albatros u státního podniku LOM Praha. Sloužili tam od dubna roku 2004 k výcviku několika generací vojenských pilotů, a to nejen českých, ale i letců zahraničních vojenských letectev. Jinak ta výcviková flotila podle mluvčího podniku Pavla Langa absolvovala dohromady více než 33 tisíc letů a přitom nalétala 23 600 letových hodin.
2: Tenhle ten výcvikový letoun L-39C byla základní cvičná verze toho Albatrosu určená pro ten komplexní výcvik. A můžeme říct, že tenhle ten letoun, jeho hlavní předností, že měl výborné letové vlastnosti, byl snadně ovladatelný, měl vysokou provozní spolehlivost a de facto se na něm vycvičilo několik generací pilotů. Takže je to samozřejmě, jak se říká, byl to hodný letoun, byl příjemný na pilotáž a mezi personálem byl jakoby velice, velice oblíbený. A vzpomínáme na něho s takovou nějakou leteckou nostalgií.
1: Já ještě doplním, že jako náhradu za vyřazovaná letadla nyní státní podnik LOM Praha pořizuje letouny L-39 Skyfox. Podle Langa už má aktuálně k dispozici 6 kusů, 2 zbývající letouny by tu moderní flotilu měly doplnit do konce roku.
0: No a je ten dnešní moravský rozlučkový let tou opravdu poslední tečkou za službou tohoto stroje u LOM Praha?
1: Ještě ne, tou opravdu poslední tečkou bude ještě rozlučkový let nad Čechami. Ten se uskuteční 2. září. Další podrobnosti k němu dodává zmíněný mluvčí státního podniku LOM Praha Pavel Lang.
2: Proběhne nebo se uskuteční po vybraných destinacích a vojenských letištích v Čechách a má jednu zajímavost v tom, že jeden z těch letounů, konkrétně to bude trupové číslo 0103, bude předán do Vojenského historického ústavu Praha.
0: Tak, nezapomeňte tedy, pokud byste se chtěli k obloze takhle podívat a také se s Albatrosy rozloučit, minutu po 16.

0: 96 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: to.
1: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Český rozhlas.

0: Ještě minutu a bude 3:15. Máme čtvrtek 27. srpna. No a před námi víkend. Těšíte se? Už se nám to blíží a máte už nějaký plán na víkend? Je toho opravdu hodně, co se bude dít, ten poslední prázdninový v Olomouckém kraji. Jsou ale některé akce, na které bychom vás už teď rádi upozornili, abyste se tak trochu předpřipravili. Třeba v takovém Jeseníku zítra od 14 do 15 hodin a 30 minut bude otevřena kaple a hrobka Vincence Pryznice, zakladatele místních lázní. Je to unikátní záležitost, takže od té 14. hodiny návštěvníci mohou přicházet, ale průběžně, a na místě jim bude k dispozici lázeňský průvodce Jiří Glabazňák, který také odpoví na dotazy. Takže v Jeseníku zítra od 14. hodiny. Tady v Olomouci startuje Mezinárodní festival vojenských hudeb. Je to už tradiční záležitost. Celá ta akce vlastně startuje dnes, kdy zazní chrámový koncert v kostele svatého Mořice. Páteční program na Horním náměstí pak doplní koncert vojenské hudby Olomouc. No a v sobotu se můžete těšit na slavnostní přehlídku, vystoupení čestné stráže, armády České republiky, vojenskou techniku, no a samozřejmě orchestry z Česka, Polska, Chorvatska, Maďarska a Bulharska, tak to je Olomouc. A pozor, dnes nám to také startuje pro všechny příznivce folku, country, trampské muziky, tradiční festival Mohelnický Folkfest. Startuje se dnes večer na Bouzově, zahraje dnes Alan Mikušek, no a potom v pátek se celý ten program přesunuje do Mohelnice a od pátku až do neděle si vše můžete užít v areálu městských sadů a také Morava Campu v Mohelnici. Vystoupí COP, Hop Trop, Jiří Vondráček, který je Robert Křesťan, Druhá tráva, Roman Horký, Kamelot nebo Žalman a Spolt. Takže opravdu nádherná událost folková ode dneška na Bouzově a od zítřka pak v Mohelnici. Co se dál bude dít napříč Olomouckým krajem, i o tom budeme informovat postupně i v průběhu zítřka v Českém rozhlase Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Ještě jedna informace, nebo spíše perlička. Věděli byste, kde byste našli nejdelší plot na světě? Povíme za chvíli.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Tady je Český rozhlas Olomouc a vy už asi tušíte, že tuhle hodinu zakončíme spolu s Marií Rotrovou. Jedna krásná romantická skladba Lásku voníš deštěm do 16. hodiny a pak už aktuální zprávy. No také budou o dešti, ale bude to výstraha před bouřkami a podrobně to pak rozebereme s meteorologem po 17. hodině ve Dni v kraji. Ale do té doby třeba ještě pohodová humoriáda s Libuší Švormovou. Zora Jižková vám přeje krásné slunné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Pravidelné revize elektroinstalací neprovádí skoro 2/3 Čechů. Ve Slatinicích na Olomoucku vandal poškodil 17 hrobů na hřbitově. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny ráno. Varování se týká celých Čech a také částí Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
2: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
0: Pravidelné revize elektroinstalací neprovádí skoro 2/3 Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. V červenci se ho zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize sice nejsou pro domácnosti povinné, lidé ale bez nich v některých případech můžou přijít i o plnění ze strany pojišťovny. Elektrotechnici proto doporučují pravidelnou kontrolu alespoň jednou za 4 roky. Dětí v mateřských školách v Česku ubývá. V uplynulém školním roce jich do školy chodilo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetím rokem v řadě, a to především kvůli dlouhodobě klesající porodnosti. Zároveň ubývá i 6letých dětí s odkladem. Za poslední roky jejich podíl klesl ze 24 na necelých 18%. Celkem 17 hrobů poškodil vandal na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku. Zatím neznámý pachatel tam někdy mezi nedělním ránem a pondělním večerem odcizil také 4 urny a měděná prosklená dvířka. Případem se od včerejška zabývá policie, dodává její mluvčí Marie Šafářová.
3: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a trestného činu hanobení lidských ostatků, za které je možné uložit mimo jiné trest odnětí svobody až na 2 léta.
1: Sport.
0: 17letá cyklistka Barbora Vukovská získala na mistrovství světa horských kol další juniorskou medaili. Po loňském bronzu dojela česká reprezentantka na šampionátu v italském Val di Sol stříbrná v olympijské disciplíně cross country.
1: Počasí.
0: V noci má být na střední Moravě skoro jasno, k ránu se potom ojediněle mohou vytvořit mlhy, teploty 15 až 11 stupňů a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra potom čekejte na střední Moravě skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibude, teploty 28 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 24 a k tomu čerstvý jihovýchodní až jižní vítr v nárazech může mít 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech na 312. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Končí, končí.
6: Já mám nalíkají.
4: Slyšte z toho strudana.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Jsme rádi, že jste tady připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu, do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli, také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
9: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
8: Zůstaňte i vy s námi.
1: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě to za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolam trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, vidíte?
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
7: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
7: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madam, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
7: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
7: No tak toho beru, toho okamžitě beru.
2: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
7: No ten žábák nefunguje, koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek. Ach jo, to je mrzuté.
7: Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. A nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak natočili.
1: Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne? Když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla. No autičku bych chtěla. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta, vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No.
1: No takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ním?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli sníst z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto jde do finále, už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty, taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským a poslední šance se ještě zařadit do toho slosování, to jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým, který pán to u vás vyhraje. Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, známe, pod mým mladým, Tatekovice,
3: dobře.
4: Když se vyrobal. Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro
5: děkuju
3: něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karas Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Mila. Ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. My řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlého, už máme nás poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Zemní vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Ale anegnot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělal pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuji, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
13: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk?
5: A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
12: Splnil jsem váš příkaz, pane.
5: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
13: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
5: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
5: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
5: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
13: Žena volá muži do práce.
10: Ano?
14: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
10: No, ahoj, co chceš?
14: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
10: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
14: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožík, rozumíš?
10: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
14: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
13: Manželé vychází po nedělním mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo,
13: jak si mohl ty takový věřící v kostele tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
12: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
12: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
12: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
13: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
5: Člověče, když se opilej vracím domů, že na mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
10: No to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
13: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
15: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
15: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
16: Ukončete prosím
15: na výstup
16: a nástup, dveře se
15: zavírají. A celý barák mi
17: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
18: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pes nic, tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
18: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
18: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
17: Humoriáda.
3: Libuško, co ty, ale to jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
18: ale,
3: prožili?
18: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty, jak říkali Churchill. Churchill, to ano, musím říkal, no sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování. Že osmela se skončil.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: No to jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je takový doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl moji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Gáš?
4: No jo, podívej si. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
4: Víš, taky jsem pořád v těno, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád musím si dělat.
6: Hele,
4: co?
6: Dítě.
4: Jo.
6: Čím je to?
5: To je moje dcera.
6: Ty jsi ženatý?
5: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
4: To je tvoje.
5: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
4: dědeček.
5: Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se pojď?
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jak to krásně řekla to, to č a d, to je talent.
5: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá, já
5: bych
4: se
5: počkej,
4: dědeček sám, sundáme hezky. Kalhotinky?
5: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček chceš dát kalhotinky? Jedeček, pojď sem, Borku. No, to je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk? No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou, jak to, že ji neznám?
5: No promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu Dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrávám.

0: 900 v SMS-kách na čísle 90 011 04, humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlo karikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem, a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá. Dobrý den, přeji.

0: Jdeme s Libuškou Švormovou.
1: Dobrý deň, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a môžem niečo pani Švormovej povedať?
2: No, prosím.
1: Tak, pani Švormová, vy ste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
2: S Romanom Holím, no.
1: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže tak. Nech sa darí, buďte v pohode.
2: To vám moc ďakujú a ste také hodnej, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujú.
1: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
2: Vy také.
0: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
3: No ja vás teraz zdravím konečne. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
0: Ano, a pro co zdravím. Hlasujete, Milane?
3: Zdravím paní Švormovou.
2: Dobrý den.
3: Chtěl bych poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
2: A děkuji.
3: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlejára, pana Ševčíka.
0: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
0: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbička.
0: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
5: Dopoledne, dáma pane.
0: Ano.
5: Eva z Petra Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
0: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
6: Uzná je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
7: no, ale dnes noční
6: služby. No, to má noční službu.
7: Aha.
6: Nebej toho, že se to škvrně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
7: Tolikrát?
6: No.
7: A o čem si spolu porovat povídat?
6: No, už ne. Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
7: Počkej, ne? Nemáš její fotku?
6: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
7: Zajímě, že neviděl.
6: No pojď. No prosím.
7: Rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
6: Co?
7: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
6: Ženská,
7: ne, myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. Jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
6: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
7: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? Když jsem se jí měl zeptat, já jsem maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řek Zítu.
6: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
7: To je taky pravda, ano.
6: Ale snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
7: Lístek? Lístek na stole, to si nemohu říct osob, víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý.
6: Osobně. Ty to tak řekneš osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci. No,
7: to vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
6: Co, ona je nemocná?
7: Tam se tě, jestli není nemocná.
6: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
7: Aha.
6: Já jsem jí naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
7: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuji ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
6: Co, 10?
7: Ano.
6: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
7: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chlapečku, za rok se vrátím se za...
6: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáší přece taky ode mě snad pozdravuj.
7: A kdybys to tak, maminku, taky za mě dej pusu, pak, chlapečku.
6: Pusu, pak, chlapečku. No, vidíš, no, no. Ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
2: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o půl hodin. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
0: Mimochodem, vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí Merčka.
2: Přestože ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu, jezdili jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že jo, na příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo, divadlo České armády tehdy.
0: Ano.
2: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně. Soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
0: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá. Jste bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel rozběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkl i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švarmovou.
3: Paráda to byla. Libíček nesklamala. My doufám taky ne, takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ministerstvo dopravy vybírá stavitele dálnice Svitavy-Mohelnice. Pro ruské účty se podle BIS loni pokusili přes sociální síť TikTok ovlivnit sněmovní volby. Muzeum v Šumperku prodloužilo výstavu o dravcích. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavba dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí by měla začít příští rok. Dva úseky, které dohromady budou měřit skoro 35 kilometrů, vzniknou formou takzvaného PPP projektu. Nechá je postavit soukromý investor, kterého vybere ministerstvo dopravy, říká šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Cílem ministerstva dopravy je vybrat koncesionáře do konce letošního roku a stavbu de facto po té formální stránce zahájit samozřejmě fyzicky v roce 2027. Musíme počítat s tím, že tam je zhruba pětiletá výstavba, takže pak se směřuje někam k roku 2032 z hlediska dokončení celé dálnice D35.
2: Čeští zpravodajci loni odhalili síť účtů na sociální síti TikTok, která se snažila ovlivnit české voliče před podzimními sněmovními volbami. Uvádí to BIS ve výroční zprávě. Účty na TikToku byly podle kontrarozvědky zvětšiny falešné, provázané a vzájemně sdíleli své proruské postoje. Tím zvyšovali svůj dosah. Podle BIS to odpovídá ruským metodám. Volby to podle mluvčího Ladislava Štichy ale neovlivnilo.
4: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
2: O zhruba dva měsíce déle potrvá oproti původnímu plánu výstava ve vlastivědném muzeu v Šumperku s názvem Dravci a sovy Šumperska a Jesenicka. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout až do 25. října, říká mluvčí muzea Pavla Heitmarová.
5: Výstavu Dravci a sovy Šumperska a Jesenicka už vidělo bezmála 400 návštěvníků. Základem výstavy jsou naše bohaté zoologické sbírky, ty doplňují fotografie divoce žijících denních dravých ptáků a sov. Výstava obsahuje i řadu interaktivních prvků, užít si tak mohou návštěvníci všech věkových kategorií.
2: Na hradebním parkánu muzea Úvodní branky v Uničově se dnes budou promítat filmy. Pod širým nebem si lidé můžou prohlédnout vybrané krátké snímky z letošního ročníku festivalu Mladá kamera. Promítání začne o 8:30 večer. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do muzea Šatlava. Další podrobnosti jsou na webu Festivalu současného umění Uničov. Sport. Cesta stolního tenisty Jiřího Martinka turnajem v Olomouci skončila před branami čtvrtfinále. Poslední český zástupce prohrál ve třetím kole v pěti setech s šestým nasazeným kvekem ze Singapuru. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibude, teploty 28 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 24 a k tomu čerstvý jihovýchodní až jižní vítr, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově je do 10 večer kvůli kulturní akci uzavřena část náměstí TG Masaryka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině, čtvrtek 27. srpna a s vámi Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes si svědci Svědci si dnes projdeme některá koryta vyschlých potoků a říček a zkusíme odhadnout, kdy se život v nich po tom velkém suchu opět obnoví. Také se vydáme do sadů Švestek, abychom zjistili, jaká je letos úroda. V olomoucké zoo se dnes zastavíme u obyvatel, jejichž domovinou je Peru, jsou to lamy alpaky. No a hned v úvodu, respektive po podrobné předpovědi počasí, společně zahájíme i stavbu nového zdravotnického střediska, na které se můžete těšit v Lutíně. Příjemný poslech a dobrý podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Události 27. srpna v přehledu s Igorem Polákem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nad Moravou dnes přeletěla skupina tří letounů L-39S Albatros. Rozlučkový let měl připomenout dlouholetou službu tohoto typu strojů při výcviku vojenských pilotů. Postupně je nahrazují modernější letadla Skyfox. Nad Přerovem Albatrosy proletěly krátce po 16. hodiny a poté zamířili přes Olomouc do Pardubic. Vedení Písečné na Jesenicku připravuje rekonstrukci mostu přes řeku Bělou, který poničila předloňská povodeň. Aktuálně vybírá dodavatele stavby. Oprava bude stát zhruba 3 miliony korun. Obec chce žádat o dotaci, řekl nezávislý starosta Jan Konečný.
3: Most byl poškozený docela dost původně v roce 2024 a chtěli bychom, pokud se nám to podaří, do konce letošního roku opravu mít hotovou.
2: Na středověkém hradě Hleštín se připravují na každoroční mezinárodní setkání kovářů Hefajston. Největší akce roku začíná už v pátek a potrvá do neděle. Zúčastnit se letos má nejen 600 kovářů z celého světa, ale tradičně i tisíce návštěvníků, kteří je budou chtít pozorovat při práci. Dělníci dokončili novou autobusovou zastávku ve Vápenné na Jesenicku. Podle starosty Leoše Haniga z TOP 09 ji obec nechala postavit kvůli větší bezpečnosti obyvatel. Muzeum moderního umění v Olomouci prodlužuje do 18. října kvůli velkému ohlasu veřejnosti výstavu Z města ven. Představuje dosud neznámé fotografie Jindřicha Štrajta a jeho kurátorskou činnost na Sovinci.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc už je slíbený meteorolog a dnes je to Tomáš Ostrožlík. Vítejte, dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak to vypadá, že se nám vrátilo letní počasí, alespoň tedy na Olomoucku to tak vypadá. Bylo tak v celém Olomouckém kraji?
2: Ano, bylo tak v celém Olomouckém kraji, na obloze jasno, nebo jen malá kupovitá oblačnost, zejména v okolí hor. Teploty v nížinách dosáhly 27 až 20, téměř 29 stupňů. Nejtepleji bylo na jihu Přerovsko, Olomoucko, Prostějovsko. Na horách v maximech teplota byla kolem 21 stupňů a vál severovýchodní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Užijeme se také letní večer, případně i noc, jak bude?
2: Já myslím, že ano, očekáváme stále jasno, skoro jasno. Teploty v noci ale již budou pomalu klesat, k ránu dosáhnou 15 až 11 stupňů. Zítra bude opět poměrně slunečný den, až později odpoledne nebo spíše k večeru bude přibývat oblačnost, studené fronty, ale přehánky, bouřky se přidají až v nočních hodinách. Teploty zítra budou ještě o něco vyšší, bude to v podstatě nejteplejší den tohoto týdne, 28 až 31 odpoledne, na horách kolem 24, ale také během dne zesílí jihovýchodní až jižní vítr, který bude čerstvý s nárazy kolem 15 na horách až 20 metrů za sekundu.
1: Zmínil jste bouřky, se kterými musíme počítat zítra večer, případně v noci. Budou provázeny třeba i nějakými těmi průvodními jevy, jako jsou kroupy, přívalové deště a podobně?
2: Tak bouřky se dostaví spíše až v těch nočních hodinách, řekněme po té 22. hodině. Četnější nebo ty silnější bouřky mohou být spíše na severu, Šumpersko, Jeseníky obecně. A vzhledem k tomu, že půjdou v noci, tak kroupy možná ani nebudou tak významné, spíš zesílení větru a přechodně nějaký prudký déšť, ale během noci postupně zeslábnou a během sobotního dne z rána ještě více oblačnosti, může být zejména na horách oblačno, ale během dne opět spíše slunečno.
1: Takže můžeme o víkendu vyrazit, pracovat na zahrádky nebo eventuálně na nějaký ten výlet můžete doporučit?
2: Ano, ale to sobotní ráno, případně dopoledne, ještě to bude trošku tak doznívat ta noční studená fronta.
1: Samozřejmě vše upřesníme také zítra ve Dni v kraji. To byl meteorolog Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za informace, přeji klidnou službu. Naschledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Bydlíte v Dutíně na Olomoucku, tak pozor, můžete se těšit na nové zdravotnické středisko. My se podíváme v reportáži na místo, kde vznikne za chvíli. Tady je Český rozhlas

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Bydlíte v Lutíně? No, je to docela velká obec, máte přes 3000 obyvatel, ale kam chodíte třeba do lékárny nebo k lékaři? V Lutíně to zatím nejde, ovšem to by se všechno mělo změnit, protože tam začala stavba nového zdravotnického centra. Nejprve se ale musí zbourat jedna stará budova. Tak se s naším reportérem teď pojďme na stavbu, která vyjde na bezmála 95 milionů korun, podívat.
2: Se stavby vedoucím Radkem Janotou vcházíme do budovy, která by za 4 týdny už měla být kompletně zbouraná. Vlastně sledujeme dělníky přímo při práci, co momentálně dělají.
3: Momentálně bourají sádrokartonové příčky a separují jednotlivé hmoty od sebe, to znamená sádrokarton, kovové konstrukce a minerální vatu. Po demolici bude samozřejmě začínat práce na založení budovy a dále budeme provádět práce na přidružených inženýrských sítí.
2: Dodává stavby vedoucí Radek Janota. Současná budova má 3 patra, před lety tu byl dům s pečovatelskou službou. Popisuje nezávislý starosta Lutína Jakub Chrást.
4: Nová budova bude mít 4 patra, v přízemí bude lékárna, laboratoř a lékařka pro děti a dorost, v druhém patře budou 2 praktické lékařky a ordinace specialistů, ve 3. patře budou 3 ordinace zubařů a 1 dentální hygieny a v posledním patře bude rehabilitace a logopedie.
2: Zdravotníci se sem přesunou ze soukromého střediska v centru obce. Na nové ordinace se těší třeba i paní Jaroslava, se kterou si staveniště prohlížíme zpoza plotu.
5: Ještě k tomu bude tady výtah, takže i my, co nás bolí o ty nohy a to, budeme mít přece jenom lepší přístup k těm ordinacím.
2: Výhodou pro ní bude i nová lékárna. V obci původně jednu měli, ale zavřela před několika lety.
5: Lékárna ta tady hrozně chybí, ta tady byla.
2: Novou lékárnu uvítá i pan Milan z Lutína.
6: A je to výhoda. Doktor vám napíše recepty, vy si to skočíte do lékárny a máte vyřízeny.
2: Kam vlastně teď pro léky musíte jezdit, když tady není?
6: Olomouc, anebo Slatinice.
2: Stavba nového zdravotnického centra by měla být hotová příští rok na podzim. Z Lutína Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Tak jestli pak se vám urodily trnky, švestky, karlátka, bude letos do kvasu, co říkáte? Pojďme se za chvíli podívat tam, kde do kvasu švestky rozhodně budou.

0: Den v kraji.
1: Jarní mrazy se letos na našich zahradách opravdu hodně podepsali a někteří na stromech skutečně nemáme ani švestku. Pojďme se teď ale s Českým rozhlasem Olomouc podívat do sadů, kde se naopak urodilo docela dobře. Jsou to sady pod středověkým Hlevštýnem na Přerovsku a v těchto dnech jsou plné brigádníků.
2: Švestkovým sadem projíždí traktor a za sebou táhne třepačku a sběračku ovoce. Zařízení obsluhuje 6 brigádníků.
3: Se natahují ty plachty, jo, na ten navíjak, ten stroj si je navine s tím ovocem a tady vlastně dozadu potom se nosí bedínky a ti to odnáší na vlečku potom, no.
2: Denně tady sklidí i 14 tun švestek, říká mi Lucie Maléřová, vedoucí sadů Agrochovu Jezernice. Pěstují je na téměř 40 hektarech.
4: Jako nejsme pod průměrem, za což jsem ráda, čekala jsem to horší, tím jak byly na jaře ty mrazy, tak to vypadalo tak jako docela strašidelně. Co nás postihlo na těch mrazech nejvíc, tak letos to odnesli višně.
2: My jsme teďka ve skladovací hale v Loučce u Lipníka nad Bečvou, těch velkých boxů se švestkami. Ano. Je tady spousta.
4: Teď třepeme top tasty.
3: Třepat budeme asi celý týden ten top taste, pak se bude najíždět na Stanleye a na Hanitu Hagan.
2: Přijíždí sem lidi opravdu, kteří si jedou jen pro pár kilo, i velcí odběratele.
3: Tady to mám zvážené.
5: Dobře.
6: Tak mám to tam házet?
5: Ilona Braunerová. Já vždycky akorát na frgále, že aby bylo jako to povidlo, pak to rozdám stejně.
6: Jsou krásný.
2: Daleko větší množství švestek si odveze Pavel z Uherského Hradiště. Na paletách je nakládá do dodávky.
7: Zase to tak daleko není, já vozím třeba i ze Slovenska, si někdy koupím. Je to pro vlastní spotřebu.
2: Kolik jste toho bral?
7: 1200 kilo. Budeme pálit. Ano, jenom na Slivovici. Pro rodinu je to.
2: Úroda švestek u profesionálních ovocnářů v Česku letos klesne ve srovnání s loňskem o 35 až 40% na zhruba 5000 tun, odhaduje Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie České republiky. Můžou za to podle něj jarní mrazy a nedostatek srážek v létě. Ještě nižší výnosy očekává u dalšího ovoce.
8: Předpoklad letošní sklizně je zhruba poloviční. Jsou některé druhy, které na tom jsou nebo byly hůře. Nesklidili jsme ani polovinu u třešní, u jablek to bude možná sotva polovina. U některých druhů je situace o něco lepší. Vychází celkem zatím dobře úroda rybízu.
2: Mrazy v Česku podle Ludvíka letos postihly především sadaře ve východních Čechách a na severní Moravě. Pokles úrody teď vyhodnocují škodní komise. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Na Přerovsku se tady pálit bude. Přesvědčit se ostatně můžete i pohledem na fotografie na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Na jaře řádili mrazy, no a teď v létě zase velice silná vedra a sucha. V kritickém stavu je kvůli tomu většina menších vodních toků a přítoků řeky Moravy v Olomouckém kraji. Koryta jsou vyschlá. My jsme se do nich vypravili spolu s vědci z Olomoucké univerzity Palackého a jestli tam ještě někdy bude život a kdy se obnoví, tak to vám za chvíli povíme v reportáži.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: A tak se půjdeme podívat do přírody, která v tomto létě opravdu hodně utrpěla. Koryta některých potoků a říček v Olomouckém kraji dnes připomínají spíš kamenité cesty. Kvůli suchu v nich neteče voda, zmizel téměř všechen život. Jak upozorňují vědci, obnova ekosystému trvá týdny až měsíce od chvíle, kdy se vyschlá koryta znovu naplní vodou.
2: Tamhle odvrátit nějaký kámen, možná, že se tam něco objeví.
3: S Martinem Rulíkem z katedry ekologie a životního prostředí na Univerzitě Palackého procházíme koryto vyschlého Trusovického potoka u Bohuňovic na Olomoucku a pod kameny pátráme po zbytcích života.
2: Na těch kamenech tady třeba vidíme, to jsou kokony pijavek. Pokud ty kokony jsou dostatečně ještě zvrhlé někde v tom sedimentu, tak se potom z nich můžou vylíhnout

0: bezobratlých. Pokud jde o ryby, tak se ty ryby natáhnou zpětně z toho hlavního toku Moravy. Jo? To znamená, pokud dojde k tomu zaplavení, tak ty ryby se můžou vymigrovat.
1: A za jak dlouho tady budou zpátky?
0: Do ty Moravy to máme něco málo, já nevím, asi 2,5–3 kilometry, takže ty ryby tady mohou být třeba do týdne.
2: Trusovický potok kvůli vedrumu v posledních letech přišel o vodu už několikrát. Ryby tak odsud mizí každý rok a rybáři proto potok ani už nevyužívají pro lov. Upozorňuje Jan Kohout z pobočky Českého rybářského svazu v Domašově nad Bystřicí, která má Trusovický potok z podstatné části na starost.
3: Když tam vysadíme rybu v lovné velikosti, řekněme v podstatě pro rybáře, tak ona ta ryba jde okamžitě prostě s vodou dolů a potom právě nacházíme ty uhynulé kusy níže po proudu.
2: Obnova populace ryb, která by v potoce přežila a přivedla na svět další generace, by podle Jana Kohouta zabrala 4–5 let práce. Ovšem za podmínky, že potok během té doby už nevyschne. Z Bohňovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
5: Keby bylo něco,

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Na lamy, alpaky se dnes zaměříme v dalším díle našeho prázdninového seriálu, ve kterém představujeme obyvatele olomoucké zoo. Lamám, alpakám se říká horští velbloudi. Domestikované byly už starými Inky. Z jejich vlny se vyrábějí dodnes jihoamerická punča. Lamy, alpaky mají mírnou povahu a proto se do jejich blízkosti mohou pod dohledem zkušené ošetřovatelky Libuše Veselé dostat i děti.
2: Takže přátelé, my půjdeme teďka dovnitř a já vás poprosím, abyste se nerozbíhali po výběhu, protože ty lamy jsou velice hodné, nejsou nebezpečné, ale když lama běží, tak takového malého živočicha, jako jste vy, by mohla klidně porazit.
3: Jak dostat všechny lamy na jedno místo?
4: Všichni doprava.
3: Podstrčit větev.
4: Přesně tak. Tady, že jak vám to chutná?
2: Takže lamy, alpaky jsou domácí zvířata, která se vyskytují v Jižní Americe, převážně na území státu Bolívie a Peru. A jako domácí zvířata žijí asi 5000 let. A chovají se ve dvou plemenech. Jedno plemeno se jmenuje Suri a druhé se jmenuje Huacaya.
3: Ty lamy jsou různobarevné.
2: Oni se chovají v různých barvách, především teda hlavně v různých odstínech hnědé barvy, od úplně béžové až po takovou čokoládově hnědou, ale můžou být i lamy bílé nebo černé varianty a taky můžou být bez toho hnědého faktoru, takže takové stříbrné, třeba takové světlé a taky můžou být lamy strakaté. V té Americe většinou se snaží, aby měly linie jednolité, jednobarevná stáda. A tady u nás my se zase snažíme, protože se to návštěvníkům víc líbí, tak se snažíme, aby byly ty lamy různých barev a velice oblíbené jsou lamy strakaté.
3: Teď za námi přišlo mládě, protože je menší a jednak je více chlupaté.
2: Mládě je narozené kolem Velikonoc a že je víc chlupaté, to je proto, že ty ostatní lamy jsou stříhané. Oni se každý rok stříhají a vlastně i tam, odkud lamy pocházejí, tak se chovají na vlnu. Chovají se na maso samozřejmě taky, ale v žádném případě ne na nějakou práci, protože jsou to malá zvířata, takže nikoliv jako tažná a nikoliv jako jezdecká.
3: Mají dost velký výběh?
2: Mají k dispozici boudu a mají taky ve výběhu přístřešek, kde mají seno. Vlastně oni jsou to výběhy dva, které se dají rozdělit a můžou být jiný zvířata tady a jiný zvířata v tom výběhu vedle. Takže třeba na jaře tady bývají kozy na porody a mají tu boudu. No, co se chtěl?
5: Jak dlouho se třeba ta lama dožívá?
2: Lama se asi dožívá třeba 20 let.
3: Jedna lama se teď složila na zem a nechá se hladit.
2: Ona to tak má, no, tato.
3: A jak početné je to stádo?
2: 14 dohromady a jeden samec, který ale momentálně tady není ve skupině a ostatní jsou holky.
3: Psouni běhají po výběhu?
2: Oni běhají po více výbězích tady v té vrchní části zoologické zahrady a jsou i zde u lam. Původně byli u klokanů, ale u těch klokanů nějak ta populace vymizela. Teď jsou tady v těch okolních výbězích jako u lam, u pakoňů, ale i na druhé straně u oryxů, sobů a tak.
3: Nejen lamy, ale také psouny si můžete prohlédnout v jednom z výběhů v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Den v kraji je ve finále, zítra vás zavedeme na místo, odkud si můžete domů odnést krásné divadelní kostýmy doslova za pár kaček. A věnovat se budeme třeba i olomouckému hokeji před novou sezónou. Teď už bude 18 hodin zprávy a po nich hrajeme pro radost dechovky a lidovky na přání a hrát budeme i desky a hity Karla Gotta po 19. hodině. Dobrý večer, přeje Zora Jižková.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. V Písečné na Jesenicku plánují opravu mostu zasaženého povodní. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny ranní. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. A podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
5: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
4: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji dál zdražují. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se prodává v průměru za 42 koruny a 8 haléřů. Před týdnem byl o 25 haléřů levnější. O 69 haléřů na litr zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 45 korun 78 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzín o 7 korun 74 haléře na litru dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 12 korun a 73 haléře méně. Vedení Písečné na Jesenicku připravuje rekonstrukci mostu přes řeku Bělou, který poničila předloňská povodeň. Aktuálně vybírá dodavatele stavby. Oprava bude stát zhruba 3 miliony korun. Obec chce požádat o dotaci, řekl nezávislý starosta Jan Konečný.
6: Který se nachází nad řekou Bělou v blízkosti panelových domů a autobusové zastávky v centru obce. Most byl poškozený docela dost původně v roce 2024 a chtěli bychom, pokud se nám to podaří, do konce letošního roku opravu mít hotovou.
4: Celkem 17 hrobů poškodil vandal na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku. Zatím neznámý pachatel tam někdy mezi nedělním ránem a pondělním večerem odcizil také 4 urny a měděná prosklená dvířka. Případem se od včerejška zabývá policie. Obdobný případ na hřbitově ve Slatinicích policie řešila i před 8 lety. Kvůli poškození 11 hrobů tehdy zadržela 30-letého muže. Sport. Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem vyhráli smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open. Ve finále porazili italsko-švýcarský pár Koboli Benčičová v rozhodujícím super tiebreaku 10-6. Pro oba české tenisty jde o premiérový grandslamový titul. Podle Menšíka přitom nebylo ze začátku vůbec jasné, jestli do mixu nastoupí.
7: Je to poprvé, co tady stojím. Před začátkem turnaje jsem nečekal, že to přijde. Byla to skvělá zábava. Jsem rád, že jsem mohl začít US Open právě tímto způsobem. Samozřejmě ta hlavní část turnaje tady začne až příští týden, takže to byla i výborná příprava. Užil jsem si každý moment na kurtu.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě. Skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibude. Teploty 28 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 24. K tomu čerstvý jihovýchodní až jižní vítr, v nárazech může mít i 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Opatrní buďte na Šumpersku na silnici spojující Petrov nad Desnou a Terezín. Na vozovce je na zhruba 100-metrovém úseku olej.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemné odpoledne nebo podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Po úterku a středě, které byly značně chladnější, tu máme další letní den a vypadá to, že zítra by nás měl čekat ještě jeden. Tak si to všechno užívejte na závěr prázdnin. No a tomu třeba spoustu sportovních přenosů, protože hned tři české týmy začínají pomalu, ale jistě bojovat o účast v evropských pohárech. Naše volejbalistky, ty se utkají o to, s kým budou hrát na mistrovství Evropy, které se hraje mimo jiné i v Brně. No a k tomu všemu spousta pěkných lidovek a dechovek na vaše přání v pořadu Hrajeme pro radost. O ně si můžete už teď volat na linku 221 555 444, anebo můžete posílat alespoň přáníčka SMS-kami bez přání konkrétní skladby na číslo 723 70 33 51. Hezký poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Rádi vám hrajeme písničky pro radost, no a tu první, tu už vybíral pan Láďa Stovačova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybírání písničky, ještě jednou z vás zdravím, zdravím celý český rozhlas Olomouc, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat. Zítra má sváteční narozeniny, má sestra Jindřiška Naďová z Chropině, toho času na Evdence v Kroměříži, dožívá se 81 let. Drahá sestro, všechno nejlepší ti přeji, Laďa, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A dám vám poděkovat za sestru. Paní Zdenice, Prostějová paní Zdenice, Dohrochova paní Zdenice, Dolničová paní Maruse, Dopřerova paní Maruse, do Kroměříže paní Mileně Dobroumova, chlapom do Českého ráje a paní Lidusce z Olomouce. Všem děkujem za písničky, co jste mě a i mé sestry hráli. To je pro všechny do rozhlasu a pro vás do rádia. Všem děkujem hodně, štěstí všem každému. Děkuju moc krát, pane redaktore.
1: Mějte se krásně, naslyšenou a 1,80, krásný věk, takže blahopřejeme. Hrát budeme také do Bělé pod pradědem panu Otovi Jelenovi k svátku. Vše nejlepší přeje Ruda od hřiště a spolužáci. A hrát budeme také pro všechny, kteří jsou šťastní, že nás stále mají a že si můžou k nám zavolat a třeba si prostřednictvím písničky zprostředkovat i určité přátelství.

Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zlata. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Stále máte naladěn pořad Hrajeme pro radost a na telefonní lince už je paní Jana Zroštění. Dobrý podvečer.
3: Pěkný dobrý podvečer. Srdečně vás zdravím, pane Jiří, a všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A dnes posíláme přáníčko a pěknou písničku k narozeninám paní Jindřišce Naďové, která je momentálně v Kroměříži. Milá paní Jindřiško, k vašim narozeninám vám přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví a brzo se nám uzdravte. Štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská, ať vás ochraňuje. Pozdrav a přání vám posílá i vaše dcerka Ivetka s celou rodinou a zdravíme i vašeho bratra Láďu a jeho kanárky Dotovačova. Pane Jiří, vám moc krát děkuji. Ta písnička je i pro vás a pro všechny posluchače. A přeju příjemný podvečer. Děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou. Krásný podvečer, rozhlásku. Zahrajte pro mé zlatíčko k večernímu odpočinku. Posílám sladkou pusu a krásnou písničku Tvá milující Anička.
4: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, zem krásná je.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohají z chasů zaspívá.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Moravu krásnou zem vám hrála a zpívala Moravanka a další písničku už vybírala paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. No a pozdraví je pro všechny nemocné. A tuhle písničku nechávám zahrát Jindřišce Naďové do Kroměříža do LDNky k jejím zítřejším narozeninám a přeji jí hodně, hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka, aby se jí ulevilo a neměla bolesti takové. A tuhle písničku ještě zdravím Ledička, jejího bratra Dotovačova s Kanárkama. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hrát budeme také s posíláním krásných pozdravů do Štítu Břeťovi a tetičce Baťové. Myslíme na vás a máme vás rádi, napsali Jarka a Mirek s rodinou. A také budeme hrát něco pěkného pro Milušku Huckou, nejúžasnější ženu od Kamila Kone.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Přišla jedna hezká SMSka, zahrajte prosím pěknou písničku panu Karlovi Konštátskému z Jeseníku pro radost, ať se vykašle na neshody s Petrem a užívá si život, napsali kolegové.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A jdeme zase zpátky k písničkám pro radost. Na lince máme Ludmilku z Doubravice. Dobrý podvečer.
5: Krásný podvečer. Taky vám přeji, pane Jiří, do Českého rozhlasu Olomouc. A děkuju za milý přivítání. Dnes bych chtěla poslat hudební pozdrav pěknému podvečeru a za polední písničku poděkovat paní Zdeničce Pavelčíkové z Uničova. Momentálně je na rehabilitaci v Olomouci a taky výborné básničce Zdeničce z Holubic i také ze Ptení. A písničku posílám pěknému také podvečeru a pro lepší náladu manželům Gottwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi. No a hlavně Jendovi Koňařovi, ne staršímu, a taky ještě jeho synovi Jendovi a vnukovi a synovcovi Pavlíkovi Pazderovi, nastávajícímu Koňařovi, mladýmu z Mohelnice. A taky ještě ji posílám panu Oldovi Cerhákovi z Nemile, které má rád taky koně a taky je vášnivý koňař. Tak všem těm čtyřem koňařům hlavně posílám písničku, všem přátelům, posluchačům a pane Jiříčku, taky vám. No, nevím, jestli máte taky rád koně, ale je to pěkná písnička, posílám vám ju taky ze srdce, že jsme se už dlouho neslyšeli a jsou ráda, že se slyšíme. A mějte se krásně a někdy naslyšenou. Děkuju.
4: Naslyšenou.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Krásnou písničku Zařehtej můj vraný koníčku vyhrávali Babouci, což se dalo poznat, a já už zdravím paní Jindřišku z Prostějova. Dobrý podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, pane Matěju, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost Zeničce a paní Jarmilce do Hrochova, do Krnova Vlastičce, do Čelči Lidušce Kouřilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovic Jarouškovi Hyblovi a do Vrodku Upřerova Marušce Baranové. Mějte se všichni co nejlépe a vám, pane Matěju, moc krát děkuji a taky se mějte co nejlépe.
1: Děkuji, nashledanou. Hrát budeme také z celého milého srdíčka nejmilejší velké poděkování milé Aničce z Bludova za milé setkání v Lázních Luhačovicích a za nejkrásnější písničky. Jezírko lásky Luhačovic mě pohladila po srdíčku, přeji krásný večer, hodně zdraví, štěstí, moře lásky a krásný taneček všemilé Aničce přeje František od Brna.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Letečtí nadšenci z Moravy se dnes symbolicky rozloučili s letouny Albatros. Ve Vápenné na Jesenicku mají novou autobusovou zastávku. Olomouc hostí Mezinárodní festival vojenských hudeb. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Nad Moravou dnes proletěla skupina tří letounů L-39C Albatros. Rozlučkový let měl připomenout dlouholetou službu tohoto typu strojů při výcviku vojenských pilotů. Postupně je nahrazují modernější letadla Skyfox. Nad Přerovem Albatrosy proletěly krátce po 16. hodině a poté zamířili přes Olomouc do Pardubic. Pravidelné revize elektroinstalací neprovádí skoro 2/3 Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. V červenci se ho zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize sice nejsou pro domácnosti povinné, lidé ale bez nich v některých případech můžou přijít i o plnění ze strany pojišťovny. Elektrotechnici proto doporučují pravidelnou kontrolu jedenkrát alespoň za 4 roky. Dělníci dokončili novou autobusovou zastávku ve Vápenné na Jesenicku. Obec ji nechala postavit kvůli větší bezpečnosti obyvatel, vysvětlil starosta Leoš Hanik z TOP 09.
2: V současné době žádáme o kolaudaci autobusového zálivu restaurace, který jsme vybudovali právě z důvodu bezpečnosti našich občanů, protože dlouhá léta tam žádný záliv nebyl. Přes Vápenou vede komunikace 1.60, takže ta doprava je tady celkem velká, proto jsme se rozhodli vlastně zainvestovat a tam jsme investovali 3,5 milionu.
1: Vojenské orchestry z Maďarska, Polska, Chorvatska, Bulharska a Česka se zapojí do tradičního Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Olomouci. Jaké jsou letošní novinky, to upřesnil Michal Frčka z posádkového velitelství Praha.
3: Původně to bylo vždycky dvoudenní akce. Na žádost paní primátorky jsme ji rozšířili na 3 dny, s tím, že sobotní show programy byly většinou dopoledne, ale aby si návštěvníci mohli užít dostatek hudby, tak se to protáhlo až do odpoledne. Takže ten hlavní show program začne v sobotu o 14 hodin. Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa a kajakářka Barbora Betlachová pojedou o medaile na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Oba postoupili do finále ze 3. místa ve svých semifinálových rozjížďkách. Počasí. V noci má být na střední Moravě skoro jasno, k ránu se potom ojediněle mohou vytvořit mlhy. Teploty 15 až 11 stupňů a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra potom čekejte na střední Moravě skoro jasno až polojasno, k večeru oblačnosti přibude. Teploty 28 až 31 stupeň, v Jeseníkách okolo 24 a k tomu čerstvý jihovýchodní až jižní vítr, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrní buďte na Prostějovsku, Vlaškově. Havaroval tam motocyklista, na místě zasahují záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. V následujících chvílích už na vás čeká pořad Roky, desky, hity Karla Gotta.

Příjemný podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Ve 26. díle pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta se budeme věnovat jeho dalšímu albu z roku 1973, které se jmenovalo podle úvodní písničky Mistrál. Šlo o první původní Karlovu desku pro export, cílenou především na tehdejší NDR, protože ve východním Německu byla popularita zpěváka sice značná, ale německy zpívaná LPčka vydávaná Polydorem v tehdejším západním Německu tam k dostání nebyla. Suprafon sice v roce 1971 od Polydoru převzal. Představili jsme si ji v 18. díle našeho seriálu, tentokrát ale byla dramaturgie výhradně v domácí režii. Šlo o kompilát hitů českých autorů z předchozích dvou alb a singlů, přespívaných do němčiny, pro desku tak byly nově natočeny jen dvě písně. K tomu se dostaneme později, teď si pojďme pustit původně singlovou Dopis domů skladatele Mojmíra Balinga, která měla v jazyce našich západních sousedů zvláštní kouzlo. Unruh.

Kein Tag ohne Liebe byla jednou ze dvou novinek na exportním albu Mistral Karla Gotta z roku 1973. Napsal ji východoněmecký hitmaker Arndt Bauze, otextoval Dieter Schneider, který používal i pseudonym Fred Kernstein. Písničku tedy můžete najít s oběma textařovými jmény. Jinak titul Žádný den bez lásky ke Karlovi rozhodně seděl. Aby to cílení na východoněmecký trh nebylo až tak okaté, najdete na desce i jednu rusky zpívanou cikánskou romanci a také italskou Finestra, Finesta ke lučíve.

Skladbu Finesta che lucive jste mohli najít také na polidorském albu La Canzone z roku 1973, které Suprafon vydal s ročním zpožděním alespoň na magnetofonové kazetě, ale výrazně v jiném aranžmá. Těžko říct, která verze je lepší, možná bych se víc přiklonil k té, kterou jsme si dnes hráli. Ale pojďme si pustit dvě původní domácí klasiky. Jako první přijela pouť, tedy dnes Mr. Green.

Hit Ein Stückchen Zucker mehr, neboli Kávu si osladím, nás přivedl už k závěru dnešního dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta, ve kterém jsme si hráli z exportního alba Mistral, které Suprafon vydal v roce 1973. Ještě jsme si ale nepustili tu druhou novou nahrávku, která byla pro desku natočena. Tak se s ní pojďme rozloučit. Tradicionál The Midnight Special.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačerate Šukar Šuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JB. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prák. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívala v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci irských travelerů. A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
0: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí?
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
0: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před dvouma rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy. A vlastně to byla maminka se třemi dětmi a tý se tam moc líbilo, měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v první třídě, ty dvě další ve školce. Ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od prvního dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Bělá alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetěm nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel a zároveň v něm i zpívá. Křest videoklipu Magická láska se konal v úterý 25. srpna v pražském Casablanc Sky Baru. Na místě byla také Iveta Durdoňová, která jako první oslovila právě Igora Kmeťa.
2: Pane Kmeťo, jsme na křtu Magické lásky, nového videoklipu a písně, kterou vám pokřtil Felix Slováček a Helena Vondráčková. Co to pro vás znamená?
3: Pro mě je to sen, lebo já jsem vyrástol na Felixovi a vyrástol jsem aj na Helene Vondráčkové, lebo já si pamätám tie časy, keď můj otec, moja matka počúvali denodenne ich piesne, takisto aj Karel Gott, ktorý je už nebohý. To sú všetko speváci, od ktorých sa môžu učiť ďalších 100 rokov. Títo dvaja, čo boli dneska nám krstiť album, Helena Vondráčková a Felix Slováček, to sú ešte žijúce legendy, ktoré si vážme, že sú tu ešte medzi nami.
2: Jak vznikla spolupráca medzi vámi?
3: JB ma oslovil na základe toho, že sa mu páči moja tvorba, počúva moje pesničky a zoznámil nás vlastne Carlos, kamarát, ktorý to celé sposledkoval. Slovo dalo slovo a všetko sa podarilo, tak som veľmi rád, že dneska tu takto stojím a krstíme pieseň, na ktorej sme sa dlho, dlho podielali. Jedna časť, polovica sa natáčala v Španielsku, kde bývam. Môj druhý domov je teda Španielsku, volá sa to Calpe. Tam sa natočila prvá časť a druhá časť sa natočila tu v Prahe, aj na Vltave, aj v štúdiu nahrávacom.
2: Na tom textu ste sa shodli, kto skládal hudbu, text?
3: Hudbu som zložil celú ja, melodickú linku aj som aranžoval, aj produkoval a text som dal napísať môjmu takému dobrému textárovi slovenskému, volá sa umelecké meno Adis, takže Adis napísal text, napísal aj tú českú časť, aj slovenskú.
2: Budete spolupracovať s JB'm na další muzice?
3: JB si želá, lebo chce vydať celý album a chce, aby som mu celý album sprodukoval, pomohol spraviť a asi to vyzerá tak, že sa zhodneme na tom a spravíme celý album.
2: A vy v současné době na čem vy pracujete?
3: Ja momentálne pracujem na svojich piesňach, ktoré vlastne takisto dokončujem. Nedávno sme vydali aj videoklip s Anitou, aj s Rytmusou. Piesň sa volá Daj mi groove, už je na sociálnych sieťach. A teraz natáčame teraz videoklip, teda ja natáčam v septembri a možno buď koncom septembra, alebo 10. mesiaci, začiatkom 10. mesiaca vydám ďalší song. A pomaličky, ako budem vidieť reakcie, že ľudia majú záujem a chcú ďalšie a nové pesičky, tak budem sa snažiť byť rýchlejším, ale keď budem vidieť toto tempo, že tí ľudia sú teraz takí, že povedzme si na rovinu, je strašne toho veľa a povedzme si aj tak, že tie albumy sa už tak nepredávajú, takže je to o tom, že dať von dobrú kvalitnú pesičku, pekný videoklip, dobrý singela a tak toto zatiaľ funguje a keď sa to nakopí, tak urobíme celý album.
2: A kde vás mohou posluchači vidieť v současné době?
3: V blízkej dobe budem 16.10. vystupujem tu v Prahe. Tu bude nejaká akcia. Neviem presne, ako sa volá, ale bude to 16.10. 17.10. budem v Dečíne, to je Česká republika. No a zatiaľ iba do konca roka mám tu tieto akcie.
2: U mikrofónu mám zpěváka JB'ho. Jaká byla spolupráce s Igorem Kmeťem?
4: Spolupráce probíhala úplně neskutečně a zkrátka jsme se to strašně moc užili, protože v tom Španělsku je úplně jiná energie, jiná atmosféra a vůbec na přemýšlení, na tvoření. Je to úplně jiný vibe, takže skvělá spolupráce s Igorem. Výborný zpěvák, výborný producent a budeme chystat spolu celý album.
2: Paní Vondráčková, vy jste pokřtila s panem Slováčkem nový videoklip, novou skladbu Magická láska. Jak se vám líbí Magická láska?
5: No tak ta píseň je velmi temperamentní, nabitá optimismem, láskou a je to z toho opravdu cítit, že to myslí vážně. A já mám ráda rytmické věci a věci, které mají krásnou melodii, což tady zdůraznil při křtu i Felix Slováček. A je to tak, že nejenom nástroje, ale i vlastně hudební vklad, ten nápad hudební, ten je strašně důležitý pro to, aby se ta píseň stala hitem. A já si myslím, že tahle ta píseň má k tomu ambice.

Jsme na konci dnešního Oromava Keren. Savorengetumenge Mangavbudbacht z Horte Zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnévajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby. Budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. To rozhodně nerezignujeme na ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra, odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zděby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, protože včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě
1: českým,
0: našim,
1: no, jo,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: naším jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možné filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No, samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: to,
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra, jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je strašný.
0: Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál.

0: měli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turánem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa, ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jako že ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální věta, jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají jako vzájemně, si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Jo, asi ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno mít dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Na 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra. Čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
2: Fotbalisté Slávie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahu a v Brně se rozjely. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení u Šmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná, je tam uzavírka po srážce osobního auta. Ta s motorkou. Oběd se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se, jak už napsal římský básník Vergilius. Osud si cestu najde.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Rozehnal.
3: Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju. Krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kde jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250. Že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodíku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. Tak. A postupně se tam jako se mě tam nanosil lidický všelijak. Já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáté výročí svatby už jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už k našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21-letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s nima nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vezmou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších, přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel, viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem, nebo?
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: Bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až když jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, kteří si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli, jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že měl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající nebo budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhletu. No.
3: A říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska? Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadám úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy, jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý?
4: Ani jeden, ani druhý. Mě umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. A když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mi bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal. My jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry tím, že poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích a tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, protože já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku, takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, no, podobný, to, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem, tak o to jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku. Hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně. Takhle, než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli. Pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: a jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě neříkej. Nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo, a pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takovej, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo, že ten náš kluk ještě není ženatý, tak bude svatba.
2: Zlatá láska. čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že jo, Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No, ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstínky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově. A já z dlouhý chvíle couval po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce 65, ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohl jste si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na které bylo desítky slubních prstýnků a díky asi té mej hubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si 2 koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstýnek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstýnku a nosíme do dneška denně. Nesundám ho, já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, zpravoval jsem ho to všechno a furt ten prstýnek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
4: Kromě toho, co máte vedle sebe.
5: To taky.
3: 60 ale, let toho tam je.
5: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
4: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
3: To je taky k výročí jedné svatby. Tohle je teda prstínek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
5: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě rubínový.
4: Vy to tak hezky držíte. Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
3: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
5: Jak to?
3: To prej se pak všechno ruší.
5: Tak máme v povědomí, že to. Já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel o monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto. No a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová. No a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstýnek a mít ho tamhle někde leže v krabice? Takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýky, no, ale...
3: Připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem to ztratila.
4: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde, u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstínky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
3: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
4: A je to pravda?
3: No, my, jako vždycky, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo? My nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne, záplatovaný, ale už bych v nich třeba na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
4: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstínků. Nechyběli vám tam ti rodiče, nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
5: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic, naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak, po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogo-fogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde v kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatební vlastnému obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
4: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
3: Žít v klidu a v pohodě.
5: No a můj plat nebyl žádný velký, manželky plat nebyl žádný velký, neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna, ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby si vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelil jí s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy. Jo? No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce jí srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, jo, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levý strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, tak kamarád, co tam, tak ji vzal do náručí a tam nám jedno auto nám zastavilo, odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden, a protože jsme měli i v té době, přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, a takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplať pánku.
6: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
5: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
3: No jo, no, a kamaráda měli jsme, pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy, a doktor Ira, Vojta Ira, to byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
6: Pomohlo to?
3: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě, jo, A třeba s kočárem sice jsem chodila každý druhý den nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že ještě oddál.
6: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
3: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A, no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
6: Jsou ty děti, dnes vaši synové, radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
3: No to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět, synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no a my jim do toho nemluvíme, ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
6: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
3: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
5: Proč byl? Je, ne?
3: No, tak je ještě, no. Byl.

0: pro to zdraví a pro to, aby těm dvou to klapalo?
1: Určitě. Já si myslím, že život by měl být aspoň takový, jaký máme my. To znamená, to, co se mi nelíbí, na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a to nic jiného.
2: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla. A čas je plamen očistný.
3: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
2: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
4: Děkujeme.
1: Jsi slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
4: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
0: To doufám budete používat.
1: To je pro nás škoda.
4: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Obzvlášť tehle těch, co je k užitku.
0: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
1: My jsme rádi, že máme, že jsme spolu, že žijeme na plať pámu.
4: Tak my nepotřebujeme darovat diamant, my jsme stačí, když mám diamant tady.
0: Vy jste drahokami sami o sobě.
4: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kosky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželské zkoušce.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, aby ověřil, jak žijí, co o sobě vědí a jak dokáží odhadnout toho druhého. Dostali stejné otázky, ale každýho si Patrik vzal stranou, aby se neslyšeli.
2: Teprve teď se všichni dozvíme, jak to dopadlo.
3: Jaký šperk nosila, když jste se seznámili?
4: Prstýnek.
5: Takový něco podobného, jako je tady, akorát to mělo bílej kamínek, jenom takový obyčejný prstýnek jsem nosila.
3: Na kterou tvář vás obyčejně líbal, Karel?
5: Na obě.
4: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
3: Jakou barvu očí má?
4: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
3: Jakou máte barvu očí?
5: Jo, to nevím, já se do nich nekoukám. Ale říkali, že prej mám zelenou, tak nevím.
3: Jaký typ vůně máte ráda?
5: Já mám ráda levanduly, ale parfémy žádné nepoužívám.
4: A teď si nemyslím, já vůbec teď nevím, jestli něco používám. Myslím, já nemám totiž 50 let čich, takže já to neumím posoudit už dneska.
3: Jaký typ postavy měl Karel při seznámení?
5: Byl štíhlej, byl pěkný štíhlej kluk.
4: Tak jak dneska? 174,65, velikost košile jsem býval menší, teď už větší, takže furt jsem stejný, já jsem furt stejný.
3: Kam jste ji prvně pozval?
4: Do kavárny, to bylo naše první.
5: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
3: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
5: V kuchyni.
4: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
3: Sbíral někdy něco?
5: My sbíráme pořád nějaké věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
4: Od vzpomínek počínaje až po nějakou kravinu. Kam se podíváte, všude mám něco. Nic nevyhodím, naopak, když ještě něco stojí u popelnice, tak to seberu.
5: Najde něco na ulici šikovného, tak to sebere a říká, to se hodí.
3: Kdo doplňuje toaletní papír?
5: Já.
4: O výhradně, paní.
3: Kdo utírá nádobí?
5: Někdy já, ale většinou v Karel.
4: No, tak teď jenom já, ale paní občas taky, kecal bych. Ano, jednou za čas, když jsem jako dlouho pryč, tak se to tam nahromadí, umeje i utře nádobí a uklidí.
3: Co byste si na sebe nikdy nevzala?
5: Já ani nevím, nějaký vytáhnej svetr, nebo jak, jo, to neexistuje prostě.
4: Myslím si, že nějaký vytáhnej svetr, to určitě by si nevzala na sebe, no.
3: Který sport má nejraději?
5: Nejradši, no chodí rád pěšky.
4: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
3: Jak dlouho obědváte?
4: U oběda netrávíme dlouho. Já to připravím a paní přijde a začneme jíst tak pár minut. A není.
5: No tak to půl hodinku, 3/4 hodinky, no.
3: Nosil někdy kníra?
5: Ne. Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
4: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj už na baterku za pár minut a hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odsínout, takže paráda.
5: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
3: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
5: Pyžamo.
4: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
3: Kdo byl v noci větší experimentátor?
5: Manžel.
4: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
4: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splect.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
2: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
1: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
5: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu. Teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti. Nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo. Takže to je takový klidný život. No, prostě.
3: A Karel se postará, uvaří.
5: Ano, ano.
3: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého, třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíže, než byla ta společná, co jste prožili?
5: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak se říkám, doproč jste takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný. No.
3: Měla jste strach o něj?
5: To, má, to je jasný, že jo, že prostě nevíte, co z toho vznikne nebo podobně, že jo, naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora a ten zjistil, co mu chybělo, no a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej, ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku. No. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez toho, tak jsme k sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaký problémy nebo... A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak... Já nevím, jak bych to popsala. No.
3: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle. Že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou, pomocnou. To je přece fajn.
5: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe. Ráno spolu snídáme, jo, takže my jsme pořád tak jako... neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
4: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme. Nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
5: Ahoj a jdeme se nasnídat, no, pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady. Jo. Pak manžel se podívá do kuchyně, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
3: No. Manžel vaří.
5: Manžel vaří, manžel nakupuje.
3: No, jste šťastná žena.
5: Jak jsem měla tu zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám, no tak vaří, no, i pro mě.
3: Kdyby měla nějaká slova díku, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
4: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. Jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A to se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
3: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
4: Ani na to nebo nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím a hotovo. A dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně za dlouho.
3: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
4: Neumím si to představit. Neumím si to, ani to nechci řešit. Ona mě voxikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned voxikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit. Neumím si to představit.
5: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka i mi zemřela, když jí bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
4: Já.
3: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
5: No to víte, že to je pořád tak nějak platný, že to platí.
3: Milujete jí?
4: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? No, zaplať pámu. Zaplať pámu.

0: Jana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majorová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
3: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
2: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
4: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
5: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
4: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
5: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před ní hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Ráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím, a vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla, a když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí, a pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátily síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho Dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček, s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným, jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli týhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat?
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starej Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, Neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi Tim Lacey, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek. Iciku.
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyů k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkl. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dillington Young. Honosné Dillington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dillington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dillington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní

0: patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Dela by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní, čeřily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Dela své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla nahony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Dela. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Dela. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Dela složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek.
1: Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jimmy. A buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám.
0: Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
1: Ještě dřív večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
0: Můžu dát smažit řízky, Jimmy? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
1: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
0: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim.
1: Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
2: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jimmy.
0: Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
1: No, není perfektní, Jimmy? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
0: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
1: Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám? A povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba si dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená panská krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dal jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věci a to se musela vypárat, vyžehlit, dát to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá, pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená, a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na toho přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že byste taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla. Já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku. No to bylo...
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: A já jsem rodin k penězům. No a on přišel a že taky to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem mu potom pál, posluchy, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati, bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my. A kuchařka 1, tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A a mít potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak vám potom přidala. Ale až si vyzkoušela, co to obnáší, protože já jsem byla vyučená ta Kryčová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet, protože to jsme museli umýt. Třídu po obědě, záchody, šatny a tak. Takže, a představte si, já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A by říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom ani mě navedlo malý do Eroha, takže... tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o přidání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám přidal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už mu ušlech ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někdy odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říct si o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, aby ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a se, že podněcuju ke stáce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, ať mě vyhodí. Tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevíde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod Hrochu v Týnec, takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď přímo, přemýšlím.
1: V těch tří vesnici, no.
0: Jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech. Je říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak, protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte, a už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl, já říkám, no, tak si vzpomeň, protože když jsem jako si vyhoudávala Folge, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel, takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No, tak až...
0: Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, se mnou Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si týkali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku se staženým jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď?
1: No, výpověď, no čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam peníze.
1: A té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 tisíc na 25 tisíc. No. A to mě ohromilo podruhé tedy, spíš milé. A jak se tam slavilo, tak jsem řekl tak Jindřichu, že se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem a když to se nebo cení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
0: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím. protože
0: vy jste dobrý,
1: jsme,
0: Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio Střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal. A to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty vaše mančafty hrály, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak
1: a
0: to má
1: Střední
0: být.
1: Čechy.
0: Ano, a ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání. Takže taky od vás je to takový.
0: Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo? 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet a když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu.

0: tu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla chudérka, měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5000, to bylo nic v tu dobu, jo. A já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měla, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici, tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té jako mě ve výši, teď jsem napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo já to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 000, jo. Teď on na mě hleděl úplně vyjevené, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 000, učitelce odměnu a že ještě tam zbývá 20 000 a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
1: a myslíte, to nerozdělím. Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali propadnout?
0: Já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužili a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč? Proč bych jim to nedala? To propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo. A každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky. To byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu. Ona měla plat, já nevím, 4800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 000 k tomu platu malýmu. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu, jo, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělá, má firmu, seriózní a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, co se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš, to byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo, on má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá po celé České republice, výjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
1: No, Polsko, Ivetko, Rusko. Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup. Uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet, a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat.
0: No, peníze jsou peníze. Ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil, a ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal,
1: ano.
0: Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
1: Dobře, Ivetko, tak děkujeme, děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do noční linky, a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
0: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v Noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. A peníze, přidání. Umíte si říci o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jedno udělal, ale jsem na to doplatil. Já jenom, já jsem se neozýval, ale já slyším, bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všechno z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí z Čile do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako máme nárok na nějaké zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dají míň a jsou spokojení. Je spokojený jak podnikatel, tak je spokojený ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek, mám za sebou vlek. Jiný, za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu se rozpříluje a tak dál, člověk se na tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se na tím naskáču víc jako na návěsu. No, prostě to nejde. Všechny řekne, nejsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste se zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. O mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a propadě mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, nikdy si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sírky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu jde za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda, kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl na už 3 roky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaký měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak
1: ano,
0: ten
1: ano,
0: rok, ano. Tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že v 63 jako člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska jsem mluvil o učitelkách a o těch kuchařkách a u klizečkách se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout, vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou, pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, šéfkuchařem. Ne vedoucím, ale s šéfkuchařem. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. To byl, měl takovou malou hospudku a tam jsem jako vařila a když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čišníkovi roznášet třeba pivo nebo tak, nebyla jsem jenom tak. A když tohle, tak se nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme vydělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká panvička, jak byla, ne? Teď ty malinkaty. No, tak jsme podnikali. Vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a když jsem tam dala před 2 rokama, tak aj jsem měla slzu v očích. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte to, člověk musí si získat toho vedoucího a já jsem nikdy neodmlouvala. I když jsem třeba kuchař, s kuchařem já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když jde žádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když šéf viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak to je dobře, toho, tak by dělali. To mělo být.
1: Jak se ho okam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebylo velké plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo? Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dalím Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peníze. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuji v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně. Ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiné oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden a vedoucí tam poslal řidiče a ten říkal, Rudle tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudlu pozdravuji, protože byl to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost, tím jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval, takže jsem ještě v sobotu neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsaný a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no a s tím nic neudělám. Teďka už nejste náš zaměstný, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzela, to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem zase vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mi teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy, Na to se nedal vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem říkal, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože nevydělávám ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já si říkám, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: No, pointa je taková, že ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to, já jsem nebyl pracovní u mě, on mi to neudělá, pracovní obdávku. Ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase a on dal zase výpověď. Ne, to bylo já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní. A ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď. A já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jedna z té firmy a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten měl vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jak, jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy a no a tak potom už po převratě, že, tak to už bylo trošku takové lepší, že, ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako, proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepino, to bylo vážně. Takové.
1: Jo, vážně to, jenomže už člověk už celý
0: jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak dalo se to přežít, že no tak to už. On to byl takový závistlivý sebevedoucí, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi no. Dobře teď, no, na druhou stranu jo. Teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi a no. To by se mi nelíbilo a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny no. Melou, tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnanci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak sama, že nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že? Ale tak. My už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli v pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, no. Přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho no. Obyčejného ne, si vyslechne no. Ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém přitem, nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že, to ale aj za dřívšího režimu, že, tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde čekalo, to nikoho nezajímalo. byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
0: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
1: No. Jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvíli slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Po slunce

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: To je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulku vyplat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělala si ty duševní mrzáky. Ale když slyším, že si neříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generace, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady

0: rostla chuť. Furt majetek, majetek. Měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila, jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není, poměrně mladá odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
1: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jak jste to myslela, to automatické písmo?
0: Vy nevíte, co je automatické písmo? To no, bychom si mohli tak mimo.
1: No, ale tak, aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Já vím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
0: Já nechci dělat reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu, je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
1: Dobře, o to víc jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci dotknout.
0: Až telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
1: Dobře. Jo? Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová, ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvíličku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Škola Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste dobrý den, dobrý večer.
1: Já mám takovou bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s nima rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střílela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom my jsme neměli vypité. No. A tak majster, jako on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách, a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. To je jenom taková sranda, no. Tak to ubělo nějakých 40 let.
0: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
1: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama a museli jsme to zaplatit a vtrží nám to z kapesného.
0: Tak ale krásná historka.
1: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že bychom dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy, na nejvyšší úřad, a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
0: Teda.
1: Takže ty časy se mění.
0: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
1: Ano.
0: A to tak zmíníte jenom mimochodem na konci. Vy jste borec.
1: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás, a přeju vám dobrou noc.
0: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste tak nás poslouchal i se zapojil.
1: Mě moc, slyšel jsem vás rád.
0: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávěl. Bohužel. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já si musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo. Já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé. Přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak, chcete vyniknout?
3: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Jak by som sa chcel blisnúť, tak si nepozvem vás. Však ja si pozvem niekoho úplne iného.
2: No, teda, radšej... Nemenovať.
3: No práve som si myslel.
2: Prečo ste sem prišli vy? To je iná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, pádeš a nějaké kostru, aby dostal.
3: Ano, když vám vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. To som bol ja, my to máme podelené, ja viem písať.
2: Ano. Ja celé dny čítam. Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, paš. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa. A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezať. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, že byste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění to není, ale ty si fouzol.
3: Ale mne to drží, mne to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalý podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se v vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
3: například?
2: No, například nemocnice, že jo? Ano. Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se neléčíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice
2: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo a rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jen do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
3: S kým?
2: Team.
3: Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesor.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To je kov, to je ocel, švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista na uspávání.
3: Na uspávání. Zpěvat je uspávám.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, vy jste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No,
2: to
3: by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
2: Surové!
4: Rodičia ho dali študovať, 5 rokov študovať.
2: Ja viem, že spím, oni majú radosť, no aj všetko v pořádku. Okamžite vás rozšmelcujú na cudky z radosti.
3: No dobre, prostredia, nemocnica, tam sa viete správať, to viem, ale povedzme, prostredie celkom iného charakteru. Prostredie, kde sa objavujú však dievčatá a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plavárny.
2: Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše. Ano, to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
3: Snad zpěváčky, ale to je vlastně.
2: Ano, zpěváci, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
3: No, je to?
2: Tak to ne, to není ono, ne, no, je. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
2: Nepodstatné, tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No?

0: jutro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozartu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva, ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vypadá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, vždyť ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ceráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ceráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ceráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No. Teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kůr domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil. Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy. Nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedo, chtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.

0: Slečno, vaše slibující ústa, chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu.
1: Že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále ve váš družstevní byt.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některé tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už...

0: Co?
1: Jak jste se bavil se
0: Sotou? Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
1: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce. Já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě, a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
4: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, pač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vidělo z těch novin, že Sofia Lorenová bude sedět vedle krále.

ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás, Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby, ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se vklidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorii prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem a ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů. Potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled, já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paniač, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.